0: vůbec bylo možné, že ministr vnitra téměř rok vyjednává takhle zásadní věc, která se týká nás všech a ještě nás případně bude stát nemalý peníze. Přesně. Takže by vláda nevěděla o tom, co vyjednává, tak to by bylo opravdu na pád celý vlády, nejen ministra vnitra.
1: No a tady prostě vidíš, nakonec dostaví. Celé se to, přátelé, jmenuje, že my jsme dostavili, ale vláda betonuje pozice se vším všudy. Takže proto nejsou razítka. Ono to možná není jenom kvůli ty digitalizaci, ale ty suroviny jsou na straně pětikoalice, potažmo vlády, protože ty se opravdu zabetonovávají do svých pozic, ale fakt tohle obrovsky podcenili a obrovsky to premiér teďka tím jako klidným ledabilým přehlížením obchází a podceňuje, protože tohle se dotýká ještě těch, kteří svým způsobem jakoby respektovali systém, věřili v nějaké odhodlání té pětikoalici, říkali, tak ještě jim chvilku dám, ono třeba ty výsledky přijdou, třeba tam nějaký tajný plán je, protože to jsou přesně ti lidi, kteří jako nějakou formou osobní výdrže anebo investiční prostě chtěli stavět, chtěli opravovat, chtěli, pohybují se v tom prostředí. A teď to dostali, jak se říká, mezi žebra taky.
0: No, já vlastně musím říct, já jsem byl varovaný nejen tím vyjádřením Ivana Bartoše, ale protože mám známý mezi politiky na pražském magistrátu, kteří zažili vlastně pirátskou revoluci po tom, co Piráti získali funkci primátora a primátorem pirátským se stal Zdeněk Hřib, tak oni opravdu, jak měli to volební krédo puste nás na ně, tak jako si to vyložili, puste nás na to a opravdu se na to na magistrátu vrhli s revolučním zapálením a začali digitalizovat taky. A s tím, že se jako všechno přesune prostě na Facebook a tak dál a že teda vlastně vymažou ze světa potřebu papíru jakýhokoliv a razítek a tak. No a ono se ukázalo, že vlastně ten systém, který ta digitalizace byla, tu ovládali jenom Piráti. A ti ostatní politici a úředníci na to nebyli připraveni a jenom zjistili, že opravdu potřebují něco vytisknout, ale ona ta tiskárna nešla najednou. A opravdu jeden politik šéf výboru na pražském magistrátu mi říkal, hle, prostě oni opravdu tímhletím paralyzovali částečně chod magistrátu, protože najednou tohle to nebylo k mání a tady samozřejmě pořád to papírování je a je potřeba. No, ale ono to přestalo fungovat a oni říkali, na Facebooku to máte a tady máme takový jako vnitrokoaliční systém, jako digitální a tak, ale ono to nikdo fakt nebyl ready. Tak teď to vidíme ve velkým, teď to rozšířili na celou zemi, pustili
1: tenhle
0: na to svého šéfa.
1: Se nebude stavět, ano.
0: Teď se v Česku přestane stavět.
1: Takže říká, že pokud má teďka dobrý investiční typ, do čeho, že jo, teď burzy se otřásají, tak do čeho investovat, čili říká, že vzít všechny tušky, všechny bločky a začít chodit kolem úřadů nenápadně a říkat, mám tady prostě úplně jedinečnou jako bokovku, jedinečnou investiční příležitost, 5 bloků s kroužkovanou vazbou, podtržený s jednou tuškou a gumou. A budem tomu říkat Microsoft.
0: Úplně vidím CZ. Ten business model. Ještě dneska odpoledne možná si půjdu sednout před pražský magistrát, přinesu si tam malý stoleček, židličku a budu tam mít stoleček se šuplíkem, tam si schovám tušky, papíry a razítka a budu to prodávat jako podpultovky všem.
1: Hele, ale to bývávalo, vracíme se zase zpátky ke kořenům, protože bývávalo, že kdykoliv, kdo na obci uměl psát, a ideálně hezky psát a číst, tak vlastně všem ostatním zařizoval korespondenci. Čili jinými slovy začíná nové období podvojného účetnictví a softwaru a komunikace se světem. Obecní písař. Jo, člověče, vidíš?
0: Ale víš co ještě?
1: To ještě nabídneme jako IT strategii tomuto státu.
0: Jasně, ale já jsem si vzpomněl na dalšího neboštíka, který teď taky musí hrozně brečet, jak je svět nefér. Ona to není jenom Helena Langšádlová. Vzpomeň si na ministra zemědělství Nekulu, lidovce.
1: Jo, jo.
0: Ten skončil ten kvůli svýmu varovnému prstu a samozřejmě asi už nezapomeneme nikdy na jeho vyjádření, něco tady nehraje, ale ve srovnání
1: ale měl s Ivanem, pravdu, nehrálo.
0: Měl pravdu, vlastně nelhal, což v téhle vládě musíme považovat za něco výjimečného, bohužel už, ale ve srovnání s tím, co napáchal Ivan Bartoš, vlastně Nekula byl standardní minister.
1: Ne, právě tohle to je nejhorší, že víš, jednak je šílené, kam to došlo. mohlo se opravdu jít formátem prostě pro zkoušení toho softwaru. Ten software mohl jít paralelně vedle toho stávajícího. Mohlo se to oskoušet na obci určité velikosti, případně hrdinsky by se vybral nějaký odbojný kraj, kde ty lidé jsou spokojení, zpívají si, je jim tam dobře a tam by se to třeba oskoušelo.
0: A ještě takový nějaký na parátě? Jenom
1: v Česku, myslíš, nebo už by si tam nic nepostavili ani bábovičku, to ti garantuju. Ale teoreticky všechny by to překvapilo, řekli by si, hele, tak to je ministr moderního střihu, s novou věcí začíná tak, aby se fakt protestovala, aby se oskoušely všechny neduhy, přetáhla se tam v praxe, nedělá to nátlakem, nejde na to zbrkle, po checkpointech poprvé, kdy se nějaká digitalizace povedla. Protože jinak sám ví, že bychom si tady mohli vyprávět, a jde to za vládou Andreje Babiše, za předchozíma vládama, tamhle to byly SPZky, tamhle to bylo dálniční mýto, tamhle to byly e-recepty a mohl bych pokračovat, jo, různý registry, teď pro Bůh, pejskaři, pokud poslouchají, tak vědí své, jenom registr na očkování psů, do dneška nemáme centrální, je to úplně absurdní, jo. A tam to možná začíná celý. Ale nejšílenější mě přijde, když se podíváš, že fakt naše země je vývozcem IT řešení, vývojářů, nejen v oblasti her, ale všech možných technologií, antivirových systémů, podnikatele například v oblasti bank a podobně jsou dneska už plně elektronizovaný a v podstatě to tam
0: doznačný... Ale tam nedigitalizoval Ivan Bartoš.
1: Ne, Ivan Bartoš tam asi není a nemá nic s ním společného, nabírají tolik pirátů, asi jak by bylo záhodno. Já bych to mimochodem vyměnil za windfall tax, bych řekl, přátelé, neplatíte daně, nepřispěli jste na národní obnovu a ekonomiku, kudský růst, pošleme vám tam teďka zneuznané piráty, on vám dojde úsměv a mezi tím bych teda doporučil si hodně vyprat z bankomatu, ať jako se po nějakém zkušebním období vydrží, ale prostě o to je to jako větší reputační facka, že se prostě ukazuje, jako už mnohokrát předtím, teď jenom bohužel za velký peníze a zasahuje to opravdu de facto každýho a každou obec nevýjímaje. Ať tam mají piráty, nebo tam piráta v životě neviděli, že fakt se nevyplácí, když prostě něco dělají stranické buňky a když se prostě dělají projekty, nejen pro projekty, ale speciálně IT projekty na základě stranické legitimace. Fakt, jako tyhle ty, je smutný, když ty piráti nakonec sami prokazují jako největší zatvrzelost stranickou typu, dělají to jenom naši a dělají to jenom pro naše a dělají to jenom v režii nás. Jo. To jsme asi mnozí nečekali, když nám tady byl slibován nový svěží vítr a jak to tady rozkopou ty kartely a ty kamenné dohody moci.
0: No, ty jsi vlastně říkal, že podle tebe piráti tímhletím sami sebe přisáli na vládu, protože už z ní nebudou chtít odejít, jestli náhodou o tom doteď uvažovali, takže už tam dovole zůstanou, myslíš? Ale ještě druhá otázka vlastně...
1: A nebo odejdou s takovou ostudou, že kdyby desetkrát řekli, že v ty vládě nebyli, tak každý jim řekne, hele, tady podle počtu písku před svým barákem, do kterého jsem nedloup ani lopatu, vy moc dobře, kluci, že jste tam byli.
0: Otázka vlastně, jak tohleto v hodnotě i pirátský voliči, protože víš, co je paradox, že tady v Praze vlastně po té první čtyřletce pirátů na magistrátu, kdy dokonce měli primátora, tak oni dokázali ještě lehce posílit v těch následujících volbách. A já prostě sleduju piráty, pro mě to trošku jiný lidský druh, že co by normálně bys řekl, tak teď vlastně oslaběj, tak oni posílili. Je pravda teda, že teď vidíme, v eurovolbách jsme viděli pirátský vejprask, jasně, ale jinak v té národní politice, v těch průzkumech, oni zatím ještě nepadli nějak výrazně.
1: Víš, ona to je hodně podobně jako TOP 09, která svým způsobem může být teďka radostná, protože vím, že tady speciálně v tomhle pořadu jsem už mnohokrát vzpomínal, že to je zajímavé, že tam jsou voličsky to propojené nádoby, že když se daří jedněm, tak druhý ztrácí, vysychá jejich podpora voličská a naopak. Takže teďka Markéta Pekarová Adamová ve své honitbě Miroslava Kalouska a kvalitních outfitů, jak jsem pochopil, tak teďka podlehla podobné mány jako naše první dáma, že já už úplně s nadšením, já už ani nečtu, kde co tyhle ty dámy udělali nebo kde byly, ale vždycky vím a jenom se utvrdím jako 100% prognostik s 100% úspěšností, že jim to opět slušelo. Takže
0: a Markéta Pekarová takhle šlápla do
1: taky
0: už. A co má svetry už oblíká,
1: nebo to si ještě prý nechá, sezóna teprve přijde a bude to stát za to, že prý dva svetry nebudou stát, jako to bude málo. A protože jestli teda ta Green Deal varianta do českých domácností naskočí tak, jak jsou odhady takové ty střední průměrné, tak si myslím, že jako teďka fakt nějaký vaťáky budou ideální formou a že si tady uděláme třeba i nějaké dřevařské mini okénko, jak třeba správně štípat a dávat polínka v pravidelném časovém rytmu do kamen, aby jsme jich dali zároveň co nejméně a co nejvíce se ohřáli a mělo to nějakou estetickou hodnotu, ale zatím jsme v etapě, protože sluníčko pomáhá, tak Markétě Pekarové Adamové to sluší, Ivan Bartoši nahání voliče, Markéta Pekarová Adamová nahání Miroslava Kalouska, což asi nečekal. Asi mu to docela komplikuje i jeho plány ambiciozní. No a myslím si, že jako fakt jinak pro ty Piráty to bude hodně velký problém, protože v Praze se často volilo statusově. Že spousta lidí si řekla, no tak jako zubla má peněženka, ale já jim to dám, protože to patří jako k bontónu a zároveň jdu proti Babišovi a jdu proti těm mimopražským, tak jim to krásně nandám. Ale ono najednou, když si tam přečteš prostě fakt, že bydlíš, no, nebudu dávat Mariánský Lázně, že jo, tam měli prvního pirátského starostu.
0: A jak to skončilo?
1: No, přesně. A tak vemu třeba Horní Cerekev, nádherná to obec. A teď jako když kvůli tomuhle nějakému vzdálenému Koumákovi, který ti staví tu vesmírnou loď, jak sliboval, ty fakt řadu věcí nestíneš. A blokuje ti to život i na ty radnici. A takhle máš případy teďka už v tisícovkách situací, nehledě na velikost. Tak si myslím, že to už nebude statusová volba. To už bude naopak takový jako truc, typu tak oni mě seberou, zdražej mě život a z toho mála, co si teda nějakým způsobem dám dohromady, za cenu trpělivého obíhání všech těch materiálů, který samozřejmě musí si připravit, všechno ti to stojí čas, energii, peníze. A ty dojdeš do toho baráku a říkáš si, teď už všechno mám a teď už to snad poběží, tak ti řeknou, a možná taky ne. A možná nevíme ani kdy. A hlavně, co je nejšílenější, že ty se vůči někomu neodvoláš. Vidíš sám jako živnostník, vidíš sám jako zaměstnanec, jako běžný daňový poplatník, v dobrém slova smyslu, u mě běžné je to hezké a to správné a těch lidí si vážím, tak všude na tebou visí lhůty, něco neuděláš, okamžitě náprava, okamžitě pokuta, okamžitě drsné zacházení. Něco nesplní stát a je to, vy máte problém. A ještě takové to model, u nás politologů to úplně nedělají, protože to mám mnou rukou, ale běžného člověka se zeptají, a mimochodem, koho jste volil poslední volba?
0: No vidíš, ty jsi mi, hele, tak příští daně, až budu platit příští březen,
1: tak si Ivanem
0: Bartošem. Bude termín, tak já to normálně nezaplatím a pošlu jim dopis, Ivan Bartoš taky přežil a způsobil miliardový škody.
1: Nazveš tak, to stavím vesmírnou loď.
0: Asi tak, jo.
1: Vidíš, no, zajímavá inspirace.
0: No, normálně bychom řekli, dáváme Ivanu Bartošovi den, ale protože je členem vlády Petra Fialy...
1: Tak já dávám rok až dva, člověče.
0: Tak dáme rok až dva, protože je členem vlády Petra Fialy, kde se za neschopnost a za průšvy zásadně neomlouvá, protože největší hodnota vlastně, vidíš, vracíme se k hodnotám,
1: že jsou
0: a že existují a že drží pohromadě.
1: Ne, já ti říkám, pak počítám, že nám pošlou normálně statistiku, kolikrát otevřeli okna, vyvětrali, jak to bylo vlastně pro ten stát nesmírně důstojný a já začínám mít pocit, že příští rok proběhnou volby, nějak dopadnou a tato vláda bude zasedat dál. Že ona si nenechá vůbec vysvětlit, že byly něco jako volby a nějak dopadly, protože oni řeknou prostě teďka se nám to konečně rozjelo, my si rozumíme, začíná to fungovat, máme spousty rozdělený práce a
0: to
1: přece nebudeme odcházet kvůli tomu, že pár věcí padá a padat bude.
0: Spousta rozdělený práce, to říká Ivan Bartoš, takže byla by to samozřejmě škoda a jenom k tomu dodám, už víme teď, že Petr Fiala jakýkoliv volební výsledek oslaví jako vítězství, takže ono to jde ruku v ruce.
1: Bezesporu, teďka plave za nás a myslím si, že celá vláda si to vyhodnocuje, že je teda moc ráda, že nemusí vedle Ivana Bartoše teďka stát na fotkách, čili na tiskovkách vládních a je to brzo přijde, dávám
0: aby
1: tomu týden.
0: Ivan Bartoš nezmizel z oficiálních vládních fotek. Jako...
1: Je to možný, jako Klementis. A čepice nenosí, jo. Takže ono by se to potom velice těžko dohledávalo. A druhá věc je, že si myslím, že se budeme teďka dovídat, že jako ten systém není úplně korektní, ale to neznamená, že tady má být panika. Já dokonce počítám, že bude něco takového, že pan premiér vystoupí a řekne, že vůbec nechápe tu paniku, která tady vznikla, že to je opět zase manipulace, že jsou to hybridní hrozby, mm-hmm. ale já na rovinu říkám, jako daňový poplatník, někdo, když mě schodí stavební řízení, sakum prásk, tak to je hybridní hrozba.
0: Já bych ale zakončil optimisticky po pirátsku a všem posluchačům, kteří náhodou plánují stavět a trošku je zasáhla bomba Ivana Bartoše, tak bych jim řekl slovy piráta černohorského náměstka Ivana Bartoše na ministerstvu. Podělali jsme to, ale v rámci možností jsme z toho vytáhli maximum, ne?
1: Na tom makají, takže přátelé, pokud nejste na Maltě, tak jděte na borůvky.
0: Zdravím posluchače.

0: že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
1: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta. In the

Hasta luego.

Kafe X v České televizi mi přišlo do mého života poté, kdy jsem skončil na Nově. Když mi tehdejší ředitel programu České televize František Lambert na křtu jakési knihy nabídl, abych u nich moderoval pořad, kývl jsem. Ale kdybych věděl, že se bude vysílat živě z Brna, tak bych do toho dnes už nešel. Co pak o to? Pořad byl jakoby promnešitý na míru. Sešel jsem se ve studiu se dvěma hosty, které jsem zpovídal, jenomže všechno okolo už na mou míru šité nebylo. Snažil jsem se zvát si zajímavé lidi, jako jsou například fotograf Robert Vano, Iveta Bartošová, Věra Chytilová, Dalibor Janda, Petr Janda. Byla jich spousta, byli fajn, hezky jsme si povídali a diváky to bavilo. Jenomže v Brně se neodpouští, když člověk odejde do Prahy. Jak se říká, Brno je největší maloměsto a Praha je nejmenší velkoměsto. Všichni z Brna se sice chtějí dostat do Prahy a těžko se jim chodí zpátky, ale na druhé straně je iritují ti, kterým to s tou Prahou vyšlo. Vztah Pražáků a Brňanů je opravdu zvláštní. V Brně se obecně na Pražáky nadává, ale v Praze nic takového není. Nikdy jsem nezažil, že by někdo Brno a Brňany nesnášel, nebo že by mi někdo můj brněnský původ předhazoval. Brněnské studio České televize pro mne nebylo neznámým prostředím, znal jsem tam spoustu lidí. Už dřív jsem s nimi spolupracoval. Například jsem pro ně produkoval poslední koncert Michala Tučného. Sice jsem nečekal, že mě přijmou nadšeně a s otevřenou náručí, ale nějaká základní vstřícnost se dala očekávat. Jenomže oni mi dávali od prvního dne sežrat, že jestli si myslím, že se země posadí na zadek, tak se šeredně mýlím. Naivně jsem se domníval, že zárukou pro mě je Karel Burian, čerstvě instalovaný ředitel brněnského studia, který byl pár dní mým šéfem v rádiu. Byli jsme kamarádi, skoro to vypadalo, že mě vezme na rodinnou dovolenou. Měli jsme podobné postavy, tedy společný problém, hodně jsme si povídali. Když jsem mu před prvním vysíláním řekl, že se tam necítím dobře, tak mě ujistil, že se postará o to, aby vše bylo dobré. Já mu věřil, byl pro mě zárukou, že se nám všem bude spolu dobře pracovat, protože když za mnou bude stát Karel, ostatní mě taky vezmou na milost. Jenomže ve skutečnosti bylo vše přesně naopak. Při tomto pořadu, jmenoval se Kafe X, se potkali všechny chyby, které se potkat mohly. Lidem, s nimiž jsem měl spolupracovat, jsem od začátku nevěřil, kromě Jardy Kravky, který byl jedním z mála, co se choval férově. V těch ostatních jsem se nevyznal. Pořad měl dvě dramaturgyně, mladé holky, které nebyly zlé, snažili se, ale prostě to neuměli. Často mi opakovali, že tyhle moje pražské móresy se do Brna nehodí, proč chci hosty z Prahy, když v Brně je tolik zajímavých lidí. Věděl jsem o Bolkovi Polívkovi, o sourozencích Ulrichových, ale dál to už hodně sláblo. Když člověk chce, aby se na televizní pořad diváci dívali, musí jim poskytnout zajímavé lidi. Jedna z dramaturgyň mi doporučovala Pavla Břouška, jenomže já ho neznal. A to byl pro ně důkaz, že jsem naprostý ignorant. A tento nesoulad s jejich a mými představami o hostech byl od začátku základní třecí moment. Když jsem třeba řekl zvukaři, že mi mikroport na tom místě, kam mi ho dal, nevyhovuje, tak odpověděl, že to chápe, že v Praze se porty zřejmě dávají jinam. Navíc jsem tam přišel z televize Nova, kde jsem si zvykl na jiný způsob práce. Když na Nově praskla žárovka, technik vzal z krabice novou a vyměnil ji. Záležitost několika vteřin. Když se totéž stalo v České televizi, zavolala se paní z produkce, pak volali Jirku ze skladu, ten vypsal žádanku, hledal vedoucí produkce, pak se zjistilo, že ve skladu je polední pauza, tak se čekalo na její konec. Poté se ukázalo, že tuto konkrétní žárovku ve skladu nemají, ale že by mohli vyměnit celé světlo i s žárovkou, ale musí to podepsat vedoucí produkce. Ta řekla, že jde o akci nad 2000 korun, tudíž to musí podepsat vedoucí výroby. Tento nakonec podepsal, světlo se vyzvedlo, ale pak se hledal někdo, kdo má příslušné zkoušky na namontování. Tak se začal takový člověk schánět a když se sehnal, tak zjistil, že žebřík je nevyhovující a tak dále a tak dále. Co na Nově trvalo několik vteřin, tak to České televizi trvalo v nejlepším případě půl dne.
Byla do toho zapojena armáda lidí, vyplněno 10 žádanek a nahromadila se tím spousta negativních emocí. David Ziegelbauer, vedoucí programu, syn bývalého lékaře českých hokejistů, mi několikrát důrazně zopakoval, že určité otázky nechce slyšet, že nechce mít problémy s vedením televize. Byl člověkem, který měl na produkci zásadní vliv a zároveň byl čítankovým příkladem pověstné české předposranosti. Pak mi z ničeho nic a bez domluvy se mnou dal do programu Janu Bobošíkovou, která tehdy působila v politice. Nic proti ní nemám, ale zrovna jsem neviděl důvod, proč by tam měla být. Ale Ziegelbauer na tom trval. Do dramaturgie zasáhnul podobným způsobem několikrát. Nastala normální cenzura, kterou vykonával tento člověk, ovšem bohužel, s požehnáním Karla Buriana. Na vysílání jsem postupem času jezdil nerad, každý pořad režíroval jiný režisér. Kdykoliv jsem se dostavil do televize, čekal tam na mě neznámý chlapík a každý chtěl něco jiného, i když každý byl v něčem dobrý. Nejvíc mi vyhovoval Petr Hein, který mi říkal, že se nemám bát štiplavých forků, že diváky baví, když hostům dám najevo jakýsi nadhled. Další režisér zase trval na vyváženosti, neustále mi ukazoval nějaké cedulky. Jeden chtěl, abych končil o minutu dřív, aby byl prostor na titulky. Další naopak trval na mluvení až do úplného konce. Jeden mě chtěl nalíčeného, další vůbec. K tomu se angažovala dramaturgině bez zkušeností, ale s názorem. Plus cenzura některých hostů a jejich nápady, jako třeba, že pozveme bývalé herecké hvězdy. Namítl jsem, že s těmi lidmi si nemám o čem povídat, že to pro mne není téma. Pro mě byl zajímavý Ladislav Štajdl nebo Jiří Adamec, s nímž jsme se třeba bavili o tom, jak opouštěl rodinu a šel k rodině nové. To byli lidé na diskusi. A ta děvčata měla nápady, s nimiž jsem se nepotkával. Když jsem chtěl jiného dramaturga, přišel tam pán s vizí, že budu před sebou mít plný tác kremrolí a ty budu během rozhovoru jíst a diváci na konci budou hádat, kolik jsem jich snědl. A nemohl pochopit, když jsem namítal, že s plnou pusou kremrolí se moderovat nedá a hlavně, že je to celé úplná blbost. Nebyla to normální tvůrčí práce, neustále jsem musel odrážet všelijaké nesmysly a neměl jsem tak pevnou pozici, abych mohl říct, ať si vezmou kremrole a jdou do hajzlu. Nebo přinesli plato z panáky alkoholu a Vladimír Železný, který byl mým hostem, měl hádat, z kterého filmu ty panáky jsou. Tohle opravdu nebyl můj styl, dělat jsem to nechtěl, ovšem tím jsem si ty lidi proti sobě popudil. Samozřejmě byli o genialitě svých nápadů přesvědčeni a moje odmítání brali jako projev pražské nadřazenosti a omezenosti. Nebo po mně dopředu chtěli otázky, které budu klást. Já se jim snažil marně vysvětlit, že je nepotřebuji, že mám jen téma. Oni mi na to jízlivě odvětili, takhle vypadá příprava moderátora a nebyl tam nikdo, kdo by to rozsoudil. Jednou mi řekl fotograf Jev Kratochvil, který pořady fotil, že mnohokrát byl přesvědčený, že někomu dám do držky nebo se zvednu a odejdu. Několikrát byl Jev svědkem toho, jak režisér komu si říká, tak on nemá dopředu otázky a přitom v Brně máme dost moderátorů, kteří se umějí na vysílání připravit. Tuto větu mi často připomínal, když mě upozorňoval, že moje pozice v ČT Brno není moc jistá. Měl pravdu. Jenže já jsem donekonečna ustupovat nechtěl a dobře jsem věděl, že AZ Quiz bych moderovat neuměl a hlavně nechtěl. Moje angažmá v ČT byl tanec mezi vejci a čím dál častěji nastávaly situace, kterým jsem vůbec neporozuměl, nebo až za nějaký čas. Tak třeba. Při jednom z vysílání jsem zaregistroval, že mi jedna z produkčních neodpovídá na pozdrav. Až za několik týdnů jsem se dozvěděl důvod. Totiž na jedno natáčení jsem z Prahy svým autem přivezl i účinkující hosty, Jana Nedvěda a Jana Soutka. Chyba z neznalosti prostředí. Manžel paní produkční totiž, co by externista, zajišťoval dopravu hostů do studia a přijít najednou o cestovné Brno-Praha, Praha-Brno, Brno-Praha a Praha-Brno v jednom dni, to už byl důvod. Pochopil jsem, že už nejsem jejich, stal jsem se tím z Prahy, takže po 3/4 roce mi bylo jasné, že mé veřejnoprávní televizní dny jsou sečteny.
Chvíli to vypadalo, že se pořad přehodí do Prahy. Po Františku Lambertovi se stala programovou ředitelkou Kateřina Fričová, kterou jsem považoval za spřízněnou duši. Znali jsme se totiž z Frekvence 1 a rozuměli jsme si tam. Jenomže, jak se ukázalo, v televizi jsme si nerozuměli vůbec. Dvakrát jsme se spolu sešli, dvakrát to bylo zbytečné. Já věděl, že mi lže, a tak už jsem se dál o komunikaci s ní nepokoušel. Zase zafungovaly informační veřejnoprávní uličky a tak jsem věděl, že paní Kateřina poté, co z Frekvence 1 neodcházela v dobrém, nemíní podporovat moderátora této stanice na obrazovce televize, které teď vládne. Později jsme se s Kateřinou potkali a přesně si pamatuju její větu. To je taková škoda, že si v té televizi nezůstal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

kvítní šaty a zaplatím bez úhonou tváří, posadím se do poslední řady.

0: Xaver.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

0: Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj.
1: Zorientoval jsem se opravdu rychle, nikdy nezapomenu na svůj první pracovní den. Ani jsem ještě nedosedl na židli, kterou mi tam přidělili, když jsem dostal ke korektuře volební leták. Byl na něm obličej předsedy strany a volební heslo jen pár slov. Přelétl jsem ho očima a podepsal, jak po mně chtěla jakási mladá žena ve vysokém stupni těhotenství, která tam také pracovala. Leták hned další lidé odvezli do tiskárny a za 3 dny odtud přišly 3 palety vytištěných letáků. Kvalitních, na křídovém papíru, tím pádem drahých. Všichni se na ně vrhli a v zápětí nastalo zděšení. Ve volebním heslu scházelo 1 písmeno. Jeden z představitelů strany začal hystericky řvát na tu těhotnou pracovnici, která podle něj za vše mohla. Ale ona se ohradila, že vše kontroloval a podepsal pan ředitel tiskového oddělení. Tím ředitelem jsem byl já. Předseda strany byl tak velkorysý, že nechal nepovedené letáky odvést do sběru a ani mi je nedal k náhradě. Ale byla to natolik zdrcující lidová sprcha pro začátek, že jsem na ní nikdy nezapomněl. Kdykoliv mám něco udělat, vždycky si na tuto lekci vzpomenu a pečlivě si přečtu vše, pod co se pak podepíši. Byl jsem blízko mnoha záležitostí a měl jsem možnost vidět politiku, tak říkajíc, z druhé strany. Občas jsem zažíval překvapivé situace. Jedna za všechny. Strana měla pobočku v Brně a když tam přijel předseda strany, uspořádala pro něho tiskovou konferenci. Brněnští představitelé nevěděli, že já zrovna pro pražské ústředí pracuji, nicméně já dobře znal tamní novináře a pracovníky médií, protože během doby, kdy jsem působil v rádiu, jsem s nimi přicházel při různých příležitostech často do styku. Na tiskovou konferenci přišli maximálně 3 lidé, které jsem znal jako novináře, ale dalších 20 vybavených foťáky a diktafony jsem v životě neviděl. Bylo mi to divné, nešlo mi to do hlavy, kde by se vzalo tolik nových pracovníků médií. Nicméně byli aktivní, nahrávali, kladli během tiskovky kvalifikované dotazy, ti s foťáky pilně fotografovali. Tiskovka skončila, nastala volná zábava s občerstvením a jeden z těch pro mne neznámých novinářů si šel ven zakouřit. Jeho jméno neznám, jen si pamatuji, že vypadal tak trochu jako Kristus. Stoupil jsem si k němu, také jsem si zapálil, a jen tak konverzačně jsem se ho zeptal, z kterého je média. Zrudl a pak mi důvěrně sdělil, že nikdo není z žádného média, že jsou najatí od nějaké agentury, aby novináře zahráli. Že on sám je jinak hlídač parkoviště. Když jsme jeli s předsedou strany domů, začal si pochvalovat, jak dobrá to byla tiskovka, že bylo hodně dotazů a byly k věci. Chvíli jsem přemýšlel, jestli mu mám říct pravdu. Ale byl to správný chlápek, nechtěl jsem ho nechat v zajetí omylu. Zeptal jsem se ho, kolik strana za zorganizování tiskovky zaplatila oné pořádající agentuře, a když mi to řekl, uvedl jsem ho do reality. U 9 křížů otočil auto, vrátili jsme se do Brna, nechal si zavolat pracovníky pobočky, všechny na místě vyhodil a teprve pak jsme jeli domů. Ano. Tak funguje politika. Toto je vytváření virtuální reality. Toto se dnes v politice děje. Nejen u nás, všude na světě. Zažil jsem dnes velmi renomovaného komentátora, který přišel s nabídkou, že napíše s předsedou rozhovor, ovšem ten může vypadat různě. Když se domluvíme na 10 000, budeme všichni spokojeni, řekl. Toho jsem se nikdy nechtěl účastnit a kdybych to neviděl a neslyšel osobně, nevěřil bych tomu. Takových historek jsem zažil hodně, ale bylo to jen mezi 4 očima, nemám na to důkazy, tak nebudu jmenovat. I jméno onoho dnes všeobecně známého moderátora si nechám pro sebe. Nastoupil jsem tam v lednu 2002 a setrval do léta, tedy asi 5 roku. Od té doby nezávidím lidem, kteří podobnou práci vykonávají. Je to honička, spousta povinností, 1000 úkolů, které se neustále od někud vynořují a jejich výskyt nikdy nekončí. Poskytovat servis politikům, být jim k ruce, to je bez přehánění zápřah na 24 hodin denně. Neexistuje, že by sis vypnul mobilní telefon a nebyl dostupný. Když tě zavolají, musíš vykonat, oč si žádán, ať je poledne nebo půlnoc. Odpovídal jsem za všechny výstupy do médií, tedy články, inzeráty, odpovědi na otázky novinářů, ankety, tiskové konference, setkání s voliči, účast v diskuzích a na různých společenských akcích. Zkrátka tisíce věcí. Když skončily volby, skončila i moje smlouva. Dostal jsem sice nabídku od jiné politické strany, zda bych ji nechtěl dělat tiskového mluvčího. Ta strana mi byla ideově mnohem blíž než ta, pro níž jsem dosud pracoval. Ale nabídku jsem přesto odmítl. Bylo mi smutno po rádiu, tak jsem se rozhlížel po Praze a zjišťoval, jestli by v některém z rádií nepotřebovali moderátora. Intuitivně jsem cítil, že vracet se v této chvíli do Brna by zavánělo prohrou. S ředitelem jednoho regionálního pražského rádia jsem se v srpnu 2002 domluvil, že bych to u nich zkusil, že přijdu druhý den, 13. srpna, udělat hlasové zkoušky. Rádio vysílalo ze Smíchova, jenomže když jsem se tam vypravil, už jsem se na druhou stranu Vltavy nedostal. Kulminovaly povodně, byly uzavřeny mosty přes řeku, skolabovala doprava, došlo k zaplavení stanic metra. Na Prahu se dovalila pohroma a výčepní Stišnova nehodlal povolit v boji o Prahu. Teď jsem si vzpomněl na Helenu Růžičkovou a její věštění, jemuž jsem nikdy nevěřil. Věštění nevěřím obecně a když vidím všelijaké věštkyně a věštce na televizní obrazovce či jinde v médiích, vždycky si pomyslím něco o novodobých šmejdech. Takže ani Heleně jsem nevěřil, že má jakési vizionářské vlastnosti, ač jsem byl mnohokrát svědkem toho, když někomu věštila. Všude to po ní lidé chtěli a ona pokaždé ráda vyhověla. V roce 2000 jsme spolu seděli v hotelu v Beskydech, povídali si s jeho majitelem a ten po chvíli chtěl, aby mu Helena hádala budoucnost. Nechala přinést kafe a poté začala hádat z kávové sedliny. Tehdy mimo jiné říkala, že za 2 roky v Praze bude moře a tam, kde je kampa, se bude jezdit na lodích. V duchu jsem si říkal, už bys měla Helenu té griotky nechat. Jenomže když jsem po 2 letech v televizi viděl záběry z kampy, kde hladinu vody brázdily čluny a kličkovaly mezi horními částmi stožárů po uličního osvětlení, Helenina slova se mi vybavila. Nicméně můj názor to nezměnilo, pořád si myslím, že čakry, karmy a podobné blbosti jsou jenom berlička pro lidi, kteří si nevědí rady sami se sebou. Ale zpátky k tomu dni, kdy byly zavřené mosty přes Vltavu a já stál s autem na náměstí IP Pavlova a nemohl se dostat na druhou stranu řeky. Přemýšlel jsem, co budu dělat. A najednou letmá myšlenka a vzpomínka na dobu pár let zpět, kdy jsem mýval červenou Škodu Favorit. Když jsme jezdívali s kapelou, kdo si mi tam položil kovový kufřík, který v plechu udělal malou dírku. Rozčilovalo mě to a tak mi někdo dal velkou samolepku s logem Rádia Frekvence 1, kterou jsem si tam nalepil. Byla odolná a já s ní jezdil několik let. Teď najednou se mi to logo vybavilo před očima a uvědomil jsem si, že stejné logo visí na jednom domě na pražské magistrále, tedy na té straně Vltavy, kde jsem zrovna byl. Rozjel jsem se tam a zaparkoval před vchodem. Došel jsem k recepci, ale jelikož tam v tu chvíli zrovna nikdo nebyl, pokračoval jsem dál. První, koho jsem potkal, byla Barbora Tachecí a zajímalo ji, co tam dělám. Asertivně jsem jí sdělil, že jsem nový moderátor. Podívala se na mě podezřívavě a prý by o tom něco musela vědět, protože je tam programovou ředitelkou. Tak jsem jí na to řekl, no, tak už to víte. Pak ještě chtěla vědět, jestli jsem vždycky takhle drzý a já řekl, že jenom v rádiu, jinde ne. Víte co? Podívala se na mě pobaveně. Tak se mnou pojďte udělat rozhovor. Šli jsme do studia a já se jí vyptával na všechno možné a možná celkem ostře. O nic mi nešlo, prostě jsem jen čekal, až se otevřou mosty přes Vltavu a sám jsem se divil, že jsem vůbec něco takového podnikl. Ale v tom zaplaveném městě se tehdy všichni chovali jinak než obvykle. Když jsme skončili, Barbora Tachecí mě pozvala na druhý den do rádia znova. Prý to tak úplně špatné nebylo a zkusíme si to ještě jednou. Musel jsem se ale omluvit, protože na druhý den ráno jsem měl letenku na Krétu. Opravdu jsem odletěl konkrétně do Heraklionu, hlavního města ostrova Kréta. Když jsme přistáli a já si zapnul mobil, na displeji jsem měl zprávu. 2. září nastupujete, Barbora Tachecí. Tak mi začala dovolená a především velká kapitola mého života, která trvá dodnes.

se chlapy byli však malí, kdo pak rozumí. Kamenné hlavy s pohledem věčnosti.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Brdáčová teda...
2: Ne, tohle je tak nedůstojná kauza.
1: O tom nic neví.
2: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to je prostě jenom, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle, co to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc to neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem. Jo? Takže, takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat. On má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili Lidovci. On jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
1: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděli jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
2: Jo, jako no. Já to chápu, ne, ale já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je, to je zase ta vnitřní služba, takže...
1: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
2: Jo, to... taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím, je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem, co to je za službu, jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
1: V Jihoafrické republice operuje?
2: Možná. Tak to jako, jestli může...
1: Už tam vidím tu spojku.
2: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, no, tady.
1: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
2: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem tak teď trošku vystaven trvalému stresu.
1: Vy jste prvorodič teď.
2: Protože já jsem prvorodič. Prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
1: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
2: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
1: On myslel trošku něco.
2: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
1: Já už tě vidím.
2: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dredy.
1: Mají dredy.
2: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak se, jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
1: Říkáš to doktorovi tohleto?
2: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
1: No.
2: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se dopustilo, jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
1: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác už taky. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
2: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohl jí jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
1: to
2: a
1: mám,
2: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
1: Teď pletu svetr.
2: To jsem si právě vás, to jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
1: Pane Mazinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl se vypouštět.
2: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
1: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
2: Takže no, takže
1: proto jsem taky tak.
2: Takže upletete pár svetříků, paní Čaputovi?
1: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
2: Pro tu paní Pekarovou?
1: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
2: A to jste musel, ale sliboval loni, ne?
1: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
2: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
1: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém, tam vyplec ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
2: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
1: no takže jenom, no, prosím vás.
2: Ještě víte, co mi tady napadá? Prezidentský palác. Já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
1: Já to vím, no.
2: Prostě na hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk. A tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže Vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
1: My to dodatečně chválíme a...
2: A ty svetry?
1: Svetřík bude. Budete koukat, jaký pro mě svetr.
2: Super, čepičku ještě, prej čepičku, potřebujeme hlavně čepičku teď. Jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
1: Čepičku? Pro toho chlapečka?
2: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
1: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bych tady jednu měl.
2: ale tu nedělají snad v dětské velikosti, ještě ne.
1: Ona bude velká vlastně.
2: Tomu můžem dát třeba místo nočníku, nebo...
1: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí. Budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
2: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
1: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
2: Ne, ale tak jako...
1: Jo, tak můžu prostě, to...
2: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
1: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
2: Já už musím letět do té porodnice.

0: Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné

0: řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Prvním hostem, jehož jsem zpovídal, byla Petra Buzková, poslankyně za ČSSD a čerstvá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Bylo 2. září 2002. Můj pořad se jmenoval Křížový výslech a Barbora Tachecí hned po tom prvním vysílání řekla, že do 2 měsíců se stane nejposlouchanějším pořadem v českém éteru. Bral jsem to od ní jako milý kompliment, nebo spíš motivační akt, ale ono se to doopravdy stalo. Za šanci, kterou jsem dostal, jsem jí dodnes vděčný. Barbora Tachecí a Michel Fleischmann, prezident Frekvence 1 a Evropy 2, mi dali důvěru. Každý den mě pustili v hlavním vysílacím čase do éteru i s tím rizikem, že to může být průšvih. To jim nikdy nezapomenu. Byl u toho i Mirek Škoda, dnešní programový ředitel rádia. Ani jemu to nikdy nezapomenu. Pak je to také Petr Novotný, ten měl na Frekvenci 1 pořad Dobrý kafe a Lucie Výborná, pořad Na titulní straně a Jitka Asterová Sexy život. Všichni jsme měli své vlastní pořady a trvalo to asi 7 let. Každý všední den jsem měl ve studiu nějakou celebritu, takže se tam vystřídali stovky herců, zpěváků, politiků, vítězů anket, sportovních soutěží. Zpovídal jsem účastníky všech reality show, které probíhaly na televizních obrazovkách. Člověka, který tam přišel, jsem hodinu měl k dispozici a mohl se optát na cokoliv. Pravda, nikdy tam nebyli třeba Oldřich Kaiser nebo Jaromír Nohavica. Dramaturgem byl Mirek Škoda, šéfovala Bára Tachecí, host byl pokaždé výsledkem naší diskuse. O výběru hostů jsme se vždycky bavili a nikdy se nestalo, že by tam přišel někdo, s kým bych nesouhlasil. Snažili jsme se, aby se tam střídali lidé různých profesí, z různých oblastí. Bylo mi ctí, že jsem si mohl povídat s Janem Soutkem, Karlem Gottem, Hanou Zagorovou, Helenou Vondráčkovou a mnoha dalšími. Na koho jsem si vzpomněl, toho jsem mohl vyspovídat. S Janem Soutkem jsme se poprvé viděli v září 2002 a došlo k tomu, čemu se říká, nechci říct osudové, ale určitě veledůležité setkání. Dodnes jsme si blízcí, 4 roky jsem dokonce bydlel u něho v bytě, což mi s velkorysostí sobě vlastní, nabídl při jedné naší společné cestě autem z Brna, kde jsme byli na besedě. Postěžoval jsem si, že mi končí nájem bytu, byl to ten, který mi poskytla ona politická strana, jež mě zaměstnávala, a že si musím rychle najít jinou střechu nad hlavou. V tom bytě jsem mimochodem bydlel ještě několik měsíců po skončení smlouvy, takže jsem mohl počítat s tím, že jednoho dne budu muset odevzdat klíče, ale nějak na to nebyl čas. Jan mi nabídl byt v Jeséniově ulici, který koupil své přítelkyně Sáře, když přišla do Prahy. Ta tam ale nebydlela a byt byl prázdný. Tak jsem se tam nastěhoval a žil uprostřed jeho obrazů a fotografií na stěnách až do doby, než se Sára rozhodla byt prodat. Koupil ho jakýsi mladý chlapec, který zanedlouho byl v tom bytě zavražděn. Ale v té době já už žil v pražské čtvrti Troja, opět obklopen Janovými obrazy a fotografiemi. Ale ty už jsem si tam pověsil sám, protože Jan je důležitým člověkem mého života a jeho moudrost mi mnohokrát rozsvítila ono pověstné světlo na konci tunelu. K Janovi se ještě dostanu. Ale těch, s nimiž jsem si porozuměl, bylo hodně. Máme na sebe vzájemně uložená svá telefonní čísla, takže když jim zavolám, vědí, o koho se jedná. A jestli mám říct nějaká jména, tak jen namátkou František Ringo Čech, Lucie Bílá, Dalibor Janda, Karel Gott. Snad se nikdo z nich neohradí, když řeknu, že spolu máme velmi hezký vztah. Vzpomínám si na jednu silvestrovskou oslavu u Dalibora Jandy doma, kde ho jeho tatínek oslovoval Vašku. A my s Honzou Dobijášem jsme si na to nemohli zvyknout. Já tehdy nevěděl, že on je vlastně Václav. Stalo se, že mě někdo nebavil. Když jsem se pak ptal kolegů, jestli to na mě bylo poznat, tak někdo řekl, že trochu ano, ale většina z nich to vůbec nepoznala. Tak by to samozřejmě mělo být. Moderátor by neměl dávat najevo své pocity vůči zpovídanému. Ale jsme prostě všichni jenom lidé. Jelikož předpokládám, že se mě zase zeptáš na někoho konkrétního, řeknu to rovnou. Především to byli hrdinové o nich svého času nesmírně populárních reality show, jako byli Vyvolení či Big Brother.
Ti lidé mě nezajímali, nebavili a v podstatě jsem si s nimi neměl co říct, jenomže rádio bylo mediálním partnerem soutěže, existovala smlouva a vyspovídat jsem je musel. Pár z těch, co prošli soutěží Superstar, bylo fajn, ale víc bylo těch druhých, ale jmenovat je nechci, jejich jména stejně už dnes nikomu nic neřeknou. Ovšem bylo to i naopak, našli se tací, kteří prohlásili, že s Xaverem už nikdy. Pokud vím, tak to někde prohlásila Ilona Čáková, ale nevím, jestli je to pravda. Byla mým hostem jednou, od té doby jsme se nepotkali, ale třeba jí opravdu nebylo v mé přítomnosti příjemně. To se stává, já k tomu mohu říct jenom to, že se mi líbí, jak zpívá. K Formanovi přes Gorbačova jsem se dostal po pár měsících na frekvenci 1. Tehdy jsem se dozvěděl, že má do Prahy přiletět Miloš Forman, aby novinářům představil novou verzi, respektive režisérský střih filmu Amadeus. Začal jsem řešit, jak to udělat, abych se s panem Formanem sešel a přesvědčil ho, aby přišel do křížového výslechu nebo aby nás přijal a udělal si aspoň čas na předtáčku. Narazil jsem na manažerku, která mi setkání s Milošem Formanem slíbila a při jedné schůzce mi mimo děk položila nabídku. Chcete se sejít pozítří s Gorbačovem? No kdo by nechtěl. A tak jsem v rámci plánování rozhovoru s Milošem Formanem najednou seděl v autě na trase Praha Karlovy Vary a společně s technikem a tlumočnicí jsme putovali do hotelu PUP, abychom natočili rozhovor s kdysi nejmocnějším mužem Ruska a možná i zeměkoule. Někde u golfového hřiště ve Varech jsem zjistil, že jsem zapomněl doma v tiskárně papír s otázkami v ruštině. V kavárně jsme pak 4 hodiny čekali, kdy se Michail Gorbačov objeví. Tlumočnice pořád někomu telefonovala, technik zelený hrůzou, neboť si nebyl jistý, jestli v Praze nezapomněl síťový kabel k rekordéru. Manažerka mě pořád dokola ubezpečovala, že pan Gorbačov se na mě těší, což mě mělo varovat. A když jsem se jen tak pro formu zeptal číšníka, co měl pan Gorbačov k snídani, tak mi sdělil, že vůbec se neví, kdo to je. Aha. Pak se k našemu stolu dostavila nepopsatelná žena, která mi připomněla dětství, neboť voněla živými květy. S nostalgií jsem si vzpomněl, jak jsem tento nepřekonatelný parfém ve variaci konvalinka koupil mamince k Vánocům, tuším v roce 1979. A jak se s tím u stromečku navonila a voněla tím až do roku 1983. A to ve flakónu nic neubývalo. Paní něco hrozně rychle drmolila na ruském jazyce a tlumočnice nám s politováním sdělila, že panu Gorbačovovi není dobře, že se omlouvá, ale až přijede příště, bude se nám věnovat. Sotva dokončila poslední slova, rozletěly se dveře kavárny a vstoupil on, Michail Sergejevič, a sám. To mě překvapilo. Přišel k našemu stolu, podal nám ruku, ani nás neobjal, i když se na mě těšil, omluvil se, že má zdravotní komplikaci, že zítra letí zpět v Moskvu, že se těší na příště a zase odešel. Manažerka málem omdlela, technikovi, překladatelce a mně spadl kámen ze srdce. Zaplatili jsme něco kolem 1500 za 3 kávy a minerálku a odjeli do Prahy. Ale i těch 10 vteřin byl zážitek.

0: Pane Mulče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavere je? A ne, ledajaký
0: je čtvrtek.
1: Ty nám zavří Tokio.
0: Zavří Tokio?
1: Zavří Tokio.
0: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
1: Asi jo, to si musíme užít, ne?
0: Okamura, přítel lidu.
1: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
0: No, přítel. No,
1: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
0: No jo.
1: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
0: Čapák, no.
1: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
0: Ještě se něco odehraje, pane Mulče, já vám to říkám.
1: No, Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
0: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
1: Oky?
0: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
1: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s PRO, svobodnýma a Trikolorou a tak dál.
0: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo? A
1: dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
0: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
1: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
0: No říkám, že bych to tam nedal.
1: Je to ošemetná záležitost.
0: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel všeho lidu.
0: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
1: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
0: Bylo to esteticky brutální.
1: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
0: No to jasný. To jasný, ale ta cesta není dobrá.
1: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
0: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
1: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
0: Ale nebude to zase takové jako...
1: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Mach je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Mach je lídrem koalice, tedy kandidátky koalice SPD a Trikolora. Pane Machu, já nemohu začít ničím jiným. Vy jste již byl jednou zvolen do Evropského parlamentu. Posléze jste v uvozovkách to vzdal. Teď se ucházíte znovu, dokonce na prvním místě. Jak vám mám jako volič věřit, že to zase nevzdáte?
1: Já nevím, jestli je správné slovo vzdal. Já jsem splnil slib, já jsem před volbami říkal, tehdy je to hluboká minulost, jo, že chci vést tu svoji stranu tehdejší, to byli Svobodní, do národních voleb jako se vší silou, protože já jsem tehdy tu stranu založil jako nespokojený volič ODS tehdy. Říkal jsem, nemám koho volit, zakládal jsem novou stranu a byl jsem tam taková jediná viditelná figura, takže jsem viděl jako velkou odpovědnost, abych nezmizel v tom europarlamentu, abych vedl tu stranu i do národních voleb. Takže takhle to bylo slíbeno. 3 roky uplynuly od roku 2014, byl rok 2017, byly ty národní volby do poslanecké sněmovny, tak jsem se vzdal mandátu v EP a vedl jsem svoji stranu do národních voleb. Takže nelíbí se mi, když někdo říká, vy jste to vzdal, ne, tak takhle to bylo, přesně takhle, jak to říkám.
0: Jaký je plán teď?
1: Tak já teď kandiduju za subjekt, který se tam, řekl bych, s jistotou dostane. Je to koalice SPD a Trikolora, takže já tam určitě budu vykonávat ten mandát celých 5 let a budu ho vykonávat tak, abych co nejlíp zastupoval zájmy našich voličů, to znamená těch, kteří mají k těm euroregulacím stejný vztah jako my.
0: Řekněte mi, pane Machu, nemáte třeba obavu z toho, že ten Evropský parlament a všechno okolo, a co Evropský parlament, celá Evropa je jiná, i to fungování už je trošku jiné, než v době, kdy vy jste tam seděl?
1: No ne, ono to bude hlavně jiné po těchto volbách. Já myslím, že se čeká velké zemětřesení a že ta velká koalice těch bafuňářů, co tam prostě seděli od začátku Evropského parlamentu, myslí si, že mají monopol na to eurovládnutí, tak najednou můžou zjistit, že ti, co byli dlouho v opozici, byli zašlapáváni někam do kouta, takže najednou můžou mít většinu. Takže já čekám velkou změnu právě po těchto volbách.
0: Vaším velkým tématem je onen slavný Green Deal. A já jsem někdy v nějaké debatě zaslechl, že vy víte, jak na to. Takže předpokládám, že nejste fanoušek Green Dealu. Tak řekněte, co v té věci vykonáte, protože jak to tak vypadá, tak vy tam usednete celkem s jistotou. Tak co máme čekat?
1: Tak s jistotou to není. Tak samozřejmě SPD Trikolora předpokládáme, že dostane ta svá procenta. Vždycky se může stát, že člověk může být třeba překroužkován někým jiným, takže nechtěl bych říkat s jistotou. Taky si myslím, že Green Deal je zlo. Myslím si, že asi vašim posluchačům to není úplně třeba dovysvětlovávat, proč je to ničící pro naši ekonomiku, proč je to celkově nesmyslné. Takže myslím si, že bez toho vysvětlování můžu jít k tomu jádru, jak. No, je to jednoduché. Tak jako když nějak třeba naše poslanecká sněmovna někdy v minulosti schválila nějaký zákon a pak se najde většina, která si myslí, že to je špatně, no tak se hlasuje o zrušení. Takže já tam jdu s tím, že ten Green Deal zrušíme, Green Deal série několika nařízení a směrnic, a změníme ho, zrušíme ho hlasováním. Takže to, co už bylo odhlasováno, třeba zákaz aut na spalovací motory od roku 35, tak my budeme chtít nové hlasování. No. A to zajistíme tak, že proto získám většinu. A jde o to, že třeba tady ta konkrétní věc, ten zákaz spalovacích motorů, tak prošlo už relativně těsně a mnoho z těch, co hlasovali pro to, a kdo do toho tehdy prohlasovali, tak už tam prostě sedět nebudou. A naopak tam přibudou někteří, kteří tam předtím nebyli a teď budou proti tomu zákazu. Takže já si troufám říct, že skutečně najdeme většinu pro to zrušení. Ono to není úplně tak jednoduché, protože mnozí diváci asi vědí, že na rozdíl od národního parlamentu, ten europarlament nemá takzvanou zákonodárnou iniciativu, to znamená, poslanec nemůže přímo navrhnout tady navrhu zrušení tohoto nařízení. Musíme to dělat přes komisi, musíme nejprve vyzvat komisi, aby ten návrh učinila.
0: Ale nepředchází tomu, co teď tady vysvětlujete, logicky bych si myslel, nějaká revokace toho, co už je odsouhlaseno?
1: No to
0: nemusí se to zrušit prvně a potom jít třeba na nějakou novou variantu?
1: No ne, tak já nechci novou variantu zákazu. Samozřejmě
0: vy chcete novelu toho zákona?
1: Ano. to nařízení buď lze zcela zrušit, nebo v něm jenom přeškrtnout, zrušit tu konkrétní větu, která zakazuje uvádění aut na spalovací motory na trh EU od roku 35. Jo? To jsou technikálie, ale prostě cokoliv, co bylo přijato, tak samozřejmě lze zrušit. Na to je právní procedura, tak jako to jde v Národním parlamentu, jde to i v EU, i když je to o něco složitější, protože pak ten návrh ještě postupuje do Rady, kde se vyžaduje kvalifikovaná většina. Je to složité, ale princip, základní princip je jednoduchý. Co bylo schváleno hlasováním, protože našlo většinu, tak může, když se najde většina, zase být zrušeno hlasováním. A to já tam jdu udělat.
0: Každý, kdo hovoří o tom Green Dealu a nějak to kritizuje, začne od těch spalovacích motorů, aut, ale to zdaleka není celý Green Deal. Tak zkuste nám ještě popsat, co kromě tady toho vlastně vás na tom nejvíc dráždí, protože předpokládám, tak jak vás sleduji nějakou dobu, že vás dráždí víc věcí než spalovací motory.
1: Ta druhá podstatná složka toho Green Dealu, šílená, je systém emise s povolenkami na emise CO2. Takže my víme, že dneska si ty povolenky musí kupovat elektrárny, že se nám to projevuje v cenách elektřiny, že to musí kupovat teplárny, že to musí kupovat sklárny, cementárny a tak dále, že se to má teď uvalit na dopravu, že se to má uvalit na domy, ve kterých bydlíme a tak dále. To znamená, je to obří zdražování. Jenom v té elektřině to navýšení kvůli cenám emisních povolenek je asi tak o 60 miliard ročně v součtu pro všechny české občany a firmy. To je hrozně veliká částka a má vlastně tady to dál na nás dopadat. A ono to způsobuje to, že samozřejmě lidé chudnou, pakliže musí za elektřinu platit tak vysoké sumy násobně tomu, jak to bylo před Green Dealem. A pro průmysl to znamená, že on se stává nekonkurenceschopný oproti zbytku světa, bude docházet k masivnímu přesouvání výroby. Nás to ekonomicky zničí, prostě ten Green Deal je potřeba zrušit. Mě děsí, jako že si to pořád ještě všichni neuvědomují a že mnozí kandidáti říkají, že možná je potřeba to jako pošolíchat, poupravit. Já si myslím, že je to potřeba prostě kompletně zrušit a s tím tam jdu.
0: Málo kdy slyším od kandidátů do Evropského parlamentu, že by zaujali nějaké stanovisko k tomu, když už Green Deal, tak v nějaké podobě, to říkáte, to je v pořádku, ale mnohým odborníkům přijde neúplně logické začínat s tím vším tady uprostřed Evropy, protože co na to Indie, co na to Čína a řada jiných velkých států. Máte vy nějaký způsob, jak třeba vyzvat, donutit, jakýmsi způsobem vtáhnout do hry tady ty velké znečišťovatele?
1: No tak zaprvé vidíme, co je realitou Green Dealu. Realitou Green Dealu je, že se stává výroba v Evropské unii příliš drahá. To znamená, že firmy jdou vyrábět ty věci jinam, třeba do Indie, do Číny, do Spojených států, do Vietnamu a tak dále. Oni, mnoho těch dalších států, které jsem jmenoval, mají také nějaké svoje systémy povolenek, mnohé z nich, až na to, že prostě emitují to množství povolenek takové, že ta cena je třeba desetinová, to znamená, cena elektřiny je tam násobně levnější. Takže dochází k takovému paradoxu. My si tady zdražujeme elektřinu, odsouváme výrobu pryč, podřezáváme si pod sebou větev, takže u nás emise CO2, které vznikají při spalování fosilních paliv, tak klesají, v Evropské unii klesly za to poslední období o třetinu, no ale o to víc narostly v Indii, v Číně a rostou ty emise celosvětově, protože nikde není zaručeno, že ta výroba je v té Číně a Indii jako úspornější. Ona je levnější, protože my si to tady uměle zdražujeme, ale ona není úspornější, pokud jde potom o množství energie, o emise CO2, takže ten Green Deal vlastně způsobuje pravý opak, než co je deklarovaným cílem těch jeho zastánců. Ty globální emise CO2 se zvyšují. Proč jako se tady vůbec bojuje o emise CO2, to je úplně jako jiná debata, ale podstatné je vidět, že prostě nám to ekonomiku ničí, životy nám to ničí a na emise CO2 globální to nemá vliv.
0: Takže jste popsal stav věci a já se ptám, co s tím?
1: Zrušit Green Deal. Já to opakuju pořád, že je potřeba zrušit celý ten Green Deal a ne to šolíchat. Pokud zvítězí ti, co to chtějí nechat nebo to chtějí šolíchat, tak budeme tady za rok, za dva, pak v roce 35 a v dalších letech v situaci, že naše ekonomika bude úplně na kolenou. My budeme totálně zaostávat za zbytkem světa, který si bude tedy vesele vyrábět, ale Evropani už nebudou mít ani peníze na to, aby si to kupovali jako z té Číny, aby si to mohli vůbec dovést. Takže my potřebujeme tady tu katastrofu odvrátit a je, bych tak řekl, jako za 5 minut 12, aby se to udělalo.
0: Hledal jsem po internetu v různých vašich rozhovorech, jaký vlastně je váš osobní vztah nebo vztah toho budoucího europoslance k dotacím obecně. Třeba jste to někde říkal, ale já jsem to nenašel. Co si o tom myslíte?
1: Já jsem to řekl určitě už strašně moc krát, že prostě dotace považuji za zlo. My jsme se tady dostali do systému ekonomického, který má strašně daleko k volnému trhu. Je to prostě systém, kde firmy, komerční firmy, nejenom neziskovky, ale komerční firmy vyplní různé žádosti o dotace na to či ono, prostě kdy už nevítězí na trhu ten, kdo je nejšikovnější, kdo nabídne nejlepší službu, vítězí ten, kdo si někde vyplní formulář a prosadí si dotaci milion na to, milion na to. Takže dotuje se všechno možné od nákupu elektroaut po školení zaměstnanců, jo, prostě je to tak široká škála, no a to je vykoupeno obřími daněmi, takže my se stáváme dotační, nekonkurenceschopnou ekonomikou. Já bych si přál, abychom žili ve světě, kde jsou nízké daně, kde ty dotace nejsou.
0: Znamená škrtnout všechny daně i těm, které se dnes označují jako daně, promiňte, dotace nárokové a tak?
1: Jako tak, co myslíte nárokovou dotací?
0: No to je třeba v zemědělství.
1: No tak my si myslíme, že celý ten systém společné zemědělské politiky je špatný a že samozřejmě naši zemědělci by byli konkurenceschopní i bez dotací, kdyby ty dotace neexistovaly v těch bohatších západních zemích. Takže snižování, pokud možno až na nulu, podstatné je pro naše zemědělství, pro naše zemědělce, aby ty podmínky byly rovné. Když dotace jsou, aby byly pro všechny stejné, anebo pokud možno, aby byly čím dál tím nižší, to by bylo určitě pro všechny lepší. To, co je v dnešním zemědělství problém, je, že tak, jak v jiných oblastech Evropská unie velmi přísně jako kontroluje, jestli někde není nějaká nepovolená státní národní podpora vedle těch eurodotací samozřejmě, tak v tom zemědělství naopak tomu byla dána zelená a ty zemědělci ze západních států vedle těch standardních eurodotací na hektar, na krávu a tak dále, tak mají ještě národní dotace, slevy na pojistném a to dělá nerovné prostředí. Prostě ty naše zemědělci potom mají de facto nižší dotace než ty západní.
0: Vy říkáte poměrně optimisticky, pokud se tam dostanou, udělám ty a ty kroky, aby byl zrušen Green Deal. Bude to platit i totéž o migračním paktu?
1: Ano, my si klademe za cíl zrušit dvě základní věci, Green Deal a migrační pakt. Já mám tu výhodu, že SPD už je zastoupena ve skupině frakci, která se jmenuje Identita a demokracie. Tam dominantní silou je Národní sdružení Marine Le Penové, je tam velmi silná německá alternativa pro Německo, jsou tam další strany. Ta naše frakce velmi posílí a já jsem měl už jednání s představiteli té frakce a oni se na tom s námi shodují, že je potřeba zrušit Green Deal a že je potřeba zrušit migrační pakt. Takže jedna věc je ta naše skupina, ta naše frakce. Já proto budu hledat podporu samozřejmě mimo naší frakci a sleduji si prostě, kteří poslanci už v tom končícím období hlasovali proti třeba tomu zákazu spalovacích motorů. Takže ty oslovíme s tím naším podnětem na opětovné hlasování na zrušení toho Green Dealu a troufám si říct, že se tady to povede.
0: Rád bych viděl Evropu jako společenství spolupracujících suverénních národů. To jsou vaše slova. Jak tomu mám rozumět? Jak by taková Evropa vypadala?
1: No tak my nemusíme chodit daleko, protože vedle tady té regulující organizace zvaná Evropská unie paralelně existuje organizace, která se jmenuje Evropské sdružení volného obchodu, známe pod zkratkou EFTA nebo česky ESVO, kde jsou dneska 4 země, Švýcarsko, Liechtensteinsko, Norsko, Island, ale před svým vstupem do EU tam bylo Finsko, Rakousko, Švédsko, bývala tam i Velká Británie. kdysi byla tady ta organizace početnější než EU. Takže já si myslím, že prostě tohle je vzor té spolupráce. Oni nepotřebují tlačit jednotnou měnu, ať si má Island korunu, Švýcarsko frank. Oni nepotřebují žádný parlament, kde by se přehlasovávali. Oni mají jenom to, na čem se všichni domluví. Oni nepotřebují žádný společný rozpočet na přerozdělování dotací, protože prostě nic takového nemají. Takže nemají ty obří příspěvky do společného rozpočtu. Vůbec by je nenapadlo nutit některé členské státy k něčemu, co oni nechtějí. Takže tohle je podle mě vzor budoucí spolupráce. Buď se dokáže Evropská unie na něco takového přeměnit, a když ne, tak si myslím, že by prostě Česká republika měla z Evropské unie vystoupit a přidat se tady do toho volného sdružení.
0: Dobře, a jak by to, co popisujete, jaká by to byla právní forma? To by byla nějaká...
1: No ne, tak to EFTA, Evropské sdružení volného obchodu, je stejně jako EU mezinárodní organizace, založená
0: smlouvou. Takže zůstaly by jednotlivé státy?
1: A ty mají mezi sebou smlouvu, tak ta smlouva může být od úplně volné spolupráce, jenom třeba dílčí smlouvy o volném obchodu bez cel, o tom, že lidé můžou cestovat bez víz. Takže výhoda EFTA je, že ona může vyjednávat i s jinými bloky světa, aby měly ty země, což teď mají právě nejenom volný obchod mezi sebou, ale i se zbytkem světa. Takže já si myslím, že ta EFTA je užitečná, je to takový vzor spolupráce. Samozřejmě, že to není podmínkou pro zemi, která není v EU, aby byla někde jinde. Tak třeba Andora v žádném EFTA není, Velká Británie taky není v EFTA, ale mně to připadá docela jako praktické, že... A hlavně vidíme, že tady existuje alternativa, která ukazuje možnou spolupráci úplně jiného druhu. Místo donucování, zakazování, přerozdělování peněz, nařizování, přehlasovávání, je tady model, který je založen na dobrovolné spolupráci suverénních států, to znamená států, které mají právo si tvořit vlastní legislativu a nikdo jim ji nemůže nutit zhora.
0: Právo veta?
1: No právo veta samozřejmě v EFTA ho má každý.
0: Ne, já už jsem šel dál. Teď právo veta, tak jak se o něm diskutuje.
1: Tak v Evropské unii Lisabonská smlouva vzala právo veta členským státům ve velké oblasti, ve velké množství oblastí, a právo veta neboli princip jednomyslné schody platí dneska už asi jenom ve čtyřech oblastech. Jsou to daně, je to společná zahraniční politika EU, je to vojenství. Takže kdyby nám chtěl někdo vzít právo veta ještě v těchto posledních oblastech, tak prostě už by nám nezbyl ani kousek té svrchovanosti. Takže já to slyším to i od lídrů jiných stran, že by chtěli třeba zrušit právo veta v zahraniční politice, že by chtěli zrušit právo veta v daních, tak já budu vždycky bojovat proti tomu, ale samozřejmě oni to nemůžou, tady ti jiní lídři těch stran, zařídit, protože naštěstí to by museli změnit smlouvy a okay. Sice protlačili Lisabonskou smlouvu, mohli by protlačit novou smlouvu, ale myslím si, že na to teď nemají sílu.
0: Ukrajině dojdou lidi a pak Rusko postoupí až k nám. Jednejme o míru, vyzývá Mach, řekl jste pro aktuálně.cz. Máme se bát toho, že Rusko dorazí do České republiky?
1: Ne, já jsem myslel k nám jako k hranicím, k těm západním hranicím Ukrajiny, protože mi to připadá logické. Vede se válka, fronta se jako posouvá velmi málo, ale když, tak teď to vypadá, že má Rusko trošku navrch, že někdy získá kilometr nebo nějakou další vesnici. A sice Západ masivně Ukrajinu podporuje, dodává tam zbraně, naše vláda, iniciativa 300 000 kusů munice, přispěli jsme miliardu, ale jak zareaguje Rusko? Taky dodá 300 000 kusů munice a nenechá si jako to přeci tady tím způsobem líbit. To znamená, že možná technologicky může mít Ukrajina za pomoci Západu převahu, pokud je o zbraně, ale v té válce hrajou roli i vojáci a lidé a v tom tahá Ukrajina za kratší konec provazu. Takže mně připadá jako, že logické, je to něco jako, že kdo umí spočítat, že jedna a jedna je dvě, tak si myslím, že jako těžko může někdo spochybnit to, že ta z konfliktních stran, která bude mít větší problém dodávat vojáky na frontu, tak bude slábnout, bude prohrávat, bude ustupovat. Takže je logické, že tady tím pokračováním války, odmítáním jakýchkoliv dohod o míru, jenom přibližujeme ten okamžik, kdy najednou Ukrajina uvidí, že prostě už další vojáky nemá, protože komu dojdou vojáci dřív? Té straně, která je menší. Samozřejmě Ukrajina tlačí na to, aby země jako Česká republika, Polska začaly vydávat ty bojeschopné muže, ale oni ti lidé, že jo, hlasovali nohama, oni uprchli před tu válku, oni tam nechtějí. I kdyby je Česká republika vydala, tak asi úplně jako těch bojů se jim nebude chtít, nebudou bojovat úplně nadšeně. Takže prostě v tomhle má Ukrajina problém. Já si myslím, že ti, co o nás, kteří voláme po míru, tak o nás říkají, že jako nějak jako sloužíme Rusku. Já si myslím, že to je pravý opak, že ti, co vedou tady tu chybnou strategii, tak přibližují ten okamžik, kdy Rusko postoupí a že spíš oni jednají v zájmu ruského postupu. Jo? Prostě myslím si, že Západ má chybnou strategii, že by měl tu strategii přehodnotit a protože jak končí války, buď končí mírovou dohodou, nebo končí jako totální kapitulací, tak já si myslím, že by se tahle válka měla ukončit mírovou dohodou.
0: Máte na klopě ceduličku SPD. Čím vás, pane Machu, přesvědčila SPD, že jste se šel dokonce postavit do čela kandidátky?
1: Tak já jsem ani netušil, že skončím v čele. Ucházel jsem se v nějaké soutěži s ostatními kandidáty, tak jsem ani netušil, že skončím v tom hlasování jako lídr kandidátky. Je mi to ctí. A já samozřejmě, když jsem opouštěl zpátky jako v tom roce 2008-2009 ODS, zakládal jsem svoji stranu, jak jsem zmiňoval na začátku, že jsem neměl koho volit, tak jsem si, sice jsem se dokázal prodrat do Evropského parlamentu, ale neměl jsem sílu třeba na to, aby ta strana postoupila do Poslanecké sněmovny. A viděl jsem to jako, že člověk sice má stranu, se kterou se shodne asi na 100% věcí, ale vlastně neprosadí nic, když se ta strana pak nemá šanci dostat, jo, nepřekročí ten 5% práh. A vlastně to, co vidím v programu SPD a Trikolory pro eurovolby, tak já podepisuju prostě všechno 100%. Jo? To není jenom migrační pakt, to není Green Deal, to je i naše volání proti omezování svobody slova ve jménu takzvaných dezinformací a tak dále. Je to mnoho dalších věcí. Stejně tak v tom centrálním programu SPD jako mě velmi ladí ten požadavek na ústavně vyrovnaný rozpočet, státní rozpočet. Takže já jsem rád, že prostě jsem našel politickou stranu, ve které jsem našel jako mimochodem jako velmi milé lidi, poslance parlamentu a tak dále. Stranu, která má velmi blízké postoje mým a která má zároveň realistickou šanci je prosazovat na té evropské úrovni, na národní úrovni, na obecní krajské úrovni. Takže já si myslím, že když někdo chce něco v politice změnit, tak je důležité nejenom mít hezký politický program, ale pro ty voliče, nejenom pro ty kandidáty, ale i pro ty voliče je strašně důležitý, aby to bylo prosaditelné, aby se ta strana dostala, aby překročila ty příslušné prahy.
0: Jsem rád, že jste přišel, držím palce a těším se na příště. Nashledanou.
1: Díky, nashledanou.
0: Naším hostem byl Petr Mach.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
0: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
3: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodávač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, bla, bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty už ty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
0: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
3: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
0: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
3: problém. Moc si to nevšim.
0: Moc si to nevšim.
3: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si vyfotím a půjde to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Mm. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný. Mm-hmm.
0: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
3: Ne.
0: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
3: Jo.
0: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se to, nám to mele?
3: Nějak se na to mele, já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

Sametová revoluce mě zastihla na svazácko-pionýrském školení v jednom táboře u Tišnova. Přes den jsme se školili, večer se zpívalo a hrálo, klasický kolorit doby, běžný program podobných akcí. Byl pátek a kdo si přijel se zprávou, že v Praze začala válka. Přestali jsme hrát a zpívat. Jen jsme se po sobě nechápavě dívali. Jaká válka? Zeptal se Grossi. Někde se tam střílí. Tím zábava skončila a když jsme se v neděli večer vrátili domů, už jsme všichni věděli z televize a rádia, že v Praze cosi proběhlo. I když k nám se ještě nic nedostalo, jen ty zprávy. Profesně mě tento důležitý okamžik dějin zachytil coby vrchního číšníka v hotelu Květnice v Tišnově. V pondělí ráno jsem dorazil na směnu. Revoluce už byla uvnitř. Ostatně jako všude kolem. Ovšem nedá se říct, že by národ reagoval jako jeden člověk. Každý si tu informaci uchopil po svém. Měl jsem dvě kolegyně, účetní, které spolu seděly v jedné kanceláři a celkem spolu vycházely, i když jedna byla disidentka a druhá kovaná komunistka. Disidentka, paní Tramačová, jejíž syn byl kněz a měl s tím problémy, jak on

On, tak jeho matka, přišla celá nadšená do baru, zapálila svíčky a že se bude stávkovat. Ovšem poté se dostavila komunistka paní Vacová a svíčky sfoukla, že strana si s tím poradí. Mezi těmito odhodlanými ženami vlál pan Mlejnek, odborář, jenž měl na starosti příspěvky ROH. To byl vzácný člověk, požehnání pro každého zaměstnavatele, protože neustále myslel na úspory. Všude zhasínal, zavíral vodu a topení, měl neustále na paměti, že naše země musí šetřit energii. Byl nesmírně poctivý a kdyby takový byli všichni, tak by asi socialismus musel fungovat. Revoluční nadšení mě nemohlo nezasáhnout. Kdykoliv jsem měl volno, jel jsem do Brna, kde na náměstí Svobody probíhaly stávky a shromáždění. Bylo zcela jasné, že se něco otočilo. A jedna změna přicházela za druhou, všechny skvělé. Jako bychom si sedli na tobogán a ten se zcela bez kontroly rozjel. Mohlo se cestovat, a to nejen do Polska nebo Maďarska, ale také do Rakouska, Itálie, vlastně kamkoliv. Mohlo se podnikat a chtěli jsme to zkusit všichni. Začínal kapitalismus. Každý měl pocit, že má právo na svobodu, ale taky na úspěch, na blahobyt a na americký sen po Česku. Jenomže málo kdo věděl, jak na to. Většině podnikatelů přes noc spadlých z nebe chyběly zkušenosti a kontakty. Najednou se rodila první vlna úspěšných, kteří ve většině případů měli jako hlavní devizu drzé čelo, které, jak víme, a poplužní dvůr a tak dále. A tak si většina z těch nových podnikatelů nechala natisknout vizitky, koupila si fialové sako a podnikatelský kufřík. Rodily se bláznivé projekty a realizovaly se ještě bláznivější nápady. Někdo přišel s tím, že má k dispozici několik kamionů zubních past. Další měl zase cisternu šampónů s oblíbenou vůní zeleného jablka. Další se rozhodl dovážet polobotky z Brazílie. Někdo měl štěstí, někdo podnikatelský talent, další intuici. Našli se i tací, co se v tom neuvěřitelně rychle naučili chodit. Ale spousta dalších tvrdě narazila na své vlastní mantinely nebo na překážky, které mu do cesty postavil někdo jiný. Také jsem se na podnikání vrhnul po hlavě a patřil mezi ty, co narazili. Trvalo pár let, než se vzduch pročistil a podnikání dostalo nějaký řád. Ovšem leckdo se z těch šrámů, které tehdy utržil, už ani nevzpamatoval. I mně stála podnikatelská živnost spoustu nervů a hlavně peněz. Kdyby mi v jisté chvíli nepomohli rodiče a babička, tak bych zcela určitě padl až na dno. Založil jsem se dvěma společníky firmu a nedopadlo to dobře. Ani podnikatelsky, ani lidsky. Já se tomu příliš nevěnoval a když někdy ano, tak špatně. Chtěli jsme obchodovat s barvami. Dovezli jsme je za dost peněz ze zahraničí a teprve poté zjistili, že obsahují jakousi nepovolenou látku, takže jsme je museli zlikvidovat. Také jsme provozovali hrací automaty společně s barem. Nebyly to ovšem současné moderní stroje, nýbrž prastaré skříně, ale i tak jsem pochopil, že tímto způsobem se zbohatnout nedá. Nicméně nelituji, že jsem si tím prošel, protože díky tomu jsem dnes vůči automatům a hazardu naprosto imunní. V Las Vegas jsem do automatu nikdy nedal ani cent. Vím, že porazit počítač nelze. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se všeho zbavili, byť za cenu velkých ztrát. Bohužel dluh, který po našem podnikání zbyl, zůstal na mě, bylo to kolem milionu a v ten moment to vypadalo jako tragédie. Milion pro mě představoval obrovskou sumu. Naštěstí už je to za mnou, ale byla to zkušenost k nezaplacení. Najednou se zcela zřetelně ukazovalo, co v kom je, co je kdo zač. Při socialistické uniformitě se to poznat prostě nedalo. Řada lidí překvapila, ač na to nevypadali, stali se z nich úspěšní biznismeni a naopak. Suveréni a někdejší mocní schořeli nebo se vůbec ničeho neodvážili. Ale za hlavní chybu tohoto mého úseku života považuji, že jsem nedodělal maturitu, byť jsem celé předcházející studium poctivě absolvoval. A to opravdu při zaměstnání nebylo jednoduché. Prostě zlomové roky 1989 a 1990. Život najednou běžel rychleji. Tedy nechal jsem střední hotelové školy týden před maturitou a začal věřit na kapitalismus.
Některé zkušenosti z té doby byly na můj vkus zbytečně drahé, měly příliš velké oběti, tím myslím z přetrhané vazby či zničená přátelství. Roky se nestýkám s pár lidmi, s nimiž jsem si kdysi rozuměl a považoval je za kamarády a předpokládám oni mě. Jakési pomyslné osídlování divokého východu sebou neslo řadu nevyspytatelných situací. Těžká vzpomínka je pro mě třeba okamžik, kdy mě jeden kamarád a ještě další dva lidi obvinili, že jsme ho připravili o nějaké peníze, už si ani nepamatuju, kolik tehdy uvedl. Dokonce se to dostalo až na policii, byl jsem u výslechu. Policie případ odložila. Popravdě dodnes nevím, jak se vlastně okolnosti seběhly, kdo byl nakonec hrdina a padouch. Všechny hypotézy, které jsem krátce poté nosil v hlavě, zůstaly v rovině dohadů a spekulací. A když si to celé promítám po letech, nemám pro řadu situací vysvětlení. Nicméně onen kamarád se na tom trval, dostal se totiž do dluhů, hledal nějakou cestu ven a jiná než naše obvinění ho nenapadla. A tak jsem jednoho dne hleděl do hlavně pistole člena vymahačské party, která měla ze mě nějaké peníze dostat. Dostal jsem k podpisu nějakou směnku, ovšem to jsem kategoricky odmítl a zřejmě jsem byl tak přesvědčivý, že mě vymahači nejen nezastřelili, ale i bez podpisu nebo peněz odjeli. Sice mě ujistili, že se brzy zase vrátí, ale už jsem je nikdy neviděl. Až na jednoho. Při psaní své knihy o odsouzených jsem procházel věznicí a tam jeden z vymahačů vytíral chodbu. Velmi halasně a nadšeně se ke mně hlásil a já dodnes nepochopil, proč byl tak rád, že mě vidí. Moje podnikatelská epizoda nebyla dlouhá, ale její následky jsem nesl dlouho, včetně pokažených vztahů. Je to sice cenná zkušenost, ale zbytečně drahá a velmi nepříjemná. Najednou jsem se dostal do situace, kdy nebylo z čeho platit složenky, neměl jsem peníze na leasing na auto. A že bych si došel do restaurace na oběd? O tom nemohla být ani řeč. Opravdu to nebylo období, na které bych vzpomínal rád. Ale i tady platí, že všechno zlé a tak dále.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i KH Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je Severe naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu Ivo Strejček o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: Takže já jsem mu řekl, ježiš, to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom na jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho KH Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednání, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal pokus o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezidente.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie. Nad Evropskou komisí je Evropská rada, která je volená, přece jenom z volených orgánů. A té shodou okolností v tomto půlroce Česká republika předsedá. Takže Fiala předsedá Evropské unii, přesně Evropské radě, a podřízený útvar té Evropské rady ten den, když ten Fiala předseda té Evropské radě vyhlásí, že začínají vést 19 soudních pří s Českou republikou za pomalou implementaci legislativy Evropské unie. Blázinec, ne? Něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. A to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: Korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
2: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle tom vašem.
1: Tady nevím. Jsme tak transparentní, pane prezidente.
2: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat. Všechno je dobré.
1: Co si o tom myslíte? To jsou takové tanečky.
2: To jsou tanečky.
1: Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na, na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
2: Střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. A teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
2: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
2: Tak já si nejsem jistý, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím, já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny, myslím, že jsme o tom tady mluvili. A říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod nejvýchodnější výspu Evropy. Tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jistý, jestli je to výspa Evropy. Prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání s Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
2: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka. Prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Na výsost politické rozhodnutí. A když budou politické větry vanout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU dospět k závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politický a ekonomický. Možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kyvadlo natáčí?
2: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. na rozdíl třeba od Slovenska, kde kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily takzvané terms of trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko teda není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás v tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
2: Opakuji, možná tady, ale dlouhodobě argumentuji, náš vstup do eura bezprostředně, to, jestli se cítí být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nejaké impulzy, a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na ně díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
2: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Tečka. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředněji zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže podle mého názoru není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: jsem děkujeme nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jíti a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
4: A už se ten slib stihl nesplnit?
3: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Byl jsem plný očekávání jako tehdy většina lidí. S nadšením jsem denně jezdil do Brna, zúčastňoval se stávek, zvonil klíči. Ovšem, kdykoliv jsem později měl někoho hodnotit podle toho, co dělal za minulého režimu, či v jaké byl straně, byl jsem velmi opatrný. Znal jsem komunisty, kteří nikdy nikoho nezradili, nepodvedli, kteří pomáhali, jak mohli. Na druhé straně jsem znal i bezcharakterní hovada, která nikdy v komunistické straně nebyla. Hodnotit objektivně je velké umění, chce to nadhled, ale i odstup. Proto nenávidím bezduché řvaní a obviňování. S těmi, kdo to dělají, nechci mít nic společného. Sám jsem si mnohokrát kladl otázku, jak jsem sám přispěl k době, v níž jsme žili. Byl jsem pionýr, dokonce hrdý pionýr. Chodil jsem na schůzky, jezdil na prázdninové tábory. Přitom jsem měl možnost jezdit na západ. Byl jsem v Rakousku, Itálii a dalších zemích. Na vlastní oči jsem tehdy viděl, jak to tam chodí. Ale nechystal jsem se tam utéct. A ani nevím, jak bych se choval, kdyby ke změně u nás nedošlo. Nechci nikoho odsuzovat, že v minulém režimu někoho uzurpoval, protože nemohu tvrdit, že dnes je to jinak. Když jsem psal knihu o politických kauzách, seznámil jsem se s tolika fakty bezpráví, zlodějiny, křivdy, nenasytnosti, ale i hlouposti, že jsem se z toho dlouho nemohl vzpamatovat. Také nevíme, jak budou dnešní dobu jednou soudit naši potomci. Možná bychom se divili, kdybychom u toho mohli být. Mám střízlivý názor jak na dobu minulou, tak i na tu, která přišla po 17. listopadu 1989. Stejně střízlivý jsem i hodnocení Václava Havla jako prezidenta. Ale ani nejsem z těch, kdo by vykřikoval, že se blíží vláda oligarchie. Nicméně principy dnešní propagandy jsou podobné těm, které bývaly uplatňovány kdysi. Za tento názor se budu i prát. Tenkrát jsme byli ovlivněni určitým prostředím, určitou kulturou. A to nejen tou oficiální, ale i tou neoficiální. A když pak na balkonu Melantrichu zpívali naši hymnu společně Karel Gott s Karlem Krylem, přišlo mi to symbolické. Prostě takový jsme a takový jsme byli. Hlavně, že nevypukla válka, které se hodně lidí obávalo. Mimochodem, stejnou větu o válce jsem slyšel po letech ještě jednou. V úterý 11. září 2001 jsem seděl v Brně v restauraci, něco jsem jedl a díval se na televizi, která tam byla puštěna. Když přišla moje paní účetní Hubáčková, se kterou jsem tam měl schůzku, třesoucím se hlasem mi místo pozdravu řekla, že v Americe začala válka. Zvedl jsem oči a za její hlavou viděl na televizní obrazovce, jak letadlo naráží do budovy obchodního centra v New Yorku. Na vysvětlenou, útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace Al-Qaida. Ti unesli 4 letadla společnosti American Airlines a United Airlines. Dvě z nich narazila do dvou věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. Čtvrté letadlo se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města Shanksville v Pensylvánii. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí, včetně 19 únosců. Dal jsem se dohromady s muzikou, i když se stále zdráhám tvrdit, že jsem se stal muzikantem. Nicméně na kytaru jsem se naučil hrát slušně. Hrál jsem s kapelou, kterou tvořili kluci z někdejšího pionýrského oddílu, který jsem vedl. Od původně táborového ohýnkového hraní v ryze akustickém provedení a s ryze akustickým repertoárem jsme postupem času hledali formu a směr a přes country a folk music jsme došli až ke klasické taneční kapele. Hráli jsme na plesech, tancovačkách a dalších akcích, fungovalo nám to a existovali jsme asi do roku 2004. Jmenovali jsme se Malevil. Malevil je postapokalyptický román Roberta Merleho z roku 1972, který byl v roce 1981 zfilmován. A Malevil se jmenuje hrad, v jehož sklepení při apokalypse přežije hrstka lidí. Zakládajícími členy byli, kromě mě, zpíval jsem a hrál na kytaru, Pavel Štarha, který chodil do lidové školy umění, hrál na tubu, basovou kytaru a kontrabas.
A Marek Kubát, pionýr z mého oddílu, ryzí samouk, který se učil tak rychle, že za chvíli hrál nejlíp. Zpívala s námi Jana Kroufková, jedna z pionýrských vedoucích, která měla hezký, temný ženský hlas. Byla o pár let starší než já a o dalších několik let starší než druzí dva kluci. Jelikož byla povoláním speciální pedagožka, vysvětlovala nám, co vše život obnáší a některá z jejich ponaučení si pamatuji dodnes. I Pavel s Markem se od ní nechali rádi poučit a já ji považuji za jednoho z nejdůležitějších lidí, které jsem potkal. Kluci v té době dokončovali základní školu, blížil se rok 1989. Já už byl vyučený číšník a studoval jsem dálkově hotelovou školu v Brně, poté ve Velkém Meziříčí. Maturovat jsem měl na jaře 1990, ale revoluční euforie mnohým natolik zamotala hlavu, že jsme udělali i řadu špatných rozhodnutí. Jedním z nich byla moje už zmíněná lehkovážnost, s níž jsem přistoupil na návrh jednoho z profesorů, že k maturitě jít nemusím. A tak jsem zůstal těsně před cílem. Mě to ale příliš netrápilo, protože kapela tehdy u mě byla na prvním místě. Přidal se k nám Jirka Lukas, hráč na klávesové nástroje, zatímco Jana Kroufková se s námi rozloučila. Mrzelo mě to, neboť to bylo částečně tím, že jsem začal trochu podnikat s jejím tatínkem, který posléze zemřel. Podnikání nedopadlo dobře, vše spadlo na moji hlavu a naše do té doby dobré vztahy se skalily. Mnohokrát jsem si říkal, že zvednu telefon a zavolám jí. Chvíli s námi hrál na saxofon Jirkův bratr. Poté se k nám přidala Alena Procházková, skvělá zpěvačka, která, kdyby nespívala v Tišnově, ale vydala se do Prahy, muzikálové produkce by se o ní praly. Později jsem na Alenu intenzivně myslel, když jsem slyšel v Las Vegas živě zpívat Bette Midler a její The Rose. Ano, tady na tomto jevišti, kdyby teď stála Alena, lidi by šíleli ještě víc, říkal jsem si v duchu. Později jsme přizvali i bubeníka a následoval zásadní kauf. Učitel hudby a dramaturg Petr Dvorník, nesmírně vtipný člověk, který vystudoval dějiny divadla. Další důležitý člověk mého života, jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Drobný člověk s vlasy jako Dimasův D'Artagnan, s malými brýličkami na očích a s nejméně 20 obyčejnými tuškami a propisovačkami v kapsičce hodobožového saka. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč jich má u sebe tolik, ale několikrát jsem byl svědkem, jak jednu z obyčejných tužek vyndal, když mu přinesli v restauraci kávu. Ne, nic si s ní nepoznamená, jen jí zamíchá kávu, ač lžička leží na talířku. Je to člověk do party s originálním smyslem pro humor. Jeden ze strůjců veškeré legrace, která kolem kapely kdy byla. A že byla pořád nějaká. Petr z nás byl nejstarší, nejmoudřejší a logicky i arbitrem malicherných sporů. Jen jednu drobnou vadu měl a to byla láska k pivu. Když přepálil svoji únosnou hranici, tak jsme ho sbírali ze země, ovšem dělali jsme to rádi. A pravdou také je, že během let naší spolupráce takových drobných pivních epizod ubývalo. Z naší malé tišnovské kapely postupně vznikl orchestr, který hrál na plesech, slavnostech, nejčastěji k tanci, čemuž jsme přizpůsobili repertoár. Měli jsme řadu stálých štací, zažili plno historek během jízd a také jsme občas pozměnili složení kapely, a to hlavně kvůli fluktuaci bubeníků. Těch se totiž vystřídalo mnoho, asi 9. Vydali jsme i 2 dlouhohrající desky. Ta první vyšla v roce 1994 a jmenovala se Dnes večer v country baru. Zpíval jsem na ní různé hity žánru country a folku. V roce 2000 nám vyšlo 2. album V houpací síti. A tady jsem zažil autorskou spolupráci, na kterou se nedá zapomenout. Hitmaker Pavel Krejča mi napsal několik písní, za které jsem rád. Vladimír Koudelka, toho jsem znal roky, přinesl Ještě jednou díky brácho a další texty. Titulní skladbu V houpací síti zkomponoval kolega Petr Dvorník a otextoval ji Libor Machata. Od Krise Kristoffersna jsem si vypůjčil jeho baladu The Bigger the Fool, The Harder the Fall s českým textem Vabyho Daňka. Čím větší blout, tím tvrdší pád a ta se stala pro publikum nejoblíbenější. Hej, řekni mi, jak se smířit s tvojí novou hrou.
Hej, co není fér, nechci hrát. Do misek váhy skládám vinu svou i tvou. Čím větší blout, tím tvrdší pád.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek.
2: To letí, jak se mere.
1: Svátek radostí, štěstí, dobré nálady, dezinformací.
2: A pravdy hlavně, ne?
1: Pravdy. Ale pozor, já dneska začnu, překvapím
2: ne,
1: vás.
2: Já se jezdím za pravdou, to nevíte?
1: No to je pravda, to píšou, prosím vás, mě přišla před chvilkou SMSka z nějakého toho, jak posílají zprávy, jo? A pozor, ministryně obrany Černochová je v Izraeli.
2: Pane Holče. Ježišmarja, mě jich líto, těch Izraelců.
1: Jak to?
2: Ježišmarja. Vy jste neviděl, co udělala na Babiše ve sněmovně, co vybalila?
1: No viděl, ale...

0: Teď si představte, Janíčka vystoupí z letadla, teď jí tam přivítá protějšek, ne? Minister obrany a ona ní udělá...
1: Dobrý den, Koziven. No já vím. Ale co dělat do Izraele?
0: No tak ona prodává nějaký trička, ne? MPA prodává tarify, ne? V Arménii a v Azerbajdžánu. Dá, Janíčka prodává trika.
1: Jsou to holky velmi prakticky, bych řekl.
0: Dobře, protože pochopili, že ta vláda je neschopná, tam už není co dělat, tak si začne dělat svůj vlastní biznis.
1: Prodává trička. No? No a co na tom tričku je tak zajímavého?
0: Podle mě to nějaký péčko, ne?
1: Péčko? Co to je péčko?
0: Na co se koukáte v noci?
1: Jako na pornografii?
0: Když studujete, no.
1: Já na to moc nekoukám.
0: No já nevím, tak možná tam má ty 35, ne? F35, ne? No, do těch se zamilovala teď.
1: Tak vy zaprvé mě vysvětlete, co to bylo s tím Babišem. Já jsem to nepochopil.
0: Já si myslím, že normálně si nad něj stoupil. To bylo, jak se říká, body shaming, ne?
1: A nebyl to spíš face sitting?
0: A že si nad něj stoupla a normálně mu řekla...
1: Jo.
0: A tak ho zaskočila, já vám říkám, ten bude mít doživotní trauma, chudák. To je mnohem horší, než všechno, co zažil v politice dosud.
1: No, vypadalo to tak strašně puberťácky, že jsem si říkal, jestli je to vážené paní ministryni zapotřebí tohleto.
0: No, není, ale představte si to, Ksever, že to rozbalí na vás takhle. Co byste udělal v tu chvíli?
1: No, já bych utekl.
0: Ten šok, já si myslím. Každý normální chlap by utek.
1: Podle starého pravidla, že na mladého chlapce všude číhá nebezpečí, bych vzal nohy na ramena.
0: Jediný, kdo by podle mě neutek a ocenil by to, by byl náčelník Řehka, ne?
1: No!
0: Co?
1: Pane holče, já cítím to druhý poschodí toho, co říkáte, jo. Tam prej, no já nebudu nic říkat. No, tak je to voják, že jo, ten snese lecos.
0: No tak je to v podstatě rozkaz, ne?
1: Jo, takhle. Je to rozkaz.
0: Je to rozkaz.
1: Od ministryně. Mm-hmm.
0: Pojď na to.
1: Pane holče, ne. Takhle to tam nechodí.
0: Jo, Ksavere. Jo. Jasně.
1: A tak oni...
0: Jsou to jenom lidi jako my?
1: Oni jsou jako my?
0: Jako lidi.
1: Jako lidi,
0: jinak moc ne, ale v tomhle.
1: Protože my jsme takový jako pravdomluvní, ne? My
0: jsme lepší lidi.
1: No, no ne, tak vy si opravdu myslíte, no je to možný, no. Ale víte, jak s tím mám zásadní problém. Je to, pane holče, důstojné? Tohle to bé, to je její takový...
0: No co? Není, no tak je to, já vám říkám, to je jaký politický péčko, no.
1: Jo.
0: A hlavně se to nelíbí, teda vám musím říct, ženám.
1: Ženám?
0: No, mě to říkali nějaký známý, říkali, hele, tohle je tak hnusný, my se za ní stydíme, protože to je nedůstojný nás, říkají, víc žen do politiky a tak, že jo. A teď tam jejich je pár,
1: no.
0: A jsou to, buď je to MPA, směšná soudružka, kterou nikdo nemá rád, nebo je...
1: Mluvte za sebe.
0: Dobře. Já počkejte, teď mluvím za průzkumy. Teď ze mě jdou průzkumy sociologické.
1: Tak já ji mám rád.
0: To já vím.
1: Jako vlastní dceru.
0: Tak spíš vy, abyste mluvili za sebe a já budu mluvit za průzkumy, za lid, jak dobře, se říká, jo? Teď mluvím za lid.
1: Ano.
0: MPA nikdo nemá rád a teď mluvím za sebe a Černochová takovýhle nedůstojnosti, ne? Nevyrovnaná hysterka, ježišmarja.
1: Hysterka?
0: No, já ji znám dlouho.
1: No ale na tetu Květákovou mě nesáhnete, doufám.
0: Ne, to ne.
1: Protože ale... ta má absolutní moji ochranu.
0: Já jsem si teď... Jak jste řekl, hysterka Černochová.
1: No to jste řekl vy, hysterka
0: Černochová. No, vy jste se zeptal. Jako,
1: v životě bych si to já netroufnul
0: říct. To já vím. A já jsem si teď vzpomněl, jak na těch kongresech. Večer, když už je pojednání a teď to z vás padne a všichni se sejdou na tom baru nebo někde u vína nebo u piva, u panáků. A teď Janíčka prostě se před ní utíkalo často, že jo, potom. A podle mě teď to zdokonalila tu techniku prostě a už jde rovnou na to.
1: Utíkalo? Ona byla jako agresivní nebo?
0: No tak...
1: Jako chtěla se prát, jo?
0: Ani ne prát, něco jiného.
1: Chtěla se milovat.
0: Řekně, že chtěla studovat stranický program ještě. Po jednání delegátů.
1: To chápu.
0: Takhle bych to řekl.
1: Ale s každým delegátem zvlášť.
0: Třeba.
1: No.
0: Zvala si je na pokoj a chtěla to probrat.
1: No jistě, tak stanovy, teď tam měli ty poděbratský artikuly kdysi.
0: Přesně,
1: tak...
0: a pak tam máte ty začerněný pasáže.
1: No.
0: Viděl jste to... tu zprávu? To je geniální.
1: Viděl jsem to na Facebooku. Pane Holče, a je to jako z oblasti toho politického marketingu, Koziven? Nebo co to je? Čemu to mám připisovat?
0: Já to připisuju emoce? Tomu Stan teď má... Hodíme to na Fialu, my v té vládě nejsme a podle mě ona si udělala rebranding sebe sama a udělala to takhle, no. Že teď bude na každýho otvírat, jako ukazovat po prsí.
1: Na druhou stranu, je to taky jako pěkný, určitě spoustě lidem se to líbí.
0: Já to oceňuji, protože víte, že se furt Fialový vládě vyčítá, že neumí komunikovat s lidma, že je to tak na dálku a to.
1: No to je komunikace.
0: A tohle to je co?
1: No jasně.
0: To je všechno hned venku.
1: Co byste chtěl? No ale...
0: Tohle bych vlastně asi nechtěl.
1: No ale představte si, kdyby to udělala na Jurečku.
0: Tak jdou do traktoru oba.
1: Ne, Jurečka by hned chodil Ave Maria Gloria.
0: Ne, tak jdou do... Xavre, Jurečka je vyhlášený kaňour, takže jdou do traktoru. To vám říkám.
1: Vyhlášený kaňour? Co to znamená?
0: Že taky rád studuje
1: stranický
0: programy. Hlavně s asistentka máte.
1: To jsem neslyšel.
0: Je to pracovitý člověk.
1: A je to zbožný člověk.
0: Je to zbožný člověk,
1: samozřejmě. Desatero jako bratr Mirek.
0: No jasně, že jo. No.
1: Nevypiješ, ne? Nebo jak jsou ty, jak je to desatero vlastně?
0: Já nevím, já nejsem boží člověk jako bratr Marián.
1: No tak tam je, než nezesmilníš, ne? A to by bylo smilstvo. Tak to on určitě do toho nejde.
0: Já mluvím o studiu stranického programu.
1: Já vím, ale vy naznačujete, tak já to tak...
0: Já zásadě nenaznačuju.
1: Nenaznačujete. Takže my to uzavřeme tričko tím, že nám to přijde, že to není špatný, ale je to vlastně úplná debilita.
0: Jasně, a teď si říkám, když to tam prodá v Izraeli, jestli, jak to bude danit? Jestli to všechno půjde do ní, anebo jestli taky nám něco pustí?
1: Ne, to ona ty trička bude nabízet, možná už stojí na trhu tam někde. To
0: na černém trhu někde.
1: Nevíte, jako...
0: Jo.
1: A chcete XL, 2XL, M-ko...
0: Určitě, jestli ona nestojí jenom na letišti, ne? Když v příjezdové hale.
1: I to je možný.
0: A čeká tam na ty první, co přicházejí a hned to tam nabízí, ne?
1: A oni vědějí teď jak na to, protože ona to vezme přes tu kampeličku, ty prachy. Tam to dají někomu do tašek.
0: A vypraný to vyplave na pravým břehu. Jasně, Xavere.
1: Pane Holče, to je strašně dobře vymyšlené.
0: Je?
1: Klobouk dolů před něma.
0: No já jsem úplně popravil svůj názor.
1: Já taky.
0: Já před Fialou smekám, jak to má vymyšlený. Já už jsem se poptal, jestli já bych nemohl do té kampeličky něco pustit.
1: Něco tam pustíte? Jestli máte nějaký peníze jako z šedé zóny, tak to tam dejte.
0: Když se to bohatě vrátí.
1: Tam nějaký bratr už to tam nějak jako ošetří. No. Ale musíte mít na to tu velkou tašku, protože...
0: Já si asi ale založím levej břeh.
1: Jo. No, dneska říkal ve sněmovně, protože dopoledne se ta kampelička projednávala ve sněmovně. Fiala tam seděl jako hromádka neštěstí. Ten člověk je zhroucený, jo? Začneme ho, v tomto pořadu začneme bránit, pane Holče.
0: To ne, ale budeme takový smířivější.
1: Buďte křesťan trošku, buďte to jako se... pan Jurečka, buďte na blížního svého trošku jako hodné.
0: Víte co, já prokazuju milosrdnost. Já mám trošku problém s tím, to je taky proti
1: zajímavý,
0: božím zásadám.
1: Všemu se dneska říká milosrdnost.
0: Arcilhář Fiala, tak s tím mám trošku problém, ale budu mu prokazovat milosrdnost.
1: Pane Holče, ne, já musím tady být za advokáta. On lže nevlastní vinou.
0: Vážně?
1: No.
0: Vážně?
1: No.
0: Jo?
1: On lže a neví o tom, no tak co?
0: No, je to choroba.
1: Není to choroba. Dneska to tam ve sněmovně, já to dokončím,
0: no,
1: seděl tam pan Fiala jako hromádka neštěstí. Fakt to bylo jako, i to by se kámen ustrnul. A kdybyste se na to díval, tak byste přišel dneska na Vilzonku a ještě byste dlachnil kapesník v ruce a jak byste si pořád ty slzičky otíral. Bylo by vám ho líto zkrátka. a všichni do něho, Babiš, Okin, pak takový ten vysoký z toho SPD, ten...
0: Jmenovec, Fiala, ne?
1: Fiala, pan no. Fiala, pan Fiala. Tak on tam normálně řekl, ten Fiala, což mě pobavilo, musím říct, řekl, no nelze se spolíhat na tu variantu, že pan premiér Fiala je prostě popletený stařičký profesor a neví. No takhle mu tam dávali čočku. Ale on tam potom měl sám projev Fialovič a já jsem už musel jít jako ke strojům. Takže to
0: no,
1: se nevím.
0: Tak takže nevíte, co říkal.
1: No nevím, no tak co by říkal?
0: Tak mě napadlo, jestli neřekl poprvé pravdu třeba, to nenapadlo.
1: No, on řekl asi pravdu, že mu to doporučil nějaký ten pan Růžička, což je jeho prejžák, a mluvil o něm jako pan doktorovi, a že tam teda dal ty dukáty, má se to válet doma, nebo to dáte no, do kampeličky. No a tím, že ten příběh celý jako vlastně asi končí. Ale otázka je, jestli se v tom ještě nebude někdo vrtat.
0: No a na ten pravý břeh to chodí dál, doufejme, ne?
1: Nevím.
0: No tak představte si, umíte si představit svůj život bez pravýho břehu? Bez institutu Petra Fialy?
1: To si neumím představit. Můžeš
0: tak proto?
1: To si neumím představit.
0: Maria.
1: Ale divil jsem se, že ani Babiš, ani Oky, ani ten pan Fiala, nikdo mu při té příležitosti nevmetl tu barmu. Protože to je přece píseň Věčně zelená. A on se k tomu ještě nikdy jako nevyjádřil, jo.
0: To nemáte pravdu. Řekl, že to je v pořádku všechno.
1: Že to je v pořádku, no. Jo.
0: A vy nevěříte, chcete říct, nebo?
1: No ne, tak znamená to, že neřekl, že nic takového neexistuje.
0: Ne, ale řekl, že to je v pořádku.
1: Je v pořádku. No, v pořádku to je.
0: No. Jako, to já jsem myslel tak, že to běží dál, že to čerpá dál, ne, prachy.
1: No,
0: se s tím nic špatného nestalo.
1: Pane Holče, žádný popletený profesůrek to není, protože já to opakuju pořád. On to strašně dobře umí s dukátem.
0: Já bych to řekl takhle. On je popletený profesůrek na téměř všechno v životě a v práci, ale když jde o tohle, vlastně, tak to ne.
1: No, tam to někdo říká, sledujte cestu peněz. No ale pozor, tam v té kampeličce je zamontovaný nějaký ty eura, miliony, stovky milionů korun, v korunách do stovky milionů. A to prý někdo v kabeli odnesl někam. Kde jsme, pane Holče?
0: No ve fialovském Česku ne.
1: No dobře, ale jak je možný, že tam nevyskočí pan Rakušan jako ministr vnitra a řekl, jestli toto je pravda, že tam někdo odnáší...
0: No, počkejte, pan Rakušan skáče docela... Dost ne, vyskakuje poslední dobou.
1: No ne, má to říct sněmovně. Já řeknu svým ale... nejlepším, aby to prošetřili.
0: Mě tady napadá, přeci Petr Fiala sliboval, že to tady dá dohromady, tak možná to odnes někam dohromady, ne, ty prachy?
1: Já bych vám řekl, kam je odnes, no. Tak já si myslím, že ta kampelička sloužila k tomu, aby se dostávali prachy do ODSky, ne?
0: No fuj, tady byl... Fujky, fujky, jak říkal to Polák.
1: Ale počkejte.
0: Jak můžete tohle říct?
1: No já si to myslím prostě.
0: To je dezinfo, ne snad? Nebo,
1: ale to
0: není
1: žádný info, to je...
0: Já jsem říkal dezinfo.
1: Ani dezinfo, ani info. Já, to je můj pocit. A promiňte, že tady říkám můj pocit. A no, kam si myslíte, že nesl peníze
0: myslím,
1: rád?
0: Myslím, že jsou to nesprávný názor.
1: Rád je taky nesl do stranické pokladny, ne?
0: Ten Malbec argentinský?
1: To vínečko? No.
0: No, ale tak i tady řekl Petr Fiala, že je všechno v pořádku. Byla jediná chybička teda, že si neuvědomil, že podílníkem té kampeličky, ale...
1: Tak pár procent, pane Holče, o tom nemluvme vůbec.
0: A hlavně jako nějaký miliony, ne?
1: No,
0: na jeho institut, ježišmarja.
1: No jasný. No, tak to je jedna věc. No a co myslíte, že se ta kampelička jako v té sněmovně projednává? Že to, představte si, že už je to, už, ať je to jakkoliv, i kdyby to stokrát vysvětlil, má kauzu stejně jako Babiš. Má kauzu, která...
0: Má kauzu.
1: Má kauzu. A kdo nemá kauzu, nemůže do politiky.
0: Jak spíš řekl, že kdo nemá kauzu, tak nemá v politice co dělat, ne?
1: No přesně. No. To je tam je něco podivného. Všimněte si, že paní Lampšádlová, jak se jmenuje? Lampšádlová. Ona nemá žádnou kauzu.
0: A vaše Věrka taky, podle mě, nemá žádnou kauzu.
1: Věrka?
0: Nemá kauzu.
1: Věrka je čistá jako okvětí bílé lilie. Pozor, pane holče, nesahejte na Věrku.
0: Já jsem to sám vypích, no. Že paní Věrka vaše nemá kauzu.
1: Věrka.
0: Nebo řekl bych zatím.
1: Já bych někde chtěl plakát její.
0: Tak si napište, ne?
1: Jak měli vždycky děcka v pokojičku toho Gota, Reska a Zagorovou a to. Já bych tam měl...
0: Tak si Věrku.
1: Věrku, no. Věrku.
0: Tak si napište do...
1: To je trapný, ale pane holče.
0: Napište jí, napište si Redlovi, ne, Mišákovi.
1: No, to by bylo drahý zase. No. By za to chtěl nějakou protislužbu určitě. No, ale pozor, tam taky se něco děje kolem Redla Mišáka teď. Jsem četl.
0: Jo.
1: Mm-hmm. Bude. No a slibuje hlavně Rakušanovič, že bude to u soudu ten dozimetříček.
0: Tak konečně dozimetr začne měřit, ne? Pořádný, co?
1: No, tak já si to teda o tom moc neslibuju, já myslím, že to nějak dopadne, ale už to, že se to projednává, stejně jako ta kampanička se projednává ve sněmovně, a oni musí sedět a poslouchat, jak to tam ta opozice jim háže prostě na hlavu. No ale teď se to třeba vysvětlí, občas se to přikrmí, znáte, jak to chodí s kauzama. Podívejte se, kolikrát Čapí hnízdo už bylo jako vyřešený a nevyřešený. To se bude vracet do hry.
0: No počkejte, příští týden bude soud.
1: Čeho?
0: A Čapí hnízdo, ne?
1: Čapák?
0: No.
1: Jo. No tak to má bába nějak pojištěný, ne?
0: No, tak hlavně, já myslím, že musí mít radost z toho, jako politicky. Že pro něj dělají maximum.
1: No a co když ho odmelou?
0: To bude podmínka, ne nějaká.
1: I to by byl problém. Jako můžete kandidovat ve sněmovních volbách s podmínkou?
0: To asi stejně nebude ještě pravomocný, ne?
1: Já nevím, jak to chodí. Ale bylo by to blbý. I podmínka si myslím, že jestli chcete být špičkový politik, tak podmínka je prostě moc. Nemůžete tam.
0: No, já myslím, že už to dneska nikoho nezajímá. Už tomu nikdo stejně nevěří.
1: Prosím vás, ale ještě víte, co mě teď zaujalo, že tam byla taková třenice okolo toho zmocněnce pro euro. Co se tam vlastně přihodilo?
0: No to je to, jak jste říkal, že by Vítek měl něco vykřikovat. Tak teď vykřikli a udělali si zmocněnce pro euro. Víte, co je super, že zmocněnec pro euro přežil den a půl.
1: To je dost.
0: Jo, hodně.
1: No přišel domů, řekl, mámo, tak jsem zmocněnec.
0: Tak jsem tady s eurama. Tak jsem tady s tím eurem a vidíte, a druhý den bylo pošen.
1: Vezu vám to vápno, pane Verich.
0: No ale Vít Rakušan napsal, že poděkoval za to, za celou tu frašku a řekl, že vlastně minister úplně zbytečný pro Evropu, Dvořák, že udělal pro euro za ty necelý dva dny tolik, co předtím se tady nestalo za 20 let k sebe.
1: No, nechtělo by to, pane holče, nějakýho zmocněnce pro zbytečný úřady a zbytečný úředníky? Takovýmu... Bych já fandil.
0: Já si myslím, Ksaver, že by to chtěl už zmocněnce pro příčetnost téhle vlády po tomhle. Protože tak jedná se jenom o národní měnu, ne? Taková kravina, ne?
1: Tak navrhneme Věrku.
0: No, on už tam plno trošku. Ona už, Helenka, si to vzala před časem a řekla, a já teď budu ambasadorkou eura pro ODSáky. A ona monetární politice rozumí dost, je to ekonomka. Takže já myslím, že je to v dobrých rukách.
1: Tady takový to, pane holče, to zmocněnec. Jako co to je? To je člověk, který má nějaké pravomoce, nebo je to jenom...
0: Ne, prostě... když potřebujete někomu přidat prachy. Proto jsem vás chtěl požádat o tom, jestli bych nemohl tady odsaď dneska odcházet jako zmocněnec.
1: No jo, ale zmocněnec pro co?
0: To je jedno. Co třeba pro vás?
1: Já nechci žádný zmocněnce. No ne, to přece je nějaká šarže, ne? Když už někdo zmocněnec, tak má právo o něčem rozhodovat, ne?
0: Vyplývalo by to z toho slova.
1: Takže kdyby býval přežil zmocněnec pro euro díl než den a půl, tak on by začal tvrdě vyjednávat, ne?
0: Ne, tam vlastně on byl zmocněnec pro ty vyšší, pro tu vyšší odměnu. Jasně. To bylo tak asi celý.
1: Jinými slovy, potřebovali někdy nějaký hlas někoho?
0: Ale, no, ale víte, co je super, že vlastně zbytečný minister pro Evropu jmenuje ještě zbytečnějšího zmocněnce pro euro. A vidíte, že prachu je dost.
1: No, já jsem ty zase četl nějaký ty průzkumy, lidi to nechtějí, tady euro. Na Twitteru, to mi někdo posílal ten výstřížek, nějaký velevážený člověk z České televize psal, že jsou to blbci, kdo nechce euro. Takže já jsem trošku...
0: Z České televize někdo napsal, že kdo nechce euro, tak je blbec.
1: No.
0: Kdo to byl?
1: Nějak, já nevím, já ty lidi neznám, už jste pamatuju to jméno. Ale to je jedno. A no prostě jsou i tací, kteří to chtějí, to jsem chtěl říct. Jo.
0: No to můžou, ale jenom, že jestli někdo z České televize píše, že ten, kdo euro nechce, je blbec? Mm. Jako někdo z novinářů tamních?
1: Neřešte to, já zase budu na radě.
0: No nebuďte slušnej, řekněte jméno k sebe.
1: Jméno nevím. Četl jsem tam jenom, že tam jak je pod tím, kde pracuje Česká televize, no tak ani nevím, jestli novinář, nebo jestli tam vrátnej, nevím. Ale pane Holče, zároveň tomu průzkumu, nebo to byl nějaký souhr průzkumu, a tam vám bylo normálně napsaný červený na bílým, to vám jako... Říkám...
0: Červený na bílém? Nebylo to černý na bílém jako ta zpráva policejní?
1: Ne, bylo to červeně, pamatuju, bylo to vlevo dole.
0: Jo, tak to jo. Tak.
1: Ne, můžu to dohledat telefonu. Že představte si, že vládě Petra Fialy důvěřuje necelých 17%.
0: A jak tomu dodám, je to nejmíň na celém světě.
1: No a jak to možný?
0: No tak počkejte, tak. No tak to snad víme, ne? Takové... Se tady každý týden, každý čtvrtek to tady dokazujeme, no, proč ne?
1: Není to i naše ostuda?
0: Naše?
1: No jsme občani, ne? Nebo vy nejste občan, nebo co?
0: Jo, že budeme odhalení jako viníci toho.
1: No, my jsme voliči, pane Holče.
0: No ne, ale tak to číslo, to je tragédie, ne? Pro Fialovce.
1: No mně to přijde cinknutý, to není možné.
0: Aby neodhalil od nás jako viníky. Víte, že odhaluje viníky negativních statistik. Nesprávných.
1: No jak je to možný, pane Holče? 17, necelých 17%.
0: Já bych to možná otočil. Jestli těch 17 není ještě moc, ne? Zbytečně při tom, co páchají.
1: No já nevím, je to přes strašně málo. Je to strašně málo.
0: Je to strašně málo, ale tak se na to podívejte. Takováhle fraška ohledně národní měny. Zmocněnec pro národní měnu přežije den a půl.
1: Dobře, tak to byla taková dvoudenní kauza. No,
0: ale protože... víte co, to je... Kdyby to byla zmocněnec pro Istanbulskou smlouvu nebo podobné kraviny. Ale znovu vám říkám, je to zmocněnec pro národní měnu to byl. Čím budeme platit, podle čeho se bude rozpočtovat, jak budeme řídit dluh a tak dál. Všechny kritéria inflace.
1: No, je vám jasný, že až budeme na konci roku udělovat ceny, že musíme udělit zmocněnec
0: roku? No ne, to je jasný.
1: No, to si musíme zapsat, aby jsme na to nezapomněli. To je prostě...
0: No, ten člověk vyhraje hned několik cen.
1: No a počkejte, a čím to bylo, že se to najednou zastavilo za ten den a půl? Bylo dohadovací řízení, jsem četl.
0: No jasně, to už byla facka Fialovi. To už nebylo kopnutí do kotníku. Koncem loňského roku premiér řekne, otázka eura není pro tuhle vládu už dokonce, nazdar. A teď začátkem února přijdou starostové a jmenují si zmocněnce pro euro, ne?
1: Víte co, na druhou stranu proč ne?
0: Jo.
1: No tak...
0: No takhle si to je ono, Ksavere, podle mě si to takhle řekli přesně. Takhle no, si sednul Rakušan s Dvořákem a řekli si, a proč ne?
1: Proč ne?
0: Proč ne?
1: Řekli si každý měsíc...
0: Jeden zmocněnec. Jasně.
1: A nebo to byl nějaký, vy totiž nemáte vůbec fantazii, to mohl být nějaký spolužák od toho Redla třeba, nebo kamarád.
0: No já jsem, víte,
1: a on
0: co
1: mu
0: jsem
1: volal
0: čítal?
1: A říkal, prosím tě, potřebuju, teď je drahá dovolená. A on říkal, dobře, nějak to uděláme, budeš zmocněncem pro euro.
0: Já mám fantazii, Ksavere, já jsem si říkal, že na tom dohodovacím řízení Rakušan jmenuje premiérem Redla. No. Už řekne, už ten Fiala už mě sere.
1: No pozor,
0: ale... Petře, ty už mě sereš.
1: Ale Redl nemůžete, ten má papíry na hlavu.
0: Tak mu je zase seberou, ne?
1: Žije v ústavu.
0: Tak mu je seberou.
1: To je neživ.
0: No tak tady by žil ve Strakovce nebo pracoval, tak to je podobný, ne, teď?
1: Dobře, ale on je nesvéprávný, on by nemohl podepsat ani...
0: No, tak jim líp okamžitě na premiéra.
1: Jo.
0: No, vlastně. Jo. Nejlepší kvalifikace teď.
1: Já bych, kdybych si měl tady z té pěti koalice vybrat, koho bych chtěl jako za premiéra, tak já bych si ve své zlomyslnosti vybral toho Jurečku. Ten je podle mě z nich fakt nejhloupější. A bylo by to největší jako sranda.
0: To bratra Mariana podceňujete nehezky, ale já teď mám dvojboj.
1: No.
0: Jestli MPA a teď už by převažovala trošku Janíčka Černochová. To je, představte si, že prostě každou vládní tiskovku otevře. Co?
1: Kozivé. No, ale vy to říkáte ironicky, pane Holče, ale já bych ani paní MPAčko nepodceňoval.
0: No já taky ne, já ji nezatracuju.
1: A co ona provedla někde?
0: Azerbajdžánu se jí to povedlo.
1: A to já nevím, co ona provedla.
0: Ne, tak ona se trošku ztratila ve vztazích mezi Azerbajdžánem a Arménií, který tam válčí mezi sebou o území a tak.
1: Víme,
0: no a nevěděla zrovna asi, kde je a co má říkat, tak si to popletla a způsobila trošku jako nepříjemnosti. No, tak,
1: Ona řekla, že je v Azerbajdžánu a byla...
0: Ne, no, ale v Azerbajdžánu řekla něco nevhodného a neuvědomila si prostě, co to způsobí a tak. No, je to trošku tam složitější, ale někdo by měl jezdit s ní pro jistotu, no a...
1: Predajkyně, no. Tak co chcete?
0: Tarifou.
1: Ne, tak žijeme v době, kdy ta politika je schopná na ty nejvyšší místa vygenerovat prostě i takovýhle lidi. A my proti tomu nemůžeme protestovat, my můžeme se o tom bavit, ale hlas lidu, hlas boží.
0: No,
1: já jsem si kolikrát říkal, pane Holče, já jsem si kolikrát říkal, jak dlouho teoreticky by pan Jurečka třeba, nebo paní MPA, kdyby byla členkou vlády, jakože není, jo? Ale mohlo se to lehce stát. Jo? Jak by dlouho vydržela ve vládě Václava Klause, nebo ten Jurečka?
0: Jurečka by tam vydržel díl, to vám říkám, protože je...
1: Asi o dva dny.
0: Mazanej.
1: Není mazanej.
0: Je mazanej. Ksaver, Jurečka byl mazanej, proto tak dlouho i docela přežil. Teď samozřejmě to má asi spočítaný. Ale MPA by tam přežila tak jedno dopoledne, si myslím, než by schytala tolik nehezkých a zlejch slovíček, že by to sama zabalila radši.
1: Jo. No, já si totiž myslím, že obecně ta úroveň lidí strašně klesla.
0: To
1: jsou tam takový všelijaký existence zvláštní.
0: Chybí tam nějaký takový Tomáš Halík, ne? Někdo, kdo by to, co, jako povznes? Že myslíte na něj, na kněze, co?
1: Já, když nemusím, já na ně nemyslím. Vy to znáte, ten můj vztah k němu, to už tady ne. Nic proti němu, já se bojím, tak neříkejme to, protože jak jsme tady o něm mluvili minulé Vilzonce, mně se o něm zdálo. Mně se o něm zdálo, že přišel ke mně domů, já jsem se díval na doktora Hause a on mě chtěl vzít do pekla.
0: Neudělal jako... na vás to, co Černochová na Babiše v tom snu?
1: Ne. On vlídně...
0: No to byste tady asi neseděl.
1: Vlídně ke mně promluvil.
0: A pohladil vás po hlavě?
1: Pohladil, vytáhnul
0: no, tak to už
1: péro. Nepo...
0: No tak to ne, jak se ver, to už nepokračujte.
1: Takový to s tím peřím a řekl, teď se řízní do prstu. Ne, no, to bylo hrozný. Ne, tak ten ne, ale víte, chybí mi tam jako přeci jenom takový ty osobnosti, jo.
0: Mirka Němcová, co?
1: Pan Němcová a málo žen pořád, jo. Já nevím, proč tam ta Kristýna Kočí se nevrátí třeba.
0: To je škoda.
1: No.
0: Kristýnky je škoda, to musíte uznat.
1: A i paní Žák?
0: To je někde v biomase namletá, ne?
1: Já nevím, ale vidím, jak je rvali do toho policejního auta. Víte, a já myslím, že ona taková jako trošku, v dobrým, hysterčička.
0: Dobrým. Možná i trošku ve zlým, Xavere, ta je velká.
1: Ne, je dobrá pro to prostředí. A teď jediná skutečná hysterka v celé té vysoké politice Pospíšil.
0: No, to je tam víc.
1: Ksavere, jo, ne, našel jasně, byste, jo.
0: No, tak Janička, Sluníčko.
1: No, není, ne, to je
0: pozor. Ksavere, viděl jste MPA, když vycházela z dohodovacího řízení?
1: Ne.
0: Ta nemohla hýbat pusu, jak měla kamenej ksicht.
1: Jak to?
0: No, ta by toho Rakušana...
1: Tak ona byla u zubaře možná, ne?
0: To si nemyslím.
1: Ne.
0: To jí možná chytnul zubař potom z toho, ale ta by ho zařízla.
1: Jo, ona se na něj zlobí?
0: No tak, on jí sebral to euro, to je praporečnice eura, a teď jí ho sebere nějaký Rakušan a Dvořák se zmocněncem, ne?
1: No tak proč si neudělá taky zmocněnky?
0: A to už, bejt druhý je na prk, Ksavere, musíte být první, ne?
1: Jako Gagarin.
0: Co?
1: Jako Gagarin.
0: No, třeba.
1: Víte, kdo byl druhý? No, je to pravda. No.
0: Takže proto.
1: No tak ať si udělá zmocněnce pro něco jiného. Ta no, topka,
0: proč
1: ne?
0: Proč?
1: Tak mají zmocněnce pro penicilín už, ne?
0: To mají. Já se těším na tu garážovou výrobu, Ksavere. U Válka doma, co?
1: To bude?
0: To bude penicilín forte.
1: Jo?
0: Jo.
1: Já tomu Válkovi vůbec nevěřím. Jo?
0: Vy ne?
1: Ne.
0: Tak já mu věřím všechno.
1: Jo? Tak to je zajímavé, tak to já víc věřím paní Černochový.
0: To jako když vlastník něco řekne, tak to já zase tomu věřím.
1: Že prý mu tam říkají chlastík. Jsem já slyšel.
0: To nevím.
1: Ale Babiš někdy říkal, že je gambler, nebo co?
0: No on hraje ty hry, ne? Počítačový. To.
1: Jaký? To hada? Ten Tetris? Nebo jak se
0: tankovou bitvu. Jemu je líto, že není na frontě na Ukrajině, tak hraje v mobilu a na počítači tankový bitvy.
1: Zase jsme u toho, no.
0: No.
1: Podívejte se, jaký jsme měli dobrý ministr zdravotnictví předtím. Pan Aráta třeba.
0: Mm.
1: Potom byl pan Julínek.
0: Jo, jo.
1: Pamatujete si?
0: No jasně.
1: Ten měl toho pana Cikrta sebou, ten taky rozumí všemu ten Cikrt.
0: Hele, že stejně bylo nějak jako víc legrace, ne, v té politice dřív?
1: No nevím, no, tak za dob, když teda vzpomínáme tady Julínka, ten byl za to Polánka, ne?
0: No.
1: No tak si vzpomeňte, jak to Pol byl jako od rány a...
0: Gule. No.
1: Chlap s gulama.
0: A to teď není, ne? To nějak vymizelo z toho, ne?
1: No, já mám...
0: Všichni jsme populisti a extrémisti.
1: Já mám několik takových vtipných zážitků, který si na YouTube občas, jo. A pořád u mě vede Pavel Bém, když někde v té televizi...
0: Cyrile, nelži.
1: Cyrile, nelži. Cyrile, jsi křesťan? Jo. Tak nelž! Jako to prcal. A výborný je, dámy a pánové, kdo z vás to má?
0: Taky.
1: Jsou takový perly hezký. A to jako by se mělo tesat do kamene.
0: No.
1: Ale Cyril nelží, bylo ostrý.
0: A to už dneska není.
1: Není, no. Není, ale já si nemyslím, pane Honči, že mezi něma je nějaká teď dělná a přátelská atmosféra.
0: No to není vůbec, to je ještě horší.
1: Dneska jsem viděl, ve sněmovně přišel ten Rakušan, sedl si vedle Fialy. Žádný.
0: Vítek, nebyl kamarádský vůbec?
1: No
0: ne?
1: Přišlo mě to, co jsem viděl, ten kousek, tak se vůbec nebavili.
0: Neměřil dozimetrem něco? Co?
1: Já si myslím, že tam... Tak já si teď domnívám, ale nemám žádný drby, jo, že jsou rozsekaní na cimpr campr mezi sebou. A propo, viděl jste seriál 7 schodů k moci, nebo 8, nebo kolik?
0: No, nevím, co to je.
1: No to je na Primě 7 schodů k moci, jakože na motivy Naďové a Nečase.
0: Mm-hmm.
1: A je to strašně blbý.
0: Jo.
1: Je to, bohužel, psal to pan Klíma, který já si velmi vážím, a věci, které napsal předtím, uznávám, líbí se mi, audioknihy mám, Loď od roku, teď psali o Berdychově gengu, to bylo výborný, ale toto je taková sračka a je to tak tupý.
0: A tak on je špatný scenárista, ne?
1: Kdo?
0: Klíma.
1: Co, proto říkám, mně se ty věci, co psal předtím, líbily. Jako Advokát a jeho pán, nebo jak se jmenuje ta knížka, podle mě skvělý. Rána z milosti si myslím, že byl Klíma, ten film, podle mě výborný. Ale toto se netrefilo.
0: Já to neznám, já to neviděl.
1: A televizi máte doma?
0: Hmm.
1: Nemáte, jo?
0: Protože já jsem teď poslal dopis na Kafky, že
1: no jo, konec, tak,
0: konec koncesionářů.
1: Tak vy kvůli vašim... Vy, Jako šetříte? Hmm. No, tak to od vás jako není moc hezky, protože...
0: Není, není.
1: No a to je škoda, protože já jsem zrovna měl pro vás výborný tip.
0: To je škoda, ale já vám řeknu, proč šetřím. Protože jak nám se volal pan premiér, říkal od 1. ledna, jak se to přehoupne, tak začínáme bohatnout. A já jsem teď se podíval na čísla svoje a zjistil jsem, že ne.
1: Že ne? Že ne?
0: Ne. Ne.
1: No, teda nechtěl jsem to tady nakusovat, ale abyste nebyl zase lepší, já taky šetřím.
0: Taky nebohatnete? Nebo vy jo?
1: No nebohat, no ale dávám do kasičky peníze, protože já chci koupit od Agáty Hanichové nějaký šperky a auto.
0: Jo.
1: Ona dělá výprodej dárků od pana Soukupa, protože on jí dával nějaký krásný dary za to děťátko, když porodila, ona porodila, víte?
0: Jo.
1: No, no. A dítě, který je její a nebo pana Soukupa možná, já nevím.
0: Já nevím.
1: No dostala za to auto, já to čtu teď v tom bulváru, tak na to šetřím a ona tam píše na nějakých těch sítích, že to bude na prodej, šperky a tak.
0: A co si koupíte, šperky, jo?
1: No chtěl bych nějaký šperk, co jí dal pan Soukup třeba k narozeninám. Hmm? A budu ho nosit a budu chodit
0: a na náš... Soukup, ne? Jako na...
1: Ne, ne, ne, co? Budu chodit do těch, na návštěvu do těch firm, kde visí prachy Soukup a budu říkat, vidíte, vy blbci, vám dluží 1,5 miliardy
0: a pojďte se, co já mám tady na krku.
1: No, taková provokačka.
0: Ale on to nemusí chodit daleko, ne? On dluží skoro všem, ne?
1: No tak já to přesně nevím, ale něco čtu v médiích, no nechci mu ubližovat, jako hodnej člověk na druhou stranu, aby byl úplně upřímný, když mě začali příznivci České televize a parta okolo manažerů České televize vláčet tou špínou, když jsem vyhlásil kandidaturu do rady a dostal jsem citron a tady ty všechny věci.
0: A šperky, jaký přívěšek, ne?
1: Tak
0: nic?
1: Byl to Soukup, který mi zavolal a řekl, vidím, že vás vláčí, jestli chcete, pojďte se vyjádřit. Pozvání do pořadu, to já musím říct. Jo,
0: jo jasně, dobře.
1: Ale...
0: A šperk jsem nedostal.
1: Žádný. Šperk jsem žádný nedostal, ale taky jsem mu neporodil dítě, pozor, to je ještě jako... Ale pane holče, já jsem slyšel tímto směrem takový nehezký slovíčka.
0: Jo?
1: Že prej tam, když teď jdete na Barrandov na rozhovor, tak si musíte přinést kanistr nafty. Prej to tak funguje.
0: Jo?
1: Nalije se to do toho generátoru, aby šla elektrika, udělá se rozhovor a vy s prázdným kanistrem jdete domů.
0: Hele, jak on dlouho to chce ještě dělat tohle?
1: Tak já nevím, se asi nějak srovnalo všechno, ne? Tam je nějaký nový pán, který to staví jako na nohy.
0: No ne, tak byla by škoda o to přijít, jo? Je tam přeci jenom spousta dobrých pořadů, ne?
1: Jo. Já vím, že jste fanoušek Honzy Musila, mě to nemusíte...
0: Já jsem to nechtěl říkat.
1: Že vy pláčete u toho.
0: Je to tak,
1: u těch,
0: je to tak.
1: To jsou rodinná pouta s Tomine, pak s Tomine, co dělá?
0: To ne, ne, tak on měl takový ty hovory s tím, jak tam byly ty inscenovaný konflikty mezi těma partnerama.
1: No, jak tam byly rodina a no, Milenku no. Pozval.
0: Jo, já jsem prostě, tak asi
1: no, to musí fanoušek Honzy pouta, Musila. Něco takové ne? Nebyly to pouta?
0: Já rodinná to znám přes toho Honzu. No.
1: No to je jedno, já tomu rozumím, tohoto by byla škoda.
0: No.
1: A mně se ještě líbilo, když tam pan Cibulka měl ten pořád, a ještě více mě líbilo, když tam vyprávěli vtipy.
0: Pan Cibulka vyprávě nejlepší, ne?
1: No pan Cibulka je moderátor a ten si zve hosty, ale vtipy tam vyprávěl pan Vitra.
0: Jo?
1: To je herec, pan Vitra. Vašek, no, nevíte?
0: Třeba vidíte, co všechno tam je na tom Barrandově.
1: No jo? Je to plnoformátová televize.
0: Teď si vemte, že by se nad tím uzavřela voda.
1: No,
0: co?
1: No.
0: To byla škoda.
1: Ne, to já si myslím, že on koupí nějaký naftový doly a pojde.
0: No, neudělá on nějaký, ne, že bych mohl natočit, já nevím, 30 případů Jaromíra Soukupa, nebo by tomu dal ještě... To chybí, ne? On zatím nehraje, ne?
1: No.
0: Co?
1: No. Nevím, no.
0: No vidím ho, Xavre, vidím ho v takový jako dítlovský roli velký. Co?
1: Mě překvapil ten pan, on se jmenoval Sequence, ten, co to napsal, ne? Ten, co to režíroval.
0: 30 případů,
1: no.
0: Jo.
1: A to prý byl velký komunista, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jo, já jsem nevěděl. No ale pane Holče, to vám musím říct, to pak vystřihneme, to není hezký, jo, ale teď mě to napadlo. Já teď poslouchám audioknihu od toho pana Klusáka, ale to je jiný Klusák než...
0: Než tam ten Klusák.
1: Otěc. To není on, jo. Je. To je publicista hudební pan Klusák. Karel Gott, československý zpěvák, nebo něco tak nějak se jmenuje. A on šel po archivech a kolem Gotťáka shromažďoval fakta. Není z toho vůbec cítit, že by bylo něco ve Zlíně. To tak jako, ale prostě tak to bylo. A já jsem nevěděl, že mistr, kterýho jsem si já strašně vážil a budu si ho vážit celý život, ale toto je vtipný, že byl dvakrát trestně stíhaný za to, že onanoval na veřejnosti.
0: To nevím.
1: No a je to v té knížce, on tam dokonce se dostal k těm výslechům Gota.
0: Karel takový slušňák, co?
1: Karel takový slušňák. Prostě si někde v tramvaji jeli dvě dívky, tam je ty oba případy jsou tam popsaný, a dívky ho udali teda na policii, to bylo v nějakým roce 69 třeba, nebo 70, nebo tak jo. No a Karel měl prutí, a to říká v tom protokolu, že už to nemohl vydržet, takže se uspokojil v té tramvaji. No a teď ty protokoly jsou psané takovým tím policejním jazykem, jo. Šel k oknu za účelem, aby ho zavřel, jo. Oni nepíšou, šel a zavřel okno. Tak on to tam takhle cituje z těch protokolů, a on byl velký dravec, Karel.
0: Když jako nastoupil do tramvaje za účelem.
1: Za účelem onanie. On to tam říká, no. A taky jsem nevěděl, že jo, tatínek byl velký jako hráč, náměstek ministra dokonce.
0: Jo?
1: Pro hutnictví a průmysl a s velkýma vazbama na UV a tak. Mm-hmm. Já si myslím, celý život žil v tom, že tatínek Karla Gotta byl nějaký dělník z Plzně.
0: Jo?
1: No. Ale je to vtipný, vůbec to v mých očích neznevažuje toho Karla, protože každý byl někdy mladý, neříkejte, že jsem si v tramvaji někdy, pane Holče.
0: Já jsem mladý furt, Ksavre.
1: No ne, ale už neonanujete v tramvaji, ne?
0: Pořád nastupuji do tramvaje za účelem.
1: Za účelem?
0: Za účelem.
1: Jo.
0: To víte, že jo. Co byste chtěl dělat v tramvaji?
1: No, já být váma tak... Tak bych si na to dal pozor, protože by vás mohli trestně stíhat jako Karla. Ale pozor. A je tam okamžik, já vám řekl, já jsem to poslouchal v autě. Jo. Pan řidič sedí vpředu a já vzadu v té dodávce. A měl jsem to puštěný na hlas, tu audioknihu. A byla tam věta, kdy jsme se oba začali tak smát, že to vypadalo fakt, že havarujeme. Protože to ten druhý případ, kdy Karel jel v té tramvaji, jako hodně mladý, tak se to řešilo, ten tatínek se do toho vložil a nakonec toho protokolu je. Celá záležitost byla vyhodnocena jako pracovní úraz. Tak to je... No ale Jean Pauvac říká o té jeho emigraci, jak se Štajdlem. Doporučuji. Je to,
0: jo?
1: No, je to jiný pohled na toho Karla. Bál jsem se v jisté chvíli, že to bude ve Zlím a necítím z toho žádný osten. Jo. A vypráví tam veselou historku o tom, jak byl do koncertu, do jeho show v divadelku ve Slaném pozván Afrik Simon. Víte, kde je Afrik Simon? To je nějaký zpěvák černoch. Z Brazile se, nebo nevím, Afričan, jmenuje se Afrik Simon.
0: Brazílie není v Africe, bacha na to.
1: Já vím, říkám něco, jo, něco tam bylo. A je to, měl jeden šlágr za celý život a objel s tím planetu několikrát. A to je takový to hafanana. Dararara, hafanana.
0: Ksaví, v čem byste položenej pořádně, no, ponořenej.
1: Pozor, on tam ten publicista popisuje okolnosti toho, jak ten Afrik Simon, tak to jo, jak se do té show dostal a jak tam Karla urazil. Co, a doporučuji, že to dál nebudu říkat. Musím říct, že mě to jenom pobavilo a že získáte nový rozměr na ty všechny věci.
0: Tak já si to půjčím od vás, když tak.
1: Já to mám v telefonu jako audioknihu.
0: Aha.
1: No, ale můžu, až bude lepší počasí a bude víc teplo, tak můžete přijít ke mně dolů na dvůr.
0: Aha.
1: Já vám dám do okna reproduktůrek, takový ten přenosný.
0: Jo.
1: Pustím vám to, vy si přinesete něco na jídlo, napití, rybářskou židličku a já vám to pustím zadarmo.
0: Dobrý.
1: Má to 7 hodin.
0: Ta no, audio. Tak to bude v pohodě.
1: Dáte za víkend.
0: No. A co teda, za jedno odpoledne, ne, delší.
1: Ale nebudete litovat. Bude to veřejná jako produkce. Pane Holče, a ještě já už nás zase tlačí čas, ale já to, no počkejte, nás tlačí čas. Vy musíte říct tohleto, protože nás oblíbenci, někteří naši podporují jako své oblíbence na transparentním účtu XTV a ty nutno říci, že i když nás podporujou, tak nám z toho pan jednatel někdy koupí něco, že?
0: Jo, jo.
1: Chlebíček, cigaretky.
0: Hlavně pro vás.
1: Tady no. Čajíček, no. Toto. Takže my jim poděkujeme vašimi ústy.
0: Tak Savere, musíme poděkovat Evžen Bělan.
1: Evžen je výborný.
0: Štědrá podpora mistrům Xaverovi a Holcovi pro zlepšení nálady. Tomáš Pokorný šovinistům z Vilzonky Xavere na jejich dobré ráno v Brně a následný relaxační pobyt v osadě. S Holcovcema kupředu pravá, vidíte?
1: Bylo to psal? No,
0: Tomáš Pokorný.
1: No, Tomáš Pokorný.
0: Osada, to je ten příšerný seriál, ne? Na...
1: Pane Holče, to snad ani není seriál. To je pátý,
0: to je pomsta,
1: to je pátý pomsta. Přes devátý. Myslím, že se tomu v takové té tvůrčí hantýrce říká holomajzna.
0: Pan inženýr a básník z Ostravy, Fasulis Georgis, posílám příspěvek vám malý, abyste Anu Benz v Sokolově překonali. Není třeba být hnedka zlatí, stačí skončit lépe než ti rezoláti. Vidíte? To je talent.
1: To je talent.
0: Jinak slyšel jste písničku Anny Benz, ódu na pana prezidenta, doufám. Karla Hrdinová, příspěvek pro dva šovinisty. To je kvůli vám, Xavere.
1: Pro dva šovinisty?
0: No, to jste vy a já to teď schytávám.
1: No, poslala nám 300.
0: Jiří Bidžovský, ať má soudružka učitelka z Jižních Čech, co rozebírat jen tak dál. To je ona.
1: Ale ona nás sleduje jako... A já jsem si kolikrát říkal, jestli ona to třeba nemyslí s náma fakt dobře, pane Holče.
0: Já myslím, že jo. Mm. Petr Štefán, pravda je jen jedna a šíří mistři z Vilzonky pro stále širší okruh příznivců, které lámou rekordy ve sledovanosti XTV.
1: Přesně.
0: Marcela Skořepová.
1: Zase Marcela!
0: Je tady, jo.
1: Ukažte!
0: Vidíte?
1: Vážím si vašich názorů, pane Xavere, vydržte.
0: Mm. A pane Holče, tady ještě to jste.
1: Jo, a pane Holče, ano, ano, děkujeme, Marcelo.
0: Tomáš Sová, na nového premiéra Jošku Regece a symbolický traktor. Xavere, to jste spustil vy
1: no pozor, Regece. To...
0: Petr Tilman, příspěvek na Vlzenovu 10 pro krásně sehranou a vyzrálou dvojku pány Xavera a Holce. Paní doktorka Naďa Formánková.
1: Naďa?
0: Jo. Díky moc za vaše komenty, díky i celé XTV. V současném informačním marazmu působíte jako balzám na duši. To bude asi na mě nejspíš.
1: Ten balzám na duši, to si klidně nechte balzám, to je jako na duši. Balzám na uši tady je, ne na duši, promiňte. Na duši. Pane Holče, my jsme tady omylem minule jenom ťukli, brnkli o traktor. Bůh 19. roku traktor na Prahu.
0: No.
1: No to nestihneme koupit ten traktor.
0: Ale já aspoň doufám, že těch traktorů se sjede hodně.
1: No. Já zápasím s myšlenkou, že bychom tady vyhlásili požadavek na někoho, kdo má traktor s vlečkou, že bychom udělali alegorický traktor.
0: Jo, vidíte. A to by bylo dobrý.
1: Normálně bychom si se, ona bude ještě zima. Dali bychom tam dvě křesílka na ten traktor, termosku s kafem a seděli bychom na té vlečce a takhle bychom se zúčastnili protestu.
0: Jo. Víte, co mě napadlo teď? Jestli...
1: Je to blbost?
0: Tak na vás úplně ne, ale jak teď Rakušan vyrazil na to turné protivládní jako první vicepremiér, Jurečka je taky vicepremiér, jestli on se neinspiruje a nepojede v čele těch traktoristů proti vlastní vládě. Co myslíte?
1: Ne.
0: Já prosím vás, já nemám s touhle vládou nic společného.
1: Ne, ještě ne, protože, pane Holče, už to tady dneska zaznělo, sledujte cestu peněz. Tak rodina Jurečkova je rodina Čerpačkova.
0: Xavere, ty čerpají za každý vlády, neblázně to Jurečka je v jakýkoliv vládě.
1: Jo.
0: No, jasně.
1: No,
0: s Fialou, s Babišem, s kýmkoliv.
1: A co když to... No, No to mi neříkejte, že po tom všem...
0: Jurečkovci budou čerpat dál. To my tady už nebudeme a oni budou čerpat furt.
1: No já doufám, že kdyby to dopadlo nějak a byla vláda z druhé strany barikády, že první, co udělá, přijde k tomu kohoutku, že který ten kohoutek je, Jurečku?
0: Jurečku.
1: Tenhle ten.
0: Mimochodem, když jsme u kohoutků, zaznamenal jste 62% plynu do Česka je ruskej. Někdo nám se pořád pouští ten ruskej plyn, Xavre.
1: No a on ještě tak drzí, že pořád opakuje, že jsme se...
0: Odstřihli. Já už si pohrávám s kasířskou myšlenkou, Xavre, že to sem pouští normálně Pepa Síkala. Je to sem prodává z těch zásobníků na Ukrajině, co?
1: No, já si myslím, že to tak nějak bude. A Kampelička je podle mě kolem toho má honičku.
0: Jo. To jsou biznismeni, hele, Černochová ta prodává trička v Izraeli,
1: no.
0: MPA tarify v Azerbajdžánu.
1: Škoda, že nemá na mě tričko, já bych si hned jedno koupil.
0: A možná má?
1: Nemá. Já jsem se teď kupoval z nějakého serveru tričko 7X a bylo mě malý.
0: Hej, tak zkuste MPA, ona taky měla trička s banánama, s havlem.
1: A tak to bylo tupý, jako. Jo. Ale pod paní Černochový bych to tričko chtěl.
0: A nebo zkuste Síkala má mikiny. Tam má každý něco, tam má každý svůj
1: merch. Každý má svůj merch.
0: No jasně. Každý má svůj merch ve vládě.
1: Každý má svůj merch, každý má svůj Kampeličku a každý má svůj kauzu.
0: Jo. Takže zkuste Pepu s mikinou.
1: Tak jo. No pane Holče, myslíte, že se mezi našimi diváky najde někdo, kdo nám poskytne...
0: Trakturek
1: s válníkem, aby jsme měli alegorický vůz?
0: To bude Jurečka.
1: Jurečka nám ho neposkytne. Musí být někdo, kdo nás tam, víte, jako udělá to, aby jsme mohli, aby jsme jezdili.
0: Jo.
1: To by bylo dobrý, jako. A chudině bychom házeli manerky.
0: Jo, já jsem se ale řekl, peníze, to ne, to necháme sobě, ne, no, ale manerky.
1: Já se bojím, že by nám na to nikdo žádný peníze nedal, ale to bychom si spíš museli zahajcovat, pane Holče, ale jdeme do toho.
0: Jaká dotace?
1: No tak,
0: na to bychom získali.
1: Víte co, nakonec máte pravdu, my bychom si možná měli přijít s taškou k těm Jurečkům.
0: Vám to říkám.
1: A nebo zavolat, ať to šupne přes Kampeličku.
0: Přesně. No to chodí přes Brusel, že jo, tak to proteče takhle a na pravém břehu si to vylovíme. Co?
1: No, 19. to prej je ten protest. Tak já jsem zvědav. Já tomu, pane Holče, nemůžu se ubránit, já tomu držím palce.
0: No já taky.
1: Jo? Tak jo. Tak doufám, že tam pojedeme. Pane Holče, tak podívejte, já teď jdu natáčet s panem prezidentem.
0: Jo.
1: Klausem.
0: To už točíte jenom s prezidentem.
1: No tak já už na nějaký socky jako nejsem vůbec zvědavý. To je jako, chápete. S váma a s prezidentem.
0: Ano.
1: Občas s plukovníkem. Občas s okým. Jak to vás v životě potká takové věci. Tak jo, pane Holče, už se nám to...

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
1: Pardon, stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst,

0: 6, Praha je tam tuším 22. A je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme. Průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze. A říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
0: To ne, v Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
0: iniciativa.
1: Staví
0: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodu a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
0: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo.
1: Cílem.
0: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
0: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
0: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale
0: asi
1: o to usilujete.
0: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
0: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže To vymysleli jiní před námi. Takže vyplníte něco,
1: co udělali před námi? Ještě jednou,
0: vyžadují to i technické normy. Vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v Ušských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
0: já mám teď,
1: no
0: tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně
1: po oni mi potom...
0: Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli jsem zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to jo. Složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
0: Ne, to, jak se říká, je to něco, jak, říká klasik, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
0: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
0: bylo
1: jako
0: pár měsíců,
1: to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: to by
1: Pirátu.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
0: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvázva. Bylo dneska, no, ale aha, to asi 14. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A Teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke STANu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy STANu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, kdy to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci si neopáře.
0: Počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá teď ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: Když no, se tam já lísá, myslím, že Donald Trump zjevně jak opakuje ty Putinovy narrativy, že jo? On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: na 100 dní prvních pracovních dní vlády 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a do v té vládě stát. Bude sedět za vás.
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry. Ale nemáte jasnej, ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte, kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady
0: už
1: pan Zimola, který sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se, už jsme...
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Otázkou je, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak

0: administrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny stačilo, představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém někdo

0: nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: A... Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODSku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, Tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
0: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: jsem velmi rád, že tady se mnou sedí legenda, sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Ahoj Štěpáne.
1: Ahoj.
0: Viděl jsi někdy živě Harlem Globetrotters?
2: Jo, jedna. Já jsem byl na brigádě ve sportovní hale. Meadowlark Lemon tady byl v roce 1964 a to bylo po prvním roce fakulty tělesné výchovy a sportu, kdy jsem šel brigádničit do sportovní haly. A oni tehdy přijeli a předváděli ty úžasné kousky. Pak tady byli ještě asi dvakrát. Já si myslím, že to je zábavná show, která...
0: No oni musí být dobří přece,
2: vynikající.
0: Se na to díváš.
2: Oni jsou vynikající. Jednou tady byli Harlem Globetrotters a měli proti sobě nějaký Indian Pistons, nebo co, pak to byli podruhy něco jiného, ale byli to ty samý hráči, protože jsem si je pamatoval, ty tváře. A oni mají naučenou věc samozřejmě, ten Meadowlark Lemon, ten dribloval, držel balón a dělal minutový dribling mezi všemi, oni jako by ho bránili, ale přitom bylo přesně naznačeno, kam má teda s tím balónem jít, ale je to show, je to prostě podívané.
0: A viděl jsi někdy takový ten jejich kousek s těma dětma?
2: Jo.
0: Jak pozvou děti na...
2: Jo.
0: Neuvěřitelný.
2: Ne, tak pochopitelně, aby mohli předvádět tuhle tu záležitost, tak to musí být skvělí basketáci.
0: No to si myslím. To si myslím.
2: To je jako mimo jakoukoliv pochybnost.
0: No a prej osud odešel takový ten, co dával přes celý hřiště ty koše, ten nevím, jak se jmenoval, ten přes celou, takhle tak je lehomc.
2: Tak to je velikánský kůmšt, protože to zase si myslím, jako se nedá naučit v golfu hole in one, tedy jamka na jednu ránu, tak tohle to přes celé hřiště, to si myslím,
0: to tam uměl jeden.
2: Že to je velká věc. Podívej se na trestní hody, to zdaleka není přes celé hřiště. Ti lidé to dřou, trénujou celý život a pak přijde zápas na olympiádě nebo na mistrovství světa a ta ruka začne breptat a i takovéhle hvězdy prostě mají najednou 65-70% úspěšnosti.
0: Tady se někdo ptá, jestli tě mrzí, že nejsi v České televizi ve sportu. Ale musím, že to mrzí mě docela.
2: Já si myslím, že platí to pravidlo, za každou blbost se má zaplatit. Já jsem... protože jsem politiku nesledoval, nesleduju a sledovat ji nikdy nehodlám, tak jsem samozřejmě tušil, když jsme se potkali třeba s Honzou Valou, tak mi říkal, hele, už se to vaří. Já jsem říkal, kurník, co, kde někde něco vaří dobrou na malý straně, tam v té pekárně na malý straně, kam jsme chodili z té frontu na ty velikánský dobrý rohlíky a housky. No ale politiku jsem moc nesledoval, takže jsem nastoupil 1. ledna 89 po Karlu Mikiskovi do funkce šéfredaktora hlavní redakce tělovýchovy a motorismu.
0: No,
2: takže když přišel listopadový převrat, tak jsem byl v nebezpečí, ještě jsem celý rok 90 odkomentoval, ještě s Karči Polákem jsme udělali finále mistrovství světa ve fotbale, kde byli naši pátí v Itálii. No a 3 dny před Vánoci toho roku 90 jsem dostal padáka. Protože žádný šéfredaktor bývalý nesměl v Československé televizi zůstat. Takže, jak říkám, za blbost se platí, takže takhle to dopadlo. A já si nestěžuju, protože mám čistý lustrační papír, mohl jsem nastoupit do jakékoliv další práce. Dneska už jsem mezi mladými kolegy doajen, když odešel bohužel Robert Bakalář na Eurosportu, kde vím, pro koho vysílám. Což se nedalo říct té Československé televizi, protože vlastně tehdy byl první, druhý program, to si pamatuješ jako mladý kluk, a nikdo nemohl tušit, kdo vlastně u té televize sedí. Takže tam si musel volit i otázku odbornosti toho komentáře a používání slengu, nepoužívání slengu. Tady na tom Eurosportu já vím, pro koho vysílám.
0: Pro sportovní fanoušky.
2: To je velká výhoda.
0: Na druhou stranu, já když u toho sedím jako divák, mě úplně jedno, jestli jsi byl šéfredaktorem nějaký nebo není. Já chci, abys dobře komentoval atletiku, ale to mám asi nějaký staromodní názory v tomto.
2: Ale ta atletika je navíc krásná tím, že tam máš 60, 80, 100 lidí na place a nikdy nevíš, na koho se ta kamera podívá. Jo, byl noblesní pan režisér Pospíšil na atletiku, ohromně skvělý človíček, který, když jsem se rozpovídal třeba o nějakém tyčkaři, který tam udělal nějakou zázračnou věc, tak mi říká, pozor, půjdeme na start stovky. I takovejhle člověk si mou úctu vždycky...
0: To ti řekl do sluchátek.
2: To mi řekl do sluchátek, takže já bych se moc nerozkecával a šel do tečky, protože přicházel pohled na jinou disciplínu. A to je krása atletiky, že nikdy nevíš, co se tam objeví na té obrazovce. Já na Eurosportu teda komentuju všechno tady z Prahy. Máme v O2 aréně studio, Takže já nikdy nejsem na místě akce. Kromě toho jsem se musím s Frantou Pecharem jsme stihli předloni mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě, to byla báječná záležitost, ale ta atletika ta se dělá odsud a já si to užívám, protože je to královna sportu jako taková, miluju.
0: No jo, a prosím tě, když jsme u atletiky, to je takový, když se mluví pořád o těch, nechci to úplně použít to slovo, ale asi to řeknu, ne, o tom dopingu.
2: No, protože... no na to musela přijít řeč asi k Severu.
0: No já vím, že to je citlivý.
2: Ne, není to citlivý. Je to naprosto běžné téma, které se objevilo někdy kolem Melbourne 1956, olympiáda, na které vyhrál Harold Connolly hod kladivem. Seznámil se tam s naší olympijskou vítězkou Olgou Fikotovou. Vzali se, slavná březnová svatba na Staroměstském náměstí, 30 000 lidí. A Harold potom řekl, že mu pomohla obrovským způsobem po zranění, on měl kratší o 2 cm jednu ruku po záchvatu obrny v dětství a dostal od lékařů anabolické steroidy po zranění, aby se rychleji vyléčil. Paul Anderson, vzpěrač, jeho kamarád z americké reprezentace vzpěračské, se k tomu taky přiznal, zlepšil se za půl roku o 40 kg ve vzpírání v trojboji tehdejším, dneska už se vzpírá dvojboj. No a tehdy to hoši úplně klidně položili novinářům na stůl jako hotovku. Pak byla etapa, kdy se mlčelo. Pak přišla etapa, kdy se začalo do toho popichovat a šťourat. Ale byla to třeba doba, kdy měli všichni stejnou startovní čáru. Když to dneska, když budu úplně upřímný, tak si nemyslím, že mají všichni stejnou startovní čáru, protože ten člověk, ten inspektor, který může přijet a požádat tě v 7 ráno, abys mu dal vzoreček jako atlet.
0: Vzoreček moči.
2: Vzoreček moči a ty nemůžeš říct ne, protože přišel v 7.01. Oni nesmějí od 22 v noci do 7 do rána. Musí tě nechat spát, vyspat po tréninku a tak dále. Ale on třeba, když jede do Turecka, protože ta není v šengenském prostoru tahle země, nebo do Číny, tak musí požádat ten člověk o vstupní vízu. No a tam je na té ambasádě samozřejmě příslušný člověk, který pošle mailík, a pozor, hlídejte si tohle človíčka. Takže ta Chowen Lajová pravá je 3000 km z Pekingu někde uklizená, kdežto ta dívenka, která ji zastupuje, je čistá, ta je bezproblémová a těžko se to dá dohonit. Takže já si myslím, že třeba otázka takových těch 80. let, o které se hodně teď zpětně listuje.
0: Což je Fibingerová třeba?
2: Což je generace, o které mluvíš. Ale já se domnívám, že tehdy byla ta startovní čára pro všechny stejná a bylo to relativně čistší než dnes, kdy jasně, to prostě stejná jasně. Startovní čára.
0: Zdravím, nedá mi to, co pan Karel Polák. Tady se ptá někdo. Díky, zdravím, Stišnova, to je tam od nás.
2: Já musím jenom posmutněné připomenout, že s Karlem Polákem jsme se rozloučili, je to tuším asi 3 roky. Karči byl velmi zajímavý parťák, měl jsem to potěšení opakovaně s ním usedat na komentátorské stanoviště mockrát, dělali jsme spolu opakovaně slavnostní ceremoniály, zahájení olympiád, zakončení olympiád. Byl to velikánský profík, velikánský slovanista, neskutečný, nesmělo se mu na Slovan sáhnout, ani to v žádném případě. Ale já jsem s ním dělal hrozně rád.
0: Už se nám krátí čas, Štěpáne, já ještě mám jedno téma za sebe, které mě velmi zajímá, to jsou olympiády. Je to speciální věc, když jedeš na olympiádu, nebo je to, když to řeknu familiérně, kšeft jako každý jiný?
2: Není to kšeft jako každý jiný, je to svátek svátku. Je to svátek svátku, já jsem měl možnost absolvovat 15, jestli se nepletu.
0: A zjel 15 olympiád.
2: Na 15 olympiádách jsem byl. A ta doba, kdy to vzali do ruky politici a pošlapali celou tu atmosféru, ta byla naprosto děsivá. Já to, kolik máme času? Já to v rychlosti.
0: No ne, jako
2: v 64. roce bylo olympiáda v Tokiu. V Tokiu 64 proběhlo všechno. Tam Abebe Bikila, který 4 roky předtím v Římě vyhrál maraton jako bosonohý maratonec, tam už běžel v adidaskách, to nebylo, bylo to v Pumách. Dohadovali jsme se už tehdy, že dostal $500, dneska to jde na $500 000, takové smlouvy. A v 64. byla poslední normální olympiáda. Normální v tom smyslu, že do ní nevstupovaly žádné podivné vlivy. 68 Mexiko, pro nás velmi významná olympiáda, protože Čeko, Čeko, jak skandoval celý stadion, když naši nastupovali s Věrkou Čáslavskou v čele, tak tam den před zahájením olympiády byla střelba do studentů, kteří protestovali, že to stojí moc peněz ty olympijské hry, oni nemají koleje, nemají kde bydlet. Prý 300 nebo štíků tam bylo, tak to byl 68. rok. 72 Mnichov, střelba do izraelských sportovců v olympijské vesnici, která byla do té doby ne úplně volně přístupná, ale Ludva Daněk vyšel ven, hodil mi přes ramena bundu ČSSR a vtáhl mě dovnitř do vesnice a nacpal to do mě 3 stejky, že jsem se nemohl hejbat v podstatě v té jídelně. Abych tam nebyl sám, říká Ludvíček, takže jsem s ním absolvoval jídelnu.
0: To byl diskař.
2: To byl diskař olympijský.
0: A vidíš to, že já to nosím v hlavě stejně jako ty.
2: Úžasný člověk. No. Světový rekordman dvojnásobný. To byl 72. 76 Montreal. Tam Jean-Paul Ganga, africký reprezentant národních olympijských výborů, protestoval proti tomu, že Nový Zéland hrál rugby s Jižní Afrikou a na protest toho, rugby nebylo olympijským sportem, na protest toho odjelo 30 afrických zemí den před olympiádou ze her. Jean-Paul Ganga tam zůstal a vozili ho jako čestného hosta celých 16 dnů olympiády. Moskva 80, Tomáš žije, vám děti, bojkot jedné půlky světa, LA 84, Los Angeles,
0: tam jsme nebyli.
2: Bojkot druhé části světa. Takže až Soul 1988, a to jsme seděli s Karlem Polákem na komentátorském stanovišti a oba jsme měli stažený krk, když tam najednou bylo těch 150 nebo 160 vlajek nastoupených zemí, že se vrátila ta olympijská myšlenka a vytržena z rukou těch politiků, kteří jak do sportu šáhnou, vždycky je něco špatně.
0: Proč oni do toho LA tenkrát naši nejeli? To byla Fibingerová a spol, je to tak?
2: To byla tahle ta generace, kdy to byl vrchol. Vlastně třeba Imre Bugár tehdy závodil s Jochenem Danebergem v té sezóně.
0: To byl koulař nebo diskař?
2: Diskař. Imre Bugár s Danebergem v tom roce závodil 9x. 9x ho porazil, ale Danneberg vyhrál olympiádu. A Imre nikdy nevyhrál, byl druhý v Moskvě 80. Čili tam přišli někteří naši reprezentanti, a nemyslím jenom na atlety v tuhle chvíli, skutečně o životní výsledek a ta politická vůle, to nebyla vůle, to byla zvůle. To byla vyloženě zvůle. Těm sportovcům pokazili, mnohým pokazili celý životní zážitky z toho sportování a trvalo to 24 let od toho Tokia 64 až do toho Soulu 88, než to dostalo normální obrátky a zaple příroda, to funguje tak, jak to funguje.
0: Ale ona by tenkrát Fibingerová vyhrála v tom LA. Jsem slyšel.
2: Rok předtím vyhrála v Helsinkách Jarmila Kratochvílová čtvrtku i půlku. Obě byly v podstatě na vrcholu výkonnosti. To už nikdo nikdy tohleto nevrátí zpátky, aby dostali možnost reparátu. A to je, myslím si, obrovská jizva na sportovní tváři této planety, protože sportovci chtěli, politici nechtěli.
0: Štěpáne, takže díky a měj se hezky, pěkný večer.
2: Taky napravdě.
0: Mějte se, přátelé.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po Čas FX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak, když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Blažkem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším, pokud bychom

0: se s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo, kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 2023.
0: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí bude bránit. Bude vyšší.
0: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
0: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy

0: Tam tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou,
0: Ano.
1: která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Posloupr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší, bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novináři, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dimun.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já jsem z malé vesnice, blízko Borovan.

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Moc děkuji. Hezký den.
0: Andor Šándor je bezpečnostní expert a také čím dál častěji se objevujete v roli komentátora. Četla jsem třeba váš komentář k panu ministru Jurečkovi a jeho chování v době útoku na Filozofickou fakultu. On teď nabídl rezignaci v tomto týdnu, lidovci ji nepřijali. Překvapilo vás to?
1: Ne, nepřekvapilo. Já myslím, že pan ministr je smutná kombinace dna české politiky a zároveň toho, jak to praktikující křesťané skutečně s námi myslí dobře. Můžeme si samozřejmě říkat, pokud neplatí ta přikázání osmé, že člověk nelže, tak také nesesmilní, nebo já nevím, co všechno. Mně to prostě přijde jako nezodpovědná snaha ty slušné a poctivé lidovce odvést do zapomnění, tak jak se to povedlo Bohoušovi Sobotkovi a zaplať pánbůh komunistům.
0: Tak lidovci už, myslím, v roce 2010 stáli mimo sněmovnu. Teď průzkumy jim přisuzují nějaká 2-2,5%. Myslíte, že se to projeví i to chování ministra Jurečky v dalších preferencích klesajících?
1: Já si nemyslím, on není schopen sebereflexe. Prostě říct, že se omlouvám, to je sice hezký, ale tohle to je přece něco jiného. On nám nešláp na nohu nebo nerozbil někde okno. On prostě projevil jednak neschopnost empatie a každý můžeme mít různý prožitek té empatie, ale když vláda odsouhlasí, že bude, myslím, že v neděli na státní smutek, tak přece nemůžu jít roztáčet moravskou Valašku na ministerstvu zemědělství do 3:30 do rána. To je jedna věc. A druhá věc je, co si mám myslet o tom, jak fungují ministři, místopředsedové Bezpečnostní rady státu, když hodinu a půl jim trvá si přečíst SMS-ku a že nepřekvapí, že ve čtvrtek večer v 9 hodin je mimořádné zasedání vlády. To na mě prostě nedává vůbec žádnou jistotu, že nás skutečně řídí lidé, kteří chápou, co to je řídit stát v dobách, které mohou být složité a mohou být komplikované. A já už jsem to, Alex, komentoval tolikrát, mně už to opravdu přijde trochu zbytečné, protože to dno té politiky, člověk si říkal, že už nemůže být hlubší, ale ono to pořád jde.
0: Zbytečné a dost možná to také odvádí pozornost od těch skutečných problémů, které tu jsou. Ať je to snižující se životní úroveň lidí, zdražování de facto všeho a tak. O tom se teď jakoby přestalo mluvit. Mluví se právě o panu Jurečkovi, proto u něj nesetrváme příliš dlouho. Mě jediné, co ještě zajímá, jestli vám více vadí to, že řekně nedodržel nějakým způsobem pietu, že byl na tom večírku, anebo že lhal. Jinými slovy, pokud by se omluvil, poslal třeba několik výplat pozůstalým, posypal si popel na hlavu, tak jak to udělalo řada politiků před ním, tak jestli by mohl pokračovat ve vašich očích jako ministr, anebo nemohl?
1: Víte, já jsem žil nějakou dobu v Anglii a nepředstavitelné, že by tehdy jakýkoliv člen vlády Johna Majora mohl spáchat něco obdobného a mohl to ustát. A já v tuto chvíli nevím, co je horší, jestli to, že je tu nedostatek empatie k tomu, když skutečně řada lidí projevovala nefalšovaný smutek nad tou hrůzou, která se stala, a zároveň bohapustým lhaním. A ono, to lhaní má mít ty svoje nějaké mezery. Každý občas někde něco zatlučeme, ale tohle to není zatluk. A navíc to je takový hloupý lhaní. Když si vymyslím nějakou výmluvu, tak si pozvu někoho chytrýho a zkusím si to s ním odehrát, jestli to opravdu není úplná pitomost, jestli bych se radši neměl stydět. A to tady i postrádám, že to byla prostě taková lež, která měla jakoby nám říct, tak tady to takhle máte. A dejte mi pokoj.
0: Dobře, a já jenom ještě znova se zeptám, kdyby tedy od začátku mluvil pravdu, řekl, jak to bylo, řekl, byla to chyba, posypal si hlavu popelem, poslal třeba výplaty pozůstalým, tak mluvili byste jinak? Nebo i tak by to pro vás byl problém?
1: Mluvil byste úplně stejně? Určitě, v každém případě.
0: Vyjádření pana premiéra Fialy bylo, omluvil se, tak už pojďme od toho, nezasloužilo si to žlutou kartu? Myslím, že i pan Blažek se tehdy omlouval.
1: Já si myslím,
0: za setkání s Martinem Nejedlým.
1: Já si myslím, že tady je naprosto vidět, co je priorita. Priorita je udržet koaliční vládu a pak je to všechno ostatní. Hmm. To je všechno, co k tomu můžu říct. A z toho také odpovídají činy a výroky jednotlivých aktérů. Pan ministr nabídne rezignaci premiérovi, ten ji nepřijme. Už tomu výkonnému výboru, nebo jak se ten jejich orgán jmenuje, už ji ani nenabídne.
0: Pojďme od tohoto tématu, pojďme k samotné střelbě na Filozofické fakultě. Vy jste těsně poté řekl, cituji, stalo se něco, čeho jsem se dlouhou dobu obával. Co vás vedlo k těm obavám, že se něco takového stane?
1: Tak protože ten způsob života, který tu vedeme, život, který nemá žádné hodnoty pro většinu lidí, jsou tu pseudohodnoty, které se tu vyznávají. Je tu vidět naprosto degradující systém rodiny. Je tu zhrůzná úroveň sociálních sítí. Byli jsme tu po covidu, kdy spousta lidí dostala ránu do duše, když budeme mluvit aspoň o tomto faktu. Když přece jenom u nás po ulicích chodí hodně různých lidí, které bychom nenazvali jako normální, kdo jezdí v městské hromadné dopravě, tak i to vidí. Kdo je na sociálních sítí, tak to vidí. Byla to jenom otázka času, kdy se to stane.
0: Nebylo to tady vždy, jenom nebyly sociální sítě a tudíž to nebylo tolik vidět? No, myslíte, že teď je ta doba taková, že více lidí má psychické, psychiatrické problémy?
1: Já si myslím, že já nejsem odborník na sociální sítě, ale myslím si, že ty dávají přesně možnost různým cvokům se ventilovat. A celkem anonymně, protože nevíte, jaký ty profily jsou, jestli jsou pravý nebo ne. A zároveň ten jejich hlas může být slyšen téměř v rychlosti světla, když někdo něco takového řekne nebo napíše. A to si myslím, že hodně lidí ovlivňuje, plus je to tady ta politika, jestliže politici dnes a denně ukazují, jak se k sobě chovají, jak ta úroveň těch vztahů je úplně nulová, když vidíte ty hrůzné věci z té sněmovny. No tak pak jenom můžete čekat, že se to na někom projeví dřív nebo později.
0: Dobře.
1: My nevíme, co stálo za tím hochem, který tohleto provedl v jeho psychice, ale nepochybně nemohl být normální.
0: Dobře, ale je to správné všechno, jakoby tu odpovědnost házet na politiky? Neměl by každý začít sám u sebe? Sám se starat o sebe?
1: Určitě. My jsme společnost, která žije na ulici, a to nemyslím ve zlým, ale prostě na té nejnižší úrovni, a pak jsou ti vrcholoví politici. A mezi tím není žádná občanská společnost, která se tu u nás nevybudovala. A my jsme přepolitizováním, pořád se koukáme na to, co pro nás udělá premiér Fiala nebo neudělá. Myslím, abychom ten život si vzali do svých rukou a sami si ho hráli. To je nepochybně pravda, že takto uvažujeme. Já se snažím od tohohle abstrahovat, já se snažím život žít podle sebe a nečekám na nikoho něco, co mi dá, na to, aby mi ještě něco vzal.
0: K té tragické události měla policie, tuším v úterý, rozsáhlou tiskovou konferenci, která trvala minimálně hodinu a půl, ukazovali tam záběry, spoustu věcí vysvětovali. Zodpověděli i vaše otázky, které jste si v souvislosti s tou střelbou kladl?
1: Já měl úplně jiné. Víte, ti kluci, co přijeli v té zásahovce, klobouk dolů, stateční, a když musíte vletět do nějaké budovy, o které nevíte, jak vypadá, nevíte, kdo tam kde za kterým sloupem může stát, kolik jich tam je, klobouk dolů. Pro mě by bylo důležité, aby policie, o tom policie vůbec nemluvila, což nezbytně nutně neznamená, že se tím nezabývá, aby si zvážila jiné věci. Máme dost policistů v ulicích? Jsou dobře vyzbrojeni a vycvičení. Stačí, když vystřílí jen takto malý počet nábojů k tomu, aby byli schopni zasahovat. Když jsme viděli, že nebylo schopno policie ani zabránit tomu, aby na Palachově náměstí přijížděly tramvaje, to znamená, že nikdo nedá signál do dopravního podniku, aby ty tramvaje odklonili, aby tam nejezdilo. Nebyl tam žádný technický prostředek, jak si sledovat ze vzduchu, nějaké drony a podobně. Urna sedí až někde, teď mi vypadlo to, na Zbraslavi, kdyby byla potřeba zasahovat, tak než se dostane, tak je to nějaká doba. Jinými slovy, jak vypadá ten řídící systém těchto kluků? Že oni někam přijedou, někam se podívají, ale měli by hlásit. Nic tu není, co máme dělat? tohle to musí někdo rozhodovat, někdo to musí řídit, musí mít mapu a vidí, když celetný on není, tak kde by mohl být. Jestliže je z filozofické fakulty, co když je na Palachově náměstí a podobně. Nevědět, že by mohl se dostat na střechu nebo evakuovat ty studenty proti Radolfínu, to není ani tak ten problém těch, co zasahují. To někdo musí z vrchu řídit. Musí jim dávat pokyny.
0: Tyhle, a tady myslíte, že to chybělo?
1: No mně se to úplně nezdá, jako že by to tam jako by bylo. A teď je si potřeba říct, jakou teda policii skutečně chceme mít a co jí máme dát, abychom od ní skutečně mohli očekávat, že bude zasahovat úspěšně. Naštěstí tady byl jenom jeden. Střílel tak, jak střílel. Oni určitě udělali mnohé, aby mu zabránili v dalším ještě nějakém krvopolití. Ale mně přijde ta nadstavba, jestli to skutečně bylo řízeno, jestli vůbec je nějaké řídící centrum, kde sedí někdo, kdo skutečně ví, jak takovýhle zásah v takto hustě obydlené části Prahy organizovat a jak zajistit to, že tam nedojde i k těm efektům dalším, že tam nevjede ta tramvaj. Viděli jsme toho policistu, jak křičel jeď, ale takhle přece nelze řídit. To prostě, tohle to mi chybí. Jo, těm klukům na místě, těm bych nic nevytknul, protože kdo si to nezažil, že by stál před zbraní nějakého protivníka, tak nikdy neví, o čem mluví.
0: Na druhou stranu, jsou na to právě oni cvičení?
1: A to je otázka, jak moc. Jak moc jsou cvičení, kolik mají možnosti vystřílet nábojů za rok, jestli jsou na střelnici spíš jenom, že to je jaksi svátek, anebo tam skutečně mohou chodit pořád. Zda mají skutečnou balistickou ochranu, protože oni tam musí vletět, aby do nich někdo jako to nenapálil a nepřišli o život. Jak je ten systém sběru těch informací z toho zásahu do nějakého centra, ve kterém se to vyhodnocuje a znovu opravdu v nějakém reálném čase se to řídí, aby se povolávali posily a podobně. Tady bych viděl, a neříkám, že to policie nemá, ale tady bych viděl penzum toho, jak přemýšlet o tom, co dál při takovýchto věcech.
0: Čili jakoby poučit se z toho a dobře, a pochybila nějak policie ve vašich očích? Říkáte, zásah byl bezproblémový, ten byl profesionální, a co ty hodiny předtím?
1: No tak ono.
0: Někdo mluví o dokonce podcenění situace policie.
1: Alex, víte, když víte, co se stalo, tak se vám to zpětně hledá mnohem líp. Máte vlastně konečnou informaci a tam vám se cvakává mnohem víc. Co mě je něco, co bych se uvažoval o tom, když mám informaci o tom, že jde spáchat sebevraždu, jak se spáchat sebevraždu, tak si musím položit otázku, proč jde do Prahy. Proč to neudělal někde za barákem Hostouni, proč jde do Prahy. To se musím samozřejmě na tohle ptát. Když vím, že je takto mohutně vyzbrojen, tak se musím taky ptát. Musím to dávat nějakým způsobem do nějakých souvislostí. Tohle to bych nečekal od těch kluků. To bych čekal od někoho, kdo je zkušený a kdo to řídí a kdo bude dávat pokyny a bude to organizovat. Ti kluci skutečně nemají čas, ty tam prostě musí vletět. Ty jsou rádi, že to prostě zvládnou a to nemyslím nějak ve zlým.
0: Dobře, ale tady mluvíme, to už se dostáváme zase k tomu samotnému zásahu a já mluvím o těch hodinách předtím, kdy policie sama na té tiskové konferenci řekla, že nenasvědčovalo nic a neměla žádné indicie k tomu, že by chtěl zabít někoho jiného. Že chce ublížit pouze a jen sobě. A teď já si kladu otázku, jestli opravdu indicie nebyly, když přišli do domu, tam našli mrtvého otce, ano, nevěděli, čí vinou zemřel v tu chvíli, ale je tam mrtvý otec, je tam výbušný nástražný systém, je tam registrováno 8 zbraní, je podezřelý s kauzou a s tou tragédií, která se stala v Klánovickém lese, tak si říkám, že ale ty informace už v té době byly. Oni nebyli až poté, když říkáte, jasně, že potom se jestli, to zpětně jestli, lépe hodnotí.
1: Jestli tohle to bylo, tak to není na tom klukovi, co sedí v té oktávce, ale je to na nějakým řídícím orgánovi, který toto má pochopit a takhle to má řídit. Ty kluci mají jednotlivé informace, my nevíme odkud kam, kdo z nich přijížděl, co jim v ten dispečing do těch vysílaček řekl, že se stalo. To vůbec netušíme tohleto. A myslím si, že tady je ta úroveň a proto o ní mluvím, aby se policie podívala, zda skutečně takovýto zásah je schopna řídit ne na zemi, tam asi jo, ale v té úrovni řídící, tak abychom ty informace, které máme, byli schopni lépe pospojovat. Protože, jak říkám, ta auta jednotlivých zásahových policistů, ta asi ty informace ani nemá čas to vyhodnocovat.
0: Po Uherském Brodě, po té tragédii tam v roce 2015, vznikly takzvané prvosledové hlídky. Teď má vzniknout útvar nazvaný Střelec, který má být do budoucna, má zajistit efektivnější prověřování a vyšetřování typově shodných případů. Je to něco, o čem vy tady mluvíte?
1: Je to správný? Já nevím, proč Střelec?
0: No to je název toho útvaru.
1: Já tomu rozumím, ale co budou dělat? Znamená to, že budou jenom proti střelci? Když nám někdo pobodá pět, tak bude útvar Kudla?
0: Ne.
1: Jestli mi rozumíte. Ano, pokud to bude...
0: Má se zvýšit jakoby ta analytická činnost té policie.
1: Ale to je v pořádku, protože těch informací bývá poměrně dost, jenom je umět je dobře pospojovat. A znovu říkám, to ten kluk v tom výkonu těžko může dosáhnout, to musí někdo nad tím, kdo ví, kolik má lidí v terénu, jak daleko jsou, jaké jim dá úkoly, jaké dostane odjinut informace a podobně. A také musí říct, hoši, nic se tam nedělo, ale přesto běžte a informujte, tohle udělejte. To musí někdo udělat. Oni sami od sebe vychází jenom z nějakého penza znalostí, vědí, že někdo střílí, oni nemusí vůbec tušit, že byl z Hostouně, to oni vůbec tohle nemusí, ale musí být nějaký systém, který tohleto bude dobře absorbovat tyhle informace, správně je vyhodnocovat a na základě toho velet, řídit takovou operaci.
0: Systém přece existuje, policie u sebe nosí takové ty, a teď nevím, jak se to nazývá, jsem laik, ale takové ty krabičky, omlouvám se za to označení, kde ty informace má okamžitě, včetně třeba fotky toho pachatele.
1: Já vím, ale když jste na chodbě a střílíte, tak asi těžko se budete do té krabičky dívat, že?
0: Ale vím, na chodbě ano, ale jak říkám, tam bylo několik hodin před, od 12.30 dál.
1: Já nevím, co v tom měli. A znova říkám, víte, to není nic, jakoby, aby to neznělo pejorativně. Tyhle kluci v tom zásahu, tam se od nich nechce, aby prováděli nějaký dalekosáhlý analýzy. Oni tam mají prostě vletět, zaplat pámu, že jsou stateční a jdou do toho.
0: Ale vy jste zase u toho zásahu a já mluvím o policii, která jakoby dělala ty kroky předtím.
1: Ano, možná, že je problém, že jedna je středočeská, druhá je pražská, že tam není možná dostatečná komunikace, to všechno můžou být problémy, ale určitě si to zaslouží celkové přehodnocení toho, jak jsem řekl, zda ten systém má všechno to, co má mít, dostatek policistů, dobře vycvičených, vyzbrojených, zda umíme sbírat informace, umíme ten zásah na základě informací, jak si řídit dobře a přemýšlíme v tom, že preventivně něco uděláme. To znamená, v tu chvíli mohl taky už někdo být v Rudolfinu na střeše, odstřelovač, už dřív, než potom na tom hotelu, který, to už je o tom někdo, aby zkušený toto řídil. Předpokládám, že po této zkušenosti to bude jednodušší i v té policii si to rozpracovat.
0: Když jste říkal, stalo se něco, čeho jsem se dlouhou dobu obával, obáváte se dál? I v tuto chvíli?
1: No určitě, podívejte, máme minimálně 85 lidí, kteří jsou nějakým způsobem vyšetřováni. Žijí mezi náma lidé, kteří těžko mohou být označeni ni za normální. Někteří si třeba dělali jenom legraci, i to je samozřejmě pitomost. Ale mnoho případů se stalo, že se někdo vzhlédnul už něčem, co se stalo, nebo že se inspiroval v literatuře, ale když se ty základní podmínky k tomu, nebo předpoklady k tomu, že se něco takového stane, nezmění v té společnosti, tak ta pravděpodobnost, že to bude opakovat, je větší. Na druhou stranu řekněme si na rovinu, v totálně bezpečné společnosti nikdy žít nebudeme. To nejde.
0: Pojďme ještě na jedno téma, které minule, když jsme spolu dělali rozhovor, tak dominovalo. Hmm. A to byla válka na Ukrajině. Teď jakoby to téma rozhodně není na hlavních titulcích a asi dost možná nebude. Válka na Ukrajině je zamrzlým konfliktem nebo stane se v dohledné době zamrzlým konfliktem?
1: No tak nepochybně, protože Rus má nějakých 18-19% území. Ukazuje se, že schopnost Ukrajiny dobít cokoliv zpětně je značně limitní. Bez další podpory Západu se dá spíš očekávat, že Rus bude schopen ještě ukousnout kus nějakých území k Dněpru. Měli bychom se přestat skutečně strašit, že půjde až do Varšavy, protože ty schopnosti tu nemá. A mě to přijde jako schizofrení. Všichni víme, že jakýkoliv krok mimo území Ukrajiny na území členských států Aliance je válka Ruska s Aliancem. A přesto se tím strašíme. Tak buďme v Alianci, která skutečně stojí pevně na nohou a je silná. a bude odstrašovat Rusa, a nebo není. Já si myslím, že tohle to Rus ví dobře a do toho konfliktu jít nechce. Ale na Ukrajině udělal Putin to, co říkal už v roce 2008. Že prostě zničí, rozbije a taky to dělá a udělá z toho kriplovej stát, který prostě bude mít velký problémy a pokud se rozhodnou, a já nevím, já nejsem v Kremlu, že zaberou ještě Nikolajev a Oděsu, tak z Ukrajiny klidně může být suchozemská zem a to je prostě veliký problém pro budoucnost té země. Takže ten konflikt může být zamrzlý, kdo ví jak dlouho, jestli to bude nějaké řešení a la Severní Jižní Korea podle nějaké rovnoběžky, kterou bude představovat Dněpr, to já nevím. Ale představa, že se to kouzelným mávnutím prutku nějak změní a všechno to bude v pořádku, Rus v tuto chvíli podle mě nemá žádný důvod, aby jakkoliv sklopil hlavu a jakkoliv ustupoval.
0: Má ten důvod Ukrajina?
1: No, já vím, Ukrajina chápu, že se nechce vzdát svého území. Otázka je, když si řekneme, zda ta ofenzíva, která, a já jsem ji od začátku viděl velmi nejistou, bohužel mě hrozně mrzí, že jsem měl pravdu, jestli stála za ty mrtví a jestli další konflikty nebo další boje bez schopnosti zvrátit to, co se děje, budou stát za ty mrtví. A dál je to samozřejmě i ti obyvatelé Ukrajiny. Budou se chtít vrátit, budou se mít kam vrátit, co ti chlapi, co tam bojují, až to skončí, přijdou sem, kdo tu Ukrajinu opraví. To je přece dalších spousta různých problémů, které se nás jako Evropu budou velmi, velmi moc týkat. Hmm.
0: Vy jste říkal, že Vladimír Putin rozvrací Ukrajinu tak, jak to řekl v roce 2008. Nemohu si nespomenout na slova Henryho Kissingera, který řekl někdy těsně před svými narozeninami, že pokud by v roce 2014 Ukrajina zůstala neutrální, ten její status neutrální a nezvali ji do NATO, takže válka nebude.
1: Já jsem to řekl už mnohokrát.
0: Takže
1: je to dohledatelný. Ano, to byl základní impuls. Víte, problém není to, co si myslíme my. My jsme přesvědčeni, že by z území Ukrajiny nedošlo žádnému útoku proti Rusovi. Ale důležité je, co si myslí Rus. A Rus měl prostě pocit, že to udělat musí. A vidíte, že šel tak daleko, že riskoval spoustu věcí, které se dneska odehrávají v Evropě, od ekonomických vazeb a čeho všeho, protože se cítil ohrožen. Znova říkám, my jsme si to nemysleli, on se cítil ohrožen, má tu nějakou historickou zkušenost od Napoleona přes Hitlera a já nevím, co všechno. A bohužel každá velmoc je nervózní, když se k její hranici blíží další velmoc.
0: Ale já toho neomlouvá.
1: No, jistě, že ne.
0: Rusa.
1: Ne, naprosto ne, to já vůbec to neschvaluju. Prostě to byl akt, kterému dojít nemělo, ale došlo.
0: Děkuji, že jste přišel a budu se těšit zase někdy příště.
1: Já taky, potěšení na mé straně, děkuji.
0: Naším hostem byl Andor.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti.

0: To je
1: No
0: furt.
1: a kdyby to tam měl, tak říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme. Nechte ho
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
0: ale
1: už vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
1: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Našli ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No, letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší
1: teroristi,
0: prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak...
1: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: No tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň

0: vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
1: To nevím, to jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo, jak jsem se pokoušel to 51-49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
0: Méně, jo.
1: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
1: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
0: Zdržíte se hlasování?
1: Je mi to fuk.
0: Tak se.
1: Ať si každý dělá, co chce.
0: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: No jo, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální.
0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned můžu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je, těch organizací po celé republice, když se někde něco špatného stane, například povodně. Já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohli by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 000 padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 000 padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký neštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme. No, jo?
0: Já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už protestuji. Zcela zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkaženej. No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zle. A ještě víc zle mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
0: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplně lásky, chodíte na Petřín.
1: Ne, ne, ne, to nechodím.
0: Ne. To ne. Čtete literaturu.
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou, německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojný velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No, já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já, tak jak ona měla pohled, tak

0: A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
1: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie.

0: energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohle to všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst. To je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožný v podstatě, není to zakázání, ale to nemožný.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

kouří, v kouři a nad vínem tráví mládí v modrém dýmu, její rty karmínem jako dvě bludičky.

očím houří v kouři a nad vínem tráví mládí.

0: Miloš Schmidberger je naším hostem. Ahoj, Miloši.
1: Ahoj, ahoj. Severem, čau.
0: Miloš Schmidberger je nepochybně člověk, který dnes patří mezi legendy. Muž, který je hlavně fotografem.
1: Co ještě pořád zůstalo.
0: Byť si také byl producentem, manažerem a podnikatelem a tak. Pracoval si, pokud mě, když tak mě oprav, jako zaměstnanec filmového studia Barrandov.
1: Ano, ano.
0: Roky, kde byl předtím tvůj tatínek náměstkem. Ano. Také roky. A spolupracoval si na řadě českých slavných filmů. A dnes si, já vím, Miloši, že s tebou se dá povídat o čemkoliv, ale dnes bych chtěl povídat o této knize, tvojí nové Příběhy filmových fotografií, protože ty jsi byl u toho. A ta knížka je skvělá v tom, že věci, které my důvěrně známe, třeba z televizních obrazovky, z filmu, ze seriálu, tak ty nám dáváš nahlédnout i do toho, co bylo okolo toho, takové ty pracovní fotografie. Prosím tě, pojďme říci, tady je napsáno filmové studio Barrandov 1968 až 1990. Znamená to, že ta kniha nesáhá nikam dál?
1: Bohužel ne, protože já teda jsem nastoupil na Barrandov v 68. roce, někdy v srpnu nebo v září. A vydržel jsem tam do té doby, než teda Barrandov vlastně byl zprivatizovaný a převzal to pan prezident Václav Havel, že jo, který to potom teda asi pravděpodobně to šlo dál někam k nějakým investorům. No a už tam vzhledem k tomu, že Barrandov přišel o státní dotace a tak dále, tak se transferoval vlastně do klasického SROčka. Tam nebylo možné držet tam prostě nějaký zaměstnance, který nedělali, když to řeknu, bohužel nic a brali nějaký základní plat. Tam to bylo stanovené tak, že si měl prostě základní plat a plus, když si dělal film, tak tam byl nějaký honorář, který byl rozdělený podle kategorií. Takže oni se s náma se všema rozloučili, to už začalo od režisérů dolů a skončilo to vlastně až u nás, že já jsem byl v oddělení filmových fotografů, takže jako my jsme byli v té kategorii taky.
0: Když nahlédnu do obsahu té knihy a ocituju tady jenom některé z těch položek. Zločin v Šantánu, Bohouš, Zabitá neděle, FL Věk, Vím, že jsi vrah, Z čerty nejsou žerty, Jonáš a Melicharová, Pěsti ve tmě, Disko příběh, Oznamuje se láskám, Vašim, Stalingrad, Antonín Dvořák, Poslední motýl a tak dále. To jsou všechno filmy, na kterých ty jsi oficiálně jako fotograf pracoval.
1: Ano, ano.
0: Který z těch, co jsem četl, je největší vzpomínka pro tebe?
1: Pro mě jako vůbec největší čest, co jsem jako mohl dělat, tak byla spolupráce s Karlem Kachyňou, protože to je takový úsměvný příběh. On to tam bylo tak, že Kachyňa vystudoval kameru a i režii a byl velmi, velmi tvrdý teda na fotografy. A v podstatě s tím nikdo nechtěl dělat, jo, protože on byl velmi nekompromisní. No, tak já jsem to pak dostal teda jako takzvaně příkazem skoro, že jsem s ním začal spolupracovat a pak už jsem se od něj nehnul, protože my jsme si začali velmi dobře rozumět a já jsem pochopil to, co on chce, jako v tom filmovém vidění, jak si představuje filmovou fotografii, neboli takzvaný fotosky, co visely v těch kinech jako propagaci toho filmu, že jo? Protože smyslem filmového fotografa bylo vystihnout danou scénu tak, aby z té fotografie bylo jasný, o co tam jde. Mm-hmm. A to bylo docela jako složitý v některých případech. No.
0: Miloši, některé ty tituly, respektive skoro všechny, co jsem četl, každý zná, protože se to pořád na těch televizních obrazovkách pouští dokola. Ty tam máš třeba položku Bohouš, což je asi nejslavnější česká komedie. Znamená to, že ty jako fotograf si byl u celého toho natáčení nebo u valné části a vlastně s tím štábem si spolupracoval, tak tomu mám rozumět.
1: Ano, ano.
0: A z toho vznikne třeba kolik fotografií? Je to několik stovek nebo?
1: Jsou to desítky? V podstatě je ten princip je založený, nebo byl založený na úsudku toho fotografa. Já nevím, jak k tomu přistupovali kolegové, ale já, když jsem dostal jako přidělený film dopředu už v přípravných pracích, že teda budu spolupracovat na tom nebo na tom, tak jsem si zajel do produkce, vzal jsem si scénář, který jsem si přečet, a podle toho scénáře jsem si vybral ty nejdůležitější scény, které by mohly reprezentovat ten film. To, jak někdo někam přijíždí prostě z Václaváku do Nuslí v taxiku, tak to pro mě není podstatná scéna. Jo? Jako když tam je potom následná scéna, že vystoupí z taxiku a tam dojde k nějaký rvačce, tak je jasný, že tohle to je action a že to by tam mělo být. Ale jinak já jsem byl klasický člen štábu celého toho týmu a prostě účastnil jsem se prakticky všeho. Pokud jsem neměl teda já sám nějaký svoje vize, tak přišel režisér a řekl mi, hele, já bych potřeboval tohle, protože a proto a tak dále. Takže ta spolupráce tam fungovala ve své podstatě na přímý dohodě s tím režisérem, který si většinou pak taky nebo taky někdy ne, řekl jako co bych chtěl. V mém případě, ale já jsem si to radši dirigoval všechno sám.
0: V této knize k těm fotografiím ještě jsou texty, vlastně příběhy těch fotografií, protože každá za sebou i vzhledem na tu historii, vzhledem k historii něco nese. Vzpomeneš si, kde se natáčel Bohouš? Kde byla ta restaurace?
1: Ježišmarja.
0: Já jsem si mnohokrát říkal, jestli to byl ateliér, nebo jestli to, ale chápu, že když toho máš tolik, že si asi nebudeš pamatovat, kde to bylo.
1: Protože Bohuš byl v podstatě jako jeden jako z prvních filmů a tam se to, tam, já člověče teďko nevím, já nevím, jestli jsem si na to vzpomněl v těch textech, ale bylo to v reálu někde na horách, nebo já nevím, prostě fakt jako to bych teďko si trošku strapnil, že si teda tohle to nepamatuju.
0: Ne, tak spoustě fotografií tomu rozumím. A je to pro fotografa speciální druh profese nebo speciální žánr točit filmování, protože my víme, že někdo rád fotí krajiny, někdo rád fotí nějaké technické věci, vlaky někdo rád fotí akty a každý to nějak umí. Je to speciální žánr?
1: Já bych řekl, že jako určitě teda.
0: Jo?
1: No je to filmová a divadelní fotografie, takhle bych to řadil.
0: A co to vyžaduje?
1: No vyžaduje to, že musí ten fotograf mít cítění pro to, aby ta kompozice toho obrazu zachytila tu podstatu té scény. Jestliže teda tam probíhá nějaký dialog mezi dvouma hercema, který se hrotí do nějaký dramatický scény, tak je potom asi dobrý mít chycený ty momenty, kdy je tam ta dramatická scéna a ne to, když tam oni sedí proti sobě a říkají si, já tě mám rád. To prostě to jako nic není. Jako tam jde o to vystihnout ten obsah té scény. Že jo.
0: Já musím říct, Miloši, že jsem dlouho, několik let, takto zajímavou faktografickou knihu v ruce nedržel, protože tady spoustu fotografií, které jsem si užil, tak na první dobrou, ale je to přesně to si k tomu sednout, přečíst si ty texty a dívat se na to. Jak dlouho jsi strávil v tom svém archivu, než jsi vybral fotky na tak velkou knížku?
1: No to je v podstatě příprava fotografií a výběr fotografií byl asi tak 2 až 3 měsíce. A knihu jakožto takovou jsme dávali dohromady skoro rok, prakticky. A tam šlo o to, že já jsem ty texty všechny napsal a pak jsem ještě přivzal ke spolupráci Pavla Hénika, spisovatele, který teda je vynikající člověk, jsem šťastný, že jsem ho poznal, který teďko udělal knihu o Vaškovi Neckářovi, nádhernou, když tak ti přinesu příště, protože jsi milovník knih, takže to ti přinesu, že to stojí za to. No a s ním jsem jenom doopravil a doladili jsme tam ABCD v textech A jenom tahle ta příprava těch textů nám trvala půl roku. Jo. Mm-hmm. A pak je tam taky velký dík vydavatelství Dobrovský, který se vrhli do takového ohromného projektu úplně střemhlav, protože ta kniha určitě výrobně není levná. A já neznám samozřejmě, kolik, jaký jsou náklady v tiskárně a tak dále, ale i Jirka Sušánka, který na tom dělal grafiku, tak se na tom vyřádil teda příšerně. A jenom vzhledem k tomu, že tam je stovka fotek, stovky doslova fotek, tak všechny ty fotky se musely prostě sladit dohromady. Jo? To znamená, že v postprodukci nebo ve Photoshopu nebo v nějakém prostě programu se museli sladit tak, aby všechny tady zrovna se díváš na FL Věka a tam je celá galerie hereckých portrétů, které v tom Věkovi byly. A oni jsou všechny, když se na to podíváš, tak v té struktuře toho obličeje a světla a všeho jsou sladěný do jednoho tónu.
0: Ty už jsi zmínil, Miloši, spolupráci s panem režisérem Kachyňou, ale když se tady podívám na tu plejádu lidí, které si tady fotil, počínají panem Marvanem, je tady pan Pivec, pan Záhorský, paní Medřická a Karel Heger, co jméno toho hvězda, pan Miloš Nedbal taky. Jo. A existuje vzpomínka nebo zkušenost s někým z nich?
1: Tak já měl,
0: dobrá či špatná.
1: Já měl ve své podstatě s nima všechny, se všema, velmi osobní vztah skoro až. Jo. A z tohohle příběhu toho FL Věka, tam se narodilo třeba, nebo zrodilo velké přátelství s Radkem Brzovou a tým, s kterým jsme byli teda opravdu velký kamarádi potom.
0: Neboli hlavní postava.
1: Jako i v soukromém životě a tak dále. A určitě se všema tam, já nevím, s Láďou Menšíkem třeba, pak jsme, to je konkrétně, se vrátím ještě k Bohoušovi, že jo, tak jsme spolu jezdili do Písku, tam myslím, že se to natáčelo právě někde v tom Písku, nebo tam, já už opravdu si to teďko nevybavuju. A tak s ním jsem měl úžasný vztah taky, jo. Ve své podstatě se všema postavama, jak filmovýma, tak i v normálním životě jsme navázali úžasný přátelství a byla to nádherná doba. No.
0: To, co tady vidím právě v tom hereckém albu k FL Věkovi, tak konkrétně třeba pan Marvan, tak o něm se vždycky říkalo, že to byl v soukromí příjemný člověk. Máš nějakou zkušenost?
1: Ne, s panem Marvanem já jsem taky jako vycházel velmi dobře, i když on byl v podstatě dost nedostupný. Jo. To je, on prostě přijel na plac, že jo, a jako hned si věděl, že přišla persona. Prostě on přišel, že jo, a v leseci a rozjel to a teď jel tu svoji roli, tohle, hotovo se zved a odešel. Jo. Takže on byl nedostupný, bych já řekl, nebo na mě to tak teda působilo, ale
0: nekámošil.
1: No, ale co jsem já potřeboval s ním udělat, tak jsem ho požádal a oni mi to nahráli. Já jsem třeba, když, protože to se točilo na dvě až tři kamery Debrievky a byly André Debrie a všechno se to točilo zvukově. Takže pokud nebyla generálka, tak já jsem vlastně nestačil ty scény nafotit, tak jsem je požádal po natočení toho záběru, aby mi tu scénu znova nahráli. A tyhle ty starý, jako vynikající herci, teda ty legendární, tak ty skutečně, člověče, jako to brali tak, jako když se jede takzvaně ten záběr na ostro. A nahráli mi to tam dokonce ještě i tak, že prostě věděli, že tenhle ten moment tadyhle by mohl být zajímavý, tak na to kladli důraz a na tohle byl teda jako ten Marvan úplně božský, protože ten detail té role si vypiloval úplně do poslední mrtě. Mm-hmm. Dokonalý.
0: Příběhy filmových fotografií Miloš Schmidberger, myslím, že to je knížka a říkám to tady rád a zodpovědně, velmi rád tomu dělám reklamu, pakliže to tak někdo vnímá, knížka, která stojí za to, protože skrze ní lze nahlédnout na věci, které, nebo do věcí, které nám zůstaly utajeny, že jo?
1: No právě.
0: A děkuju za ně, Miloši.
1: No,
0: Já bych k tomu měl spousty dotazů, ale my tady máme jenom 21 minut. Já bych tě poprosil, jestli bys nepřišel některou neděli večer do živého streamu, kde se mohou ptát i lidé, a tam bychom ještě třeba jiné fotky, jestli máš v archivu, mohli ukázat, protože já chci teď ještě mluvit o dvou lidech, kteří prošli tvým životem nebo ty jejich životem, a to je Karel Gott a Ladislav Štajdl. Vím, že s Karlem Gottem jste dělali spoustu věcí, dobře jste se znali, a s Ladislavem Štajdlem, kterého já mám roky ve velké úctě a tak trošku jsme se také znali, takže jste spolupracovali. Řekni mi, kde vlastně došlo k tomu setkání s Karlem Gottem a s Ladislavem Štajdlem?
1: To je taková kuriozní, to bylo opravdu zvláštní setkání. Jo. Já jsem dělal pro Gotta všechny ty jeho turné a nějaký LPčka, tituly a tak dále. A Láďa mi jednou volal, říkal, čeče, přijeď do Ladví, tady my zkoušíme s orchestrem na večerní vystoupení. Dobrý, no tak jo, tak jsem tam najel, že jo, no a tam byla taková zvláštní atmosféra. Tak byla tam Iveta, byl tam s ní ten Michal Penk. Promiň mi tu pauzu, jo, ale to bylo opravdu takový smutný, protože to jsem se dověděl až teprve dodatečně, že vlastně Láďa Štajdl tam oznámil Gottovi, že ten den, druhý den je poslední koncert, kdy hraje, kdy s ním bude hrát jako dirigent orchestru Ladislava Štajdla. No, ale zároveň teda, což byla tato smutná zpráva pro Gotta, pro mě to byla veselá zpráva, protože já jsem tam poznal prvně Bartošovou a Láďa za mnou přišel a říkal, čověče, jako, co děláš, děláš něco? Já říkám, no, hele, akorát jsem dostal vejhazov z Barandova, takže nedělám nic. A on říká, no, a já jsem teďko se rozhodl, že už nebudu dělat s Gottem, takže jsem vlastně dostal taky vejhazov, tak jsme oba dva na suchu, tak víš co, tak půjdeme něco dohromady a vymyslíme teda nějakou agenturu nebo něco, nebo tohle. Zastav si za mnou druhý den, tak jsem druhý den za něj jel a vznikla z toho spolupráce, která trvala až do jeho smrti. Mm-hmm.
0: No, mezi tím se ovšem jako promítla jako hlavní hvězda té vaší agentury a toho života vlastně Ladislava Štajdla Iveta Bartošová. Což teď mám pocit, že poté, co Iveta odešla před několika lety, že znovu to jméno tahne, že to je věc, která všechny zajímá, dokonce myslím, že televize Nova natočila na to Vojo, jestli to říkám správně, jakousi minisérii o Ivetě. A zkrátka, že jméno Iveta Bartošová pořád prodává. Jaké jsou vzpomínky tvoje na Ivetu Bartošovou?
1: Já prostě jsem s ní strávil čtvrt mýho života, díky teda tomu, že jsme ji měli v agentuře Pragotex, že jo, Láďa mi dal na krk doslova jako VIP hvězdu, že se musím o ní starat. Tak jsem první vymyslel pořád Radio Luxemburg, který režíroval Jarda Soukup, dneska slavný režisér, který pro Novu natočil, že jo, ty kriminální příběhy z Modravy a tak dále. No a dali jsme dohromady koncertní turné a tam se to rozjelo, že jo, všechno ve své podstatě. No. A
0: takže byla Iveta složitým člověkem?
1: Já jsem s ním měl jako neuvěřitelný vztah, jako pracovní, velmi, velmi to fungovalo dobře, takže já nemůžu prostě proti ní říct vůbec nic, my jsme fungovali dokonale, všechno jsme měli přesně nastavený a tím, že ona potom v Apolinářský, já jsem tam měl dole ateliér, že jo, ona byla ve druhém patře, tam měla byt, garzonku, takže my jsme denně se vídali, ona lítala nahoru dolů, nebo já nahoru k ní a furt jsme komunikovali, fotili. Takže já s ní mám neuvěřitelný archiv, který si myslím asi nemá nikdo, jak z jejího soukromého života, tak i z toho takzvaného PR focení, kdy jsme dělali všelijaké její proměny a točili jsme klipy a tak dále.
0: S jakým pocitem si sledoval těch několik posledních let Ivety?
1: Mně z toho bylo šíleně smutno, jsem tomu vůbec nemohl jako věřit. Mně bylo líto už i to, že v té době, prostě, kdy byla na Olympu, což můžu říct, že já jsem byl součástí tohohle toho děje, tak že prostě v tom, kdy to bylo vlastně nejlepší, takže ona najednou prostě bez nějakého udání většího důvodu odešla. A tím vlastně se nastartoval její takovej prostě sešup dolů. A já si myslím, že ona chtěla už, nebo se cítila, že teď je doba, kdy si může ona dělat všechno tak, jak to chce ona a tak dále. To byl velký omyl. Jo. A výsledek toho je takový, jaký je, jak to dopadlo, že jo, protože ona se potácela nahoru a dolů prostě v nějakých křivkách, který už pak nebyla schopná manažersky ani umělecky si myslím zvládnout, protože že by vzniklo nějaký veledílo od té doby, co se rozešla s tím Štajdlem, tak ani nějaká hvězdná píseň, tak si jako extra nepamatuju. Jo.
0: A domníváš se, že to jméno Iveta Bartošová ještě se v nějakém úhlu takzvaně vytěží, že ještě bude?
1: Já bych řekl jednu, když nad tím přemýšlím, protože jsem v tom showbiznisu mezi těma lidma, jsem se hodně pohyboval, Karel Svoboda, Pepa Laufer, já nevím kde kdo, kde co, tohleto, tak na to, že ta Iveta po své smrti, teď to bude leden, únor, březen, 10 let, kde, co teda odešla, tak je neuvěřitelný, jakým způsobem ona pořád mediálně žije. A to, že nejsilnější stanice televize Nova, která jako v jedný ze svých, jestli můžu říct, divizí Vojo, oni natočí prostě tři velké série o jejím životě, jako hraný film, kde jsou taky samý hvězdy, Štajdla hraje mladý brzo bohatý, jo. No to je prostě neuvěřitelný. Já nevím o nikom, kromě Gota, o kterým natočili dokument, teda, který teda jako je všeobecně znám. Ovšem to není hraný dílo, tohle je to je hraný seriál normálně, to je neuvěřitelný. Takže já si myslím, že ta Iveta pořád prostě jako žije a budí ty emoce k tomu, aby ty lidi se k tomu k ní vraceli a furt jí chtějí poznávat, protože ta sledovanost té Ivety je na tom v té televizi Vojo neuvěřitelná.
0: Hele, příběhy filmových fotografií je velký počin. Já za tu knihu děkuji a všemi doporučuju. A jsem rád, že jsi přišel a těším se na to další naše živé vysílání tentokrát na kanále Xaver Live. Děkuji, Miloši.
1: Jo, děkuji moc krát, děkuji, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Schmidberg.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo, tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.

0: pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místním autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože to já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
0: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
0: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo?
0: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 tisíce korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začaly doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal.

0: Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. Mm-hmm. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý. A on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my
1: ale
0: chceme...
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent a na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
0: To je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Uplatek za...
0: No to není uplatek, to je platba.
1: No začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu,
1: jako...
0: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 700 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16 hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být 1. týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás, občany, potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, no.
2: No, tak aspoň blackout.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz
4: Pokyn Alfa za 5 minut 5. Přišla si přesně jak výběrčí daní, jenže se spletla o 11 let a místo holky přišla vdaná paní.

0: Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému. Já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž vy jste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie, někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní drožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska.
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takovej musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauzí. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: No, samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí, nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv, ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková, a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká, a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinář?

0: chlapík
1: Souhlasím.
0: a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na prvnizpravy.cz.
0: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí

0: Je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čucha, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Václav Peričevič je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Václav Peričevič je předseda spolku Šalamoun, tedy organizace, která se zastává nespravedlivě stíhaných a odsouzených. Ale dnes, pane Peričeviči, jste tady kvůli jedné aktuální věci, protože, jak jsme se dozvěděli z tisku, tak soud definitivně zakázal v knihu, což v Čechách není úplně zvykem. Poslední léta jsme nic takového nesledovali. Já řeknu, že se jedná o knihu Zločiny bez zbraní, na které vy, jako spolek Šalamoun, jste se výrazně podíleli, respektive je to druhý díl, ten žlutý, která ta kniha už zároveň vyšla v cenzurované verzi, částečně cenzurované, částečně rozšířené. Vím to proto, že XTV je mediálním partnerem a proto nás to také zajímá, protože my se o některé ty věci zajímáme blíž. Jak to vnímáte, pane Peričeviči, že se najednou stane, že v Čechách je zakázaná kniha nikoli kvůli obrázkům nebo autorským právům, ale kvůli tomu, co je v ní psáno?
1: Já bych jenom na začátek upřesnil, že to není definitivní rozhodnutí, ba naopak, bylo to teprve první kolo.
0: To znamená, já jsem také neřekl, že to je definitivní, ale že to bylo soudem rozhodnuté, o tom se nepřeme.
1: O tom se nepřeme, ještě teda to rozhodnutí není samozřejmě pravomocné. Celý ten průběh toho soudu byl svým způsobem velmi zvláštní, protože my jsme se dobrovolně s panem Buráněm a s Marií Formáčkou, která je stěžejní postava té knihy, stali...
0: Tedy autorka.
1: Autorka, ano. Se stali vedlejšími účastníky řízení, a to dobrovolně. A přestože jsme teda soud žádali o delegaci věci, odnětí věci, odročení věci a spousty nějakých argumentů, tak ten soud skutečně proběhl o nás bez nás. S tím, že teda v podstatě po dvou hodinách, bez jakéhokoliv provedení důkazu, přestože tam teda ten proces trpěl zásadní procesní vadu, přestože tam žalovaná strana, to znamená vydavatele, navrhovali některé důkazy, tak ten soud to neprovedl vůbec a v podstatě po dvou hodinách to rozhodl. S tím, že teda ještě není vyhotoveno písemné vyhotovení toho rozhodnutí, ale už z toho ústního rozhodnutí v podstatě se dá říct, že ten soud nám zásadně pomohl, protože pan předseda tam konstatuje, že on za svoji praxi nikdy nezažil to, že by se krajský soud vypořádal s argumenty vrchního soudu tak, že konstatuje ve svém rozsudku, že všechno udělal správně, jen ten vrchní soud mu to kazí tím, že neustále chce zprostit ty obžalovaní. A další věc, kterou nám si myslím, jako, která tam zazněla, která je samozřejmě velmi zajímavá, je právě to, že dává za vinu žalované, to znamená vydavateli, že měl počkat, protože z průběhu toho řízení před soudem jednoznačně vyplývá, že vrchní soud to tlačil do sprošťáku. Což je celkem zajímavé konstatování soudu, protože některé ty soudní řízení dneska trvají x let, 10 let, 15 let, takže než dojde k té pravomocné fázi, tak by se v podstatě žádná kniha nevznikla nikdy.
0: Abychom se dobře orientovali my i diváci, tak je potřeba vysvětlit. Vy, nebo my tady teď hovoříme o rozhodnutí prvoinstančního soudu.
1: Přesně tak.
0: Vy citujete rozhodnutí krajského soudu a vrchního soudu, ale je potřeba říct, že to je rozhodnutí v jiné věci. Že on to používá jenom, aby lidé si nemysleli, že celá ta kauza začíná od vrchního soudu. Vysvětlete toto, to je důležité.
1: Ne, přesně tak, tohleto bylo prvoinstanční řízení, které se týkalo původního předběžného opatření, které samozřejmě samo o sobě bylo vrcholem absurdity, protože ten, kdo ho vydal, to znamená Městský soud v Brně, v podstatě CTRLV obsal návrh žalobců, to znamená manželů Novotných, s tím, že zakázal předběžným opatřením vydání knihy a její distribuci.
0: Téhleté.
1: Přesně tak. Absurditu, proč hovořím o té absurdity, je proto, že ta kniha už v té době byla vydána.
0: To znamená, už byla na trhu.
1: Už byla vydána, vytištěna, takže už se dokonce i prodávala, takže těžko lze zakázat její vydání, když už dávno byla vydaná. Tohleto rozhodnutí samozřejmě potom revidoval ten odvolací soud. A teďka v podstatě tady to prvoinstanční řízení probíhalo o tom, zda zůstane v platnosti rozhodnutí o zákazu distribuce či nikoliv. A ten prvoinstanční soud konstatoval, že tedy ano, že tady ta kniha žlutá, Zločiny bez zbraní 2, je zatím nepravomocně zakázána distribuovat.
0: Mm-hmm. A teď proč jste hovořil o krajském soudu a jeho rozhodnutí a proč jste hovořil o vrchním soudu a jeho rozhodnutí, protože vy jste to tím argumentovali, respektive oni tím argumentovali. To pojďme vysvětlit.
1: Protože se to týká jednoho z těch případů, a to je případ Pavla Buráně. On to není knížka o Pavlu Buráňovi, to je jeden z těch mnoha případů, které v té knize jsou zaznamenány. A v podstatě týká se to toho, že v tom původním řízení byli nejdřív na 8 let, potom na 7 let odsouzeni manželé Novotní za jeho únos. A nakonec vždycky tohleto rozhodnutí zrušil právě vrchní soud, který, jak konstatoval pan předseda, si tam vždycky něco našel, aby ten rozsudek mohl zrušit. Takže nakonec to skončilo na třetí kolo tak, že je krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně zprostil s tím, že se skutek nestal. A to potvrdil vrchní soud. Ale tohle to všechno následovalo až ex post po vydání té knihy. To znamená, ona vyšla dřív, než došlo k tomu rozhodnutí toho vrchního soudu, že teda byly pravomocně a vykonatelně zproštění.
0: Já to s dovolením shrnu a vy mě kontrolujte. Podnikatel Buráň byl unesen, jak tvrdí, a později tedy potvrdil a odsoudil krajský nalézací soud ve Zlíně.
1: Přesně tak.
0: Dokonce do vězení poslal únosce a organizátory. Došlo tam k odvolačce, vrchní soud řekl, že se skutek nestal. Vy jako Šalamoun, tedy spolek, který se stará o podporu nespravedlivě stíhaných a odsouzených, o tom máte obří pochybnosti. Čtu tak z tisku a z vašich vyjádření i třeba v minulých pořadech. Tvrdíte, že je tam nějaká černota, že je tam nějaká asi manipulace, že to je zkrátka takto nespravedlivé. Ostatně to je váš úkol. A následně na to vychází tato kniha, kde je ten příběh popsán. A protože je tam popsán slovy toho uneseného, tedy poškozeného, tak někdo, ten, kdo byl odsouzený, což je jakýsi pan Novotný, říká, ne, my chceme soudní zákaz té knihy.
1: Přesně tak.
0: Tedy přichází předběžné opatření soudu. Které ovšem vyústilo teď ten rozsudek, který se odehrál minulý týden, že to, protože se někdo odvolal, asi pravděpodobně nakladatel té knihy, a teď soud potvrdil, ano, toto je závadové čtení. O co se to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu, mluvím teď o rozhodnutí zakázat definitivně tuto knihu, já tedy podotýkám, že tahle ta bez toho červeného pruhu se někdy na aukru prodává za 2500 a za podobné. Je to relikvie vzácná. Já asi si ji nechám někam dát do advokátní úschovy nebo něco. O co se, pane Peričeviči, opírá to rozhodnutí?
1: Já vám ji pak podepíšu.
0: Já bych spíš nechal paní Formáčkové. Ale...
1: Opírá se o to, právě o ten příběh toho Pavla Buráně, který v podstatě svými slovy popisuje jeden z těch příběhů, o kterých my máme zásadní pochybnosti. Já si dokážu představit rozhodnutí toho soudu ve vztahu k manželům Novotným, že se jim třeba ta vina nedá prokázat. Ale konstatovat, že se ten skutek nestál, je prostě neuvěřitelný, no. Protože tam nepochybně se ten skutek stál.
0: Jak to myslíte? Nedá prokázat?
1: Jsou dvě právní roviny.
0: Počkejte, pane Peričeviči, já jsem četl ten, nejsou žádné dvě právní roviny, je jedna. Ne? Tady je, my žijeme v právním státě, nebo ještě...
1: Máme to napsáno v článku?
0: Je to tam napsáno.
1: V ústavě.
0: Tak nalézací soud ve Zlíně řekl, že se ten skutek stal, dokonce ho podrobně popsal. Dokonce tam jsou odposlechy, jsou tam nejrůznější průkazní věci, protože jsem ten rozsudek několikrát četl. A ten soud nad ním říká pouze, skutek se nestal. Z Bůh ví jakých důvodů, a to my asi pořádně nevíme, ale předpokládáme, že to čas ukáže. Řekněte mi, proč tak uvažujete?
1: Protože samozřejmě nepochybně z toho spisového materiálu i z těch odsuzujících rozsudků, těch dvou, je nepochybné, že se ten skutek stal. Ale ta snaha toho vrchního soudu... Jinak by to nebyl Šalamoun, ale ta snaha vrchního soudu za každou cenu v podstatě konstatovat, že se ten skutek nestal, je absurdní, protože je potřeba rozlišovat to rovinu, jestli se skutek stal, a nelze ty pachatele potrestat, anebo se skutek vůbec nestal. To znamená, při té zásadě, základní zásadě in dubio pro reo, to znamená v pochybnosti ve prospěch, se dá říct, že třeba nebyl shromážděn tolik důkazů, aby jsme mohli manželé Novotné odsoudit. Takový rozsudek bych si dokázal představit. Ale konstatovat, že se skutek nestal, je v podstatě s ohledem na ten spisový materiál v podstatě nemožné. A taky o tom vypovídá právě ten rozsudek pana předsedy Koudely, že ten rozsudek je v podstatě celý o tom, že oni to udělali správně. U toho nalezacího soudu je těžiště toho dokazování, tam se provádí důkazy, tam se vyslýchají svědci, znalci, etc., etc. Takže on tam tomu rozsudku píše, my jsme všechno udělali správně, my jsme přesvědčení o tom, že ten skutek se stal a spáchali ho obžalovaní, ale musíme respektovat právní názor vrchního soudu. Tak to v podstatě velmi zjednodušeně vysvětlím.
0: Rozumím tomu, že zakázat soudem jakoukoliv knihu je vždycky citlivé. Ať i když se jednalo o ty knihy, které prokazatelně třeba Mein Kampf nebo různé, jo. Pro řadu lidí je to nepředstavitelná věc, protože stejně jako pálení knih jakékoliv. A na druhou stranu, pane Peričeviči, vy jste spolek, který dbá a volá po maximální spravedlnosti, je to tak?
1: Ano.
0: Když o mně v knize nějaké bude psát někdo něco, co není pravda, tak jakou možnost má ten soud?
1: Samozřejmě těch možností je několik, ale tady je potřeba taky zdůraznit jednu věc, která zazněla u toho soudu a která, myslím, nezazněla ještě ve vašem pořadu, že vydavatelé dali prostor, dokonce se osobně sešli s manželi Novotnými a dali jim prostor na to, aby se k tomu příběhu, který tam popsal Pavel Buráň, mohli oni vyjádřit svými slovy. To znamená něco jako dneska tiskový zákon zná právo na odpověď, tak oni chtěli naprosto korektně, dokonce osobně se s nimi sešli, že jim teda dají prostor, aby oni popsali tu verzi toho svého příběhu a čtenář, ať se rozhodne, protože v té chvíli, nebo v tom okamžiku, když ta kniha se psala, tak ještě nebylo známé žádné konečné rozhodnutí, takže nikdo netušil, jak to vůbec dopadne. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu jako celkem zásadní, protože to nebylo o tom, že bychom úmyslně o vás chtěli psát nepravdu, ale dali jsme vám prostor na to, abyste se mohl obhájit a napsat svoji verzi. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu velmi zásadní a to třeba u toho soudu taky zaznělo. Mm-hmm.
0: Víte, každé takovéto dílo literární, myslím, že ctí nějaká pravidla konkrétního žánru. Jo. A já nevím, jestli to tento žánr vyžaduje, protože tam jsou ty příběhy zpracovány velmi čtivě do jakési povídky i v tom prvním, i v tom druhém díle a mám pochybnost o tom, jestli to je ten základ. Jestli si já jako autor řeknu, napíšu knihu, tak tam budu psát věci, které se mi líbí, které považuji za nutné, které považuji za zajímavé třeba. A asi bych podle žánru té knihy, nevím, jestli se šel ptát tedy té druhé strany.
1: V rámci korektnosti.
0: Já se jenom ptám, protože to není zpravodajství.
1: Není, ale v rámci korektnosti si to považuji za velmi korektní, že jim tu možnost dali a oni nějakým způsobem neakceptovali. Souhlasím s tím, že to je pohled právě toho jednoho z těch příběhů. To je pohled Pavla v Goráně, tam není napsáno, že to jednoznačně spáchali nebo nespáchali. Že jo?
0: A jak si, pane předsedo, tedy vysvětlujete ten okamžik, že dostali-li prostor, ta druhá strana, že ho nevyužili a podávali raději žaloby.
1: Je to velmi zvláštní postup, musím říct, protože samozřejmě pro řadě by měli...
0: Počkejte, zvláštní, ale vy jste odborník na spravedlivé tady soudy a na to spravedlivé ovzduší, tak se určitě máte nějaké vysvětlení.
1: Já si třeba myslím, že s některými těmi argumenty by se tam nevyrovnali, nebo by to znělo natolik nevěrohodně.
0: Už to z vás leze.
1: Nebo by to znělo natolik nevěrohodně, že by spíš ten čtenář si udělal nějaký obrázek sám, takže proto radši teda v úvozovkách dělali mrtvého brouka, to své vyjádření vůbec neposkytli a šli cestou jinou, to znamená velmi zvláštním předběžným opatřením zakázali distribuci té knihy. Já bych chtěl zdůraznit, že oni nám tím strašně pomohli. Já jsem strašně rád, že to udělali. Nechci říkat, že jsme na to navedli. Já bych to nerad takhle řekl, ale jsme rádi, že to v podstatě učinili a nějakými kroky jsme je k tomu i nějakým způsobem vybízeli, protože se stalo přesně to, co jste říkal, o knihu vznikl obrovský zájem.
0: To je pravda.
1: My bychom nikdy takovouhle reklamu té knize nemohli dopřát, Protože skutečně se prodává na auku dokonce za 2500, je pro ní, o ní obrovský zájem, a který vyústil i v to, že v podstatě se mírně upravil ten příběh Pavla Buráně o to rozhodnutí toho vrchního soudu, vznikla kniha druhá.
0: To je tahle ta s tím proužkem.
1: To je tahle ta s tím proužkem, kde v podstatě se ještě rozšířil ten příběh toho Pavla Buráně, takže se tam ty čtenáři dočtou víc než té původní knížce.
0: Takže ona je cenzurovaná tak, že ještě nabyla, jo?
1: Ještě nabyla, ono to vidíte i podle šířky, myslím. Že je poněkud širší, jsou tam právě ty nové rozhodnutí jak vrchního soudu, tak dalších. Takže nám to strašně pomohlo jako reklama. Takže já myslím, že to je takový Pyrrhovo vítězství, co ty manželé Novotní nějakým způsobem udělali, protože ty čtenáři najednou o tu knihu mají obrovský zájem a chtějí se dozvědět a sami si udělat názor, jak to teda vlastně bylo. Takže nám tím uvozovkách velmi pomohli. Mm-hmm.
0: Vy v Šalamounu, v tom vašem spolku, budete mít určitě přehled. Já jsem nic na internetu nenašel. Kolik knih je v Čechách zakázaných, v pravém slova smyslu, soudem za obsah?
1: Já historicky pamatuju Mein Kampf, ale jasně, tam to skončilo to bylo, a tam už je normálně volně v prodeji. Pamatuju, jak jste správně uváděl řadu knížek, které byly zakázané, ale z důvodu porušení autorských práv obrázků.
0: To je ale něco jiného.
1: To je něco jiného, souhlasím, ale nepamatuju knížku, která byla zakázaná kvůli obsahu. Já myslím, že je první. Je to právě proto, je to velmi zajímavé rozhodnutí, i právě proto, že to je rozhodnutí z Brna, městského soudu, proto my jsme žádali delegaci, respektive odnětí a přikázání věci k jinému soudu než v Brně, protože tam ty vazby jsou mimořádně velké, takže jsme chtěli, aby to spravedlivě posoudil soud jakýkoliv jiný a tak dále a tak dále.
0: Mám mít pocit, pane předsedo, že i toto je jeden ze signálů, které ukazují, že v naší zemi, co se týče svobody obecně, nemluvím teď o svobodě slova, ale to také, že přituhuje?
1: Bez pochyby. Bez pochyby, a tohle je toho důkazem, protože jak to funguje, že jo? Pan předseda provedl 2 hodiny nějakého řízení, neprovedl jediný důkaz, v úvozovkách to odročil o pár minut a vyhlásil rovnou rozhodnutí. To znamená, on už to měl dávno hotový a dávno připravený. To znamená, to byla v podstatě jenom kosmetická účast u toho soudu, protože ten už byl dávno rozhodnutý.
0: To, co všechno se děje kolem případu tohoto konkrétního pana Buráně a toho únosu jednoho soudu, druhého soudu, zakázané knihy a tak dále, jsou tam, pokud vím, tak v pokračování jacísi falešní svědkové, myslím, že tam proběhly nějaké složitosti ze stran policie. Vypadá to se ptám, vypadá to, že se někdo bojí konečného nějakého rozuzlení toho příběhu Pavla Buráně?
1: Nepochybně, protože i po letech, a to relativně velmi dlouhá doba, co k tomu únosu došlo, ten příběh neustále žije nějakým svým životem a přestože ta věc je de jure pravomocně skončena, tak se tady objevují noví svědci, nové skutečnosti, nějakým způsobem ten příběh má nějaký vývoj i po těch letech, je to velmi zajímavý.
0: Kdo se toho má bát?
1: To je otázka.
0: To jste pochopil velmi dobře, to je otázka a nikdo lepší na takovou odpověď není, než tady předseda Šalamounu.
1: Já se domnívám, že oprávněně se obávají ty skuteční pachatele. Protože nepochybně ten skutek se samozřejmě stal.
0: Dobře, ale ti nerozhodují.
1: Ti nerozhodují. Samozřejmě ta justice nechce, aby se o tom mluvilo, aby nějakým způsobem ten případ se někde publikoval.
0: Jinak, pane Peričeviči, vidíte zatím pouze chybu, nebo zatím vidíte korupci, šlendrián, chybu systému, co zatím vidíte?
1: Já si myslím, že to je spíš otázka toho, jakým způsobem a kdo teda slovy pana předsedy Městského soudu v Brně tlačil ten vrchní soud k tomu zprošťujícímu rozsudku. Jaké vlivy a tlaky tam probíhaly, protože z toho rozsudku je evidentní a z těch odposlechů, že ty obžalovaní původní tam dokonce ovlivňují policisty, státní zástupce, tuším soudce, takže tam se děly jako docela zajímavé věci a jejich postup přirovnal, a to je v tom rozsudku soudu nezávisle napsáno, k praktikám balkánské mafie. Tož jako v dnešních letech, nejsme tady v 90. letech, to už nějak myslím už úplně nefunguje.
0: Jak vás tak znám z minulých rozhovorů, tak jste dřív odpovídal takovým přímějším způsobem, takže ještě jednou, je zatím chyba systému nebo je zatím korupce?
1: Z mého osobního úhlu pohledu si myslím, že je to druhé.
0: Kdo jsou ty dotčené osoby, nebo alespoň jejich funkce, nebo jejich pozice, které mohly být, my jsme u toho nebyli, my jsme nesvítili, třeba vedení tím korupčním jednání k takovému rozsudku jako...
1: Tak nezapomeňte, že celý ten problém se týká relativně velkého množství peněz. Ten spor je v podstatě o penězích, a to o nemalých částkách. A je otázka samozřejmě qui bono, čí prospěch, takže jako takhle bych odpověděl.
0: Co v této věci mám teď na mysli, kauza Zakázaná kniha, promiňte, to je tahleta, bez červené pásky, bude činit spolek Šalamoun?
1: Tak samozřejmě podáme jednoznačně odvolání. My máme za to, že ten proces v podstatě nesplnil vůbec základní kritéria nějakého fair procesu. To znamená, jak my dostaneme písemné vyhotovení toho rozhodnutí, podáme samozřejmě odvolání a jsme teda připraveni jít až k ústavnímu soudu, protože tohleto z našeho úhlu pohledu je teda hrubý zásah do svobody slova, to je to nejcennější, co máme. A to i s ohledem na to, že teda jsou tady judikatorně upraveny některé ty rozhodnutí právě týkající se obsahu knih, tak především ta skutečnost, že byl dán prostor těm manželům Novotným, aby se vyjádřili, což oni vůbec nerespektovali, neakceptovali, možná se báli, to už jsou spekulace. Takže nebyl žádný objektivní důvod, proč tu knihu zakazovat. En bloc, protože to není kniha jenom o Pavlu Buráňovi, tam je spousta dalších příběhů, velmi důležitých, velmi, velmi jako nehezkých dokonce, takže to není knížka o Pavlu Buráňovi.
0: Proč to víc neříkáte veřejnosti, protože sám jste řekl, že to je naprosto fatální věc, naprosto fatální zásah do svobod?
1: Tak to my to veřejnosti samozřejmě říkáme. Tento pořad je budíš toho důkazem, veřejně to publikuje a my samozřejmě především chceme publikovat to rozhodnutí, jak mnoho obdržíme, protože ta ústní prezentace toho rozhodnutí pro nás byla velkým překvapením, když pan předseda konstatoval, že nic takového nikdy nezažil, takže uvidíme, co napíše do toho písemného a chceme samozřejmě veřejnosti ukázat tu naši argumentaci a chceme ji nějakým způsobem edukovat, jak postupovat a jak se proti tomu účinně bránit.
0: Až bude nějaká další aktualita, která se týká z jakékoliv strany spolku Šalamoun, tak vás zase pozveme a díky za to, že jste přišel. Je to cenné. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: Naším hostem byl Václav Peričevič.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že podpoříme
2: Ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, řekl jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. Já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhletěm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte.

0: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo.
0: Brno si ptično vpucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, Ježíš Maria, jasně.
0: No. A z které on strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr, tak
1: no, Ježíš Maria.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já, protože, jo. No nesuďte, pane Holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě jak se, ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, ne? Tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a oni tam taky občas vypnouvat. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl lže, tak nebejvá úplně.
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo. Dobrý
1: člověk. Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já myslel berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
1: No, já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
1: Mm-hmm.
0: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl,

0: a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, no. Dost velký, pane holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele
1: no.
0: dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak,
1: víte,
0: kam jířím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Kdo se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci.
0: No, neměl
1: co?
0: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to musel ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No, bylo to velmi znešený, jako
1: pěkný. Řekl, že svině?
0: No, ne. A řekl jednu věc, pane holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne.
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano.
1: Dobře, tak to tak
0: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno. Takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. On tam byl pořád. Říkal
1: jo,
0: pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel.
1: Mm-hmm.
0: A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plkama.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
1: Jo, jo. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že má našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
0: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já si chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: té
0: zemi.
1: Sloužit, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesel. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom bejt vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobby, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší. Protože
0: to ještě mimo zákon?
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč
1: tak,
0: vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleye, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na prudku,
1: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze. To víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Je jich samé spousta.
0: No, je jich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdu. No.
1: Tak samé poslouchejte.
0: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: Á, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilozonova 920 na premiérku, Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, Ksavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Jak se vede ten Milda?
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče, no. Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolit, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je hezčí, ne? Takový, co?
0: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je, já zase...
1: Tam je ten Tišnov, Xavere.
0: Ale pane, hoče, zase vaše plky. běžte dál na Slovácko, tam říkají hento, zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, pane Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má
0: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkují ty opravdoví komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashled, Xaver.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

A tak se dívám a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí,

a marlojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Hraje vám
2: All My Music
0: Rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikátce to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo.
1: Pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Postižený, nebo
2: no ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize, odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z Fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P. to byl. Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: A jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A to se opravdu stalo?
2: To se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní Dekrova. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je, no. to je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný no. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
2: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace a vy? Velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
2: no.
1: lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo.
1: tak to rádi přepošlou
2: takhle.
1: Se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž.

0: poučovat, nebo už víceméně vzkazuje? Raději.
1: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něm a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projekt
0: je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.

0: rozhovoru.
1: No, tak. Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu, vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje, ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo, jo, jo, doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten.
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru? Zenda?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, na sítích píše, kde
1: no to
0: co.
1: Sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem Zdendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, a možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní, Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje?
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří, mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty, a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, ale já nevím, kukido. Já se nedívám, jestli to náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se sedívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak... Teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A že já taky?
1: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na to věc? No musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě?
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to jde.
0: No ne, budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Evžen Machytka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Evžen Machytka je přední český gastroenterolog, kdyby nikdo nevěděl, mimo jiné z pražského IKEMu a z několika dalších zdravotnických zařízení. Říkám to dobře?
1: Ano.
0: A my budeme dnes, pane doktore, hovořit o takové novince, na kterou možná spousta občanů, lomeno pacientů, čekala, protože v tom vašem oboru, v gastroenterologii, většina lidí, nebudu říkat ani spousta, drtivá většina lidí, když slyší hadička do krku či do konečníku, tak jsou z toho vděšení a mají z toho hrůzu, což třeba celkem oprávnění, ale pro vás je to každodenní chleba. Řekněte, ta novinka, kterou mi tady za chvilku ukážeme, v čem to spočívá, v čem je to jiné?
1: Tak je to přesně tak, jak říkáte. Bohužel endoskopické vyšetření v České republice nemá mezi pacienty, řekněme, příliš dobrou pověst, protože...
0: V České republice, pane doktore.
1: No, já to říkám záměrně v České republice, protože na západ od České republiky bývá zvykem velice často uspávat pacienty na tato vyšetření, což se u nás třeba jako většinou nedělá.
0: I na to...
1: I třeba ve Spojených státech i na gastroskopické vyšetření bývají pacienti dosti často uspaní.
0: To znamená v absolutní nebo v té klasické narkóze, jako by šli na slepák?
1: V podstatě by se to tak dalo říct. Je to samozřejmě trošičku mírnější forma té celkové anestezie, ale na západ od nás to bývá, řekněme, relativně časté. U nás se to tak úplně často neděje. Myslím si, že to je i proto, že zase čeští pacienti mají celkem racionální pohled na to, že narkóza je vlastně taky škodlivá pro těla, takže nechtějí se zbytečně vystavovat nějaké zátěži navíc. Bez uspání, hlavně vyšetření žaludku, skutečně je pro pacienta poměrně nepříjemné. Mm-hmm. Co se týče vyšetření tlustého střeva, takzvaná koloskopie nebo kolonoskopie, oba dva výrazy se používají, tak tady si myslím vlivem osvěty, hlavně z důvodu třeba prevence kolorektálního karcinomu, si na to pacienti už celkem zvykli a většina, která třeba absolvuje jak koloskopické, tak gastroskopické vyšetření, tak se shoduje na tom, že gastroskopie byla nesrovnatelně horším vyšetřením. I když trvá mnohem kratší dobu, tak se jde se přes ústa, přes kořen jazyka, ten pacient se poměrně výrazně dáví, má pocity na zvracení, říhá u toho, žaludek se musí nafouknout vzduchem, takže další diskomfort, takže pro toho pacienta to skutečně bohužel může být poměrně nepříjemné vyšetření a novinka, kterou jsme teďka uvedli na naší klinice, může nahradit zcela tady tohleto vyšetření a nejen, že ho může nahradit, ukazují studie, že může být v podstatě mnohem přesnější než gastroskopické vyšetření.
0: O tom se budeme za chvilku bavit. A vy říkáte, že to vyšetření může být pro pacienta nepříjemné nebo nekomfortní, ale pro toho vyšetřujícího, mm-hmm. tou řekněme hadičkou přes ústa a kořen jazyka, jak říkáte, to musí být také nepohodlné, protože ten člověk se dáví, kašle, snaží se to vyzvracet a tak. To znamená, že taky nemá ten vyšetřující, si myslím, klid na to, aby se v klidu podíval na jednotlivá místa.
1: Nebo... Samozřejmě, máte úplnou pravdu. Pro nikoho z nás lékařů není nepříjemné pacientovi provádět vyšetření, které není příjemné. Takže nejenom, že tím způsobujeme jakýsi diskomfort, ale současně vlastně nemáme úplné pohodlí pro to, abychom se stoprocentně soustředili za všech okolností na to, co tam vidíme. Takže myslím si, že každý podvědomně se snaží to vyšetření udělat co nejrychleji, aby už pro pacienta skončilo. Do toho se nám ten pacient poměrně výrazně třeba může pohybovat, říhat, s každým odříhnutím odchází ten vzduch, který tam je nutný k tomu, abychom dobře viděli. Takže ve finále máme pouze několik málo minut na to, abychom celý ten žaludek prohlédli.
0: To znamená třeba 2-3 minuty? Nebo...
1: Neznám nějaký přesný údaj, ale troufnu si tvrdit, že ten čas, kdy vidíme skutečně tak, jak bychom si to představovali, může být až takhle krátký.
0: Já jsem rád, že jste přišel do tohoto pořadu, protože, jak se říká, ukázaná platí, možná i ve vašem oboru, a já jsem to teda šel k vám vyzkoušet. Tak za všechny diváky, to teď musím říct, a některé ty pocity tady můžeme popsat, ale já tedy pustím to video,
1: ano.
0: Protože vy to můžete průběžně komentovat. My teď vidíme na obrazovce tu kapsličku.
1: Já bych možná ještě uvedl, toto vyšetření se odborně jmenuje magneticky asistovaná kapslová gastroskopie. My tomu zkráceně říkáme jenom kapslová gastroskopie. A spočívá vlastně ve využití technologie, která už tu je, řekněme řádově několik málo desítek let, takzvané endoskopické kapsle, která se doteď používala pouze na vyšetření tenkého nebo tlustého střeva. Využívá se v podstatě stejná kapsle, kterou tady vidíme ještě zabalenou v obalu neaktivovanou. Pacient před vyšetřením vypije poloviční dávku vyprazňovacího roztoku, který se používá před koloskopií. Je to ne teda z důvodu toho vyšetření žaludku, ale protože chceme vyšetřit i tenké střevo. Na ta kapsle poté, co vyšetříme žaludek, tak ještě prochází do toho tenkého střeva. Přichází nalačno, před samotným vyšetřením vypije zhruba litr vody, tak jak byste si to sám vyzkoušel, a polkne tady tuhletu kapsli.
0: Vyzkoušel jsem si to. Vy vlastně říkáte, pane doktore, že nějakou dobu už tady podobné vyšetření je. Existuje, někteří lidé ho znají, ale u vás na klinice je teď nový ten přístroj, který je povýšený o to, že vy tu kapsli, tu kameru, tu vyšetřovací jednotku jste schopni zvenku ovládat.
1: Ano, přesně tak. Kapslička vlastně, jak říkáte, obsahuje kameru, zdroj světla a kromě baterie i nějaký vysílač, který vysílá ten obraz, který zaznamenává. Doteď se ta kapsle pohybovala pouze pasivně, peristaltikou střeva, takže jsme mohli vyšetřit tenké střevo, mohli jsme vyšetřit tlusté střevo, ale byli jsme krátcí na žaludek, protože žaludek je přece jenom poměrně velký orgán, je to takový vak, kde když ta kapsle pouze se pohybuje pasivně, tak zachytí pouze jeho malou část. Takže je teďka k tomu nově přidaný přístroj, kterým můžeme tu kapsli libovolně ovládat a pohybovat se v žaludku kamkoliv chceme, tak, abychom mohli vyšetřit všechny jeho části.
0: My to všechno uvidíme a diváci to uvidí také na obrazovce, ale my to tady máme na té televizi. Takže zatím začínáme u toho, že to je vaše ruka, tedy vědecká, lékařská, a uvnitř v tom zařízení nebo v té krabičce ta kapsle. Ta kapsle je to bílé, co tam vidíme. Tak já to pouštím a my můžeme k tomu, pane doktore Machytko, cokoliv říkat, protože to video má pár minut.
1: Já.
0: Takže toto je váš kolega technik?
1: Ano, toto je náš technik, který je vyškolený pro ovládání tohoto přístroje.
0: Já ležím na ponku, takzvaně.
1: Máme tady VIP pacienta a toto je vlastně ten přístroj, který přináší tu zásadní inovaci. Rameno, které můžeme ovládat, které vysílá silné magnetické pole.
0: Já mám na břiše nějaké záznamové zařízení.
1: Ano, jo. Tady na té vestě vlastně je krabička jako záznamové zařízení, do které kapsle vysílá ten signál. V tuto chvíli na tu krabičku ještě je vlastně ten přístroj propojený kabelem, abychom přímo ten obraz viděli na obrazovce přístroje.
0: Mám pěkný boty docela.
1: Ano, ale poté, až pak pokračuje do tenkého střeva, tak už se to zaznamenává jenom vlastně do té krabičky.
0: Takže ten technik, nebo jak se tomu říká odborně, technik je správné slovo?
1: Ano, můžeme.
0: On teď udělá co? On vlastně mi dá do ruky tu kapsličku a podá mi sklenici vody, já to polknu.
1: Ano, my jsme si vás už položili pod ten přístroj, a to z toho důvodu, abychom kapsličku zachytili ještě víc. My s ní sice umíme pohybovat, ale ve chvíli, kdy už nám projede jícnem až do žaludku, tak už se s ní neumíme vrátit. Proto jsme vás položili už vlastně na lehátko pod přístroj. Tady jste nám to krásně ukázkově polknul. A přístroj nám kapsly v tom vašem případě ještě krásně zachytil vícnu. Tady je vidět ještě ne úplně pěkný obraz, jsou tam přece jenom sliny, pak v té pozdější fázi jste nám potom vypil ještě trošku více vody, že jsme ten vícen viděli přesně.
0: Jste u mě vícnu.
1: To jsme byli ještě vícnu, sice tam nebyl teďka vidět úplně nějaký krásný obraz, ale pro diváky bych chtěl říct, že celé to vyšetření trvá asi půl hodiny, takže tohle to bylo skutečně jenom ten samotný začátek.
0: Já myslím, že každý obraz je krásný, když je bez nálezu, víte? To bude asi ten...
1: To zcela určitě. Samozřejmě my lékaři někdy máme takovou tu profesní deformaci, že někdy proneseme takové nevhodné věty typu to je krásný nádor, ale samozřejmě ano, to nevnímáme. Takže technik mi ovládá. Ano, tady už potom vidíme, tady jsme vlastně někde na konci jícnu.
0: To je můj jícen?
1: Tohle to je váš jícen, jo. Vidíte, tam ještě se objevovaly takové modré čtverečky. Přístroj má v sobě zabudovaný systém umělé inteligence, který se nám snaží pomoci ve vyhledávání nějakých možných patologických nálezů a označuje nám třeba místa, na která bychom se měli soustředit. Neznamená to, že když něco označí, že tam je nález, ale řekne nám tady na to,
0: tady se podívej
1: a zhodnoť to, jestli by tam něco mohlo být.
0: No a vy tomu technikovi, který to tam ovládá jako počítačovou hru téměř, tak vy mu říkáte, co chcete vidět.
1: Ano, přesně tak.
0: A teď tady máme jakési univerzální v úvozovkách promo video. Ano. O celé té věci.
1: Jo, tady vidíme vlastně tu fázi, která u vás proběhla. My jsme si zastavili tu kapsličku ještě vícnu. Tady vidíte už potom tu fázi, když pak pokračuje do žaludku. Jak jsem říkal, pacient musí předtím vypít aspoň litr vody, takže ta kapslička tam plave jak ponorka ve vodě a s přístrojem si krásně můžeme ovládat.
0: Co je toto?
1: Tady tohle je takový automatický systém, zase za pomocí umělé inteligence, která se snaží nějakým automatickým režimem zmapovat skutečně každý milimetr, každý centimetr toho žaludku a samozřejmě v průběhu celého to vyšetření to nahrává a zase označuje nějaká potenciálně nebezpečná místa. Ten technik nebo ten lékař do toho může kdykoliv vstoupit a pomocí těch joysticků se třeba pak na to problematické místo
0: zaměřit.
1: Tady třeba objevil nějaký zřejmě polyp, na který se potom soustředí a vyšetří ho. Díky tomu, že to vyšetření trvá třeba 20-30 minut a máme ještě takovéto speciální mapování, abychom si byli jistí, že skutečně projedeme celý ten žaludek, tak klinické studie, které srovnávaly výsledky vyšetření běžné gastroskopie a tedy této magneticky navigované kapslové gastroskopie, tak ukázaly, že tady najdeme mnohem více nálezů. Tady už potom vidíme, jak kapslička už opustila žaludek a vyšetřila ještě celé tenké střevo a pak přirozenou cestu.
0: Takže v tom tenkém střevě, které navazuje, no tady ještě máme, tady už jsme ve veselé náladě všichni, protože končí to vyšetření žaludku, toto dostanu potom domů a druhý den odevzdám. A toto je tedy, co vidíme, ten přístroj, který tu kapsli ovládá. Nutno říct, pane doktore, já jsem teda necítil nic. Možná mám hroší kůži i zevnitř, nevím, ale necítil jsem žádné chvění, žádný pohyb té kapsle, nic.
1: Občas nám nějaký pacient popisuje nějaké, já nevím, šimrání, chvění, ale to je skutečně výjimečně. U drtivé většiny pacientů to je to tak jako u vás, že necítí nic a to přesně chceme. Proto jsme na naší klinice zavedli tady toto vyšetření, protože víme, že existuje skutečně velké množství pacientů, kteří se gastroskopie bojí až tak, že se radši nenechají vyšetřit vůbec.
0: Ano, znám takové.
1: Jo, takže... Tady si myslím, že je skutečně velká mezera na trhu a tihleti pacienti zůstávají nevyšetření, takže je to vyšetření, které si myslím, kterého se nikdo nemusí bát a věřím, že vy mi to potvrdíte.
0: No.
1: Je to naprosto komfortní, bez jakéhokoliv dávení, bezbolestné
0: a v
1: vyšetření, u kterého skutečně nic necítíte. Jo? Takže...
0: jo, musím říct, že i váš pan kolega je žertovný, že tam je dobrá nálada u toho a je vidět, že to je teda úplně nový přístroj. Předpokládám, že za spoustu peněz. To, co každému jde teď hlavou, tak si určitě říká, jestli takové to vyšetření mu zaplatí ho zdravotní pojišťovna.
1: Zdravotní pojišťovna toto vyšetření nehradí, což zase z pohledu zdravotní pojišťovny chápu, pokud oni mají alternativu běžnou endoskopickou, která je stojí řádově asi 2000 korun, tak vidím v celku pochopitelné, že se zdráhá zaplatit vyšetření, které stojí 30 tisíc korun na pojišťovnu, takže...
0: Na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří raději dají 30 tisíc korun. No a teď řekněte, to, co jsme zmínili na začátku, že v tom žaludku endoskopem v klidu můžete být několik řádově minut, tak tady můžete být jak dlouho?
1: V podstatě tak dlouho, dokud nám tam vydrží ta voda, ale většinou není potřeba déle než 20-30 minut. To je dostatečně dlouhá doba na to.
0: No a tak je to nesrovnatelné.
1: Ano, samozřejmě. Je to nesrovnatelně a hlavně víme skutečně, že jsme vyšetřili každou tu část a detailně prohlídli. Takže, jak už jsem jednou říkal, klinické studie prokázaly, že toto vyšetření odhalí mnohem více nálezů než ta běžná gastroskopie a je velice důležité si uvědomit, že to mnohdy jsou právě takové ty malé nálezy, časné třeba nádory žaludku, které bychom mohli při běžné gastroskopii snadno přehlédnout. Pokud tento časný nález odhalíme pomocí tohoto vyšetření, tak samozřejmě pak pacient musí jít na běžnou gastroskopii, ale je pak velká pravděpodobnost, že jsme ten nález našli ještě ve stádiu, kdy ho stačí pouze odstranit třeba kličkou při tom gastroskopickém vyšetření a tím předejít vzniku něčeho závažnějšího.
0: Tedy já ze své vlastní zkušenosti vím, že ten přístroj, který vy ovládáte, stojí v Praze.
1: Ano. Naše klinika se jmenuje Endohope, má Endohope. Jednoduchou adresu endohope.cz, psáno Endohope. A pokud mají vaše diváci zájem, tak samozřejmě rádi.
0: No vím, že o to je teď jako zájem i z toho, co jsme spolu hovořili, když jsem byl na tom vyšetření u vás. Jak dlouho je čekací doba na takové vyšetření?
1: Zatím v současné době poměrně krátká, maximálně třeba 2-3 týdny.
0: Když to končí, to vyšetření proběhne, mám tady to záznamové zařízení, všechno vlastně je u konce zaznamenáno, tak ta kamera, nebo ten, jak vy tomu říkáte?
1: Myslíte tu kapsli?
0: Tu kapsličku, ano. Tak ta přirozenou cestou vyjde z těla ven.
1: Ano, přesně tak, ale ona poté, co jsme vyšetřili žaludek, tak ještě nám zaznamená celé tenké střevo. Výdrž baterie je řádově nějakých 8 hodin, což je postačující na to, aby se zaznamenalo celé tenké střevo. Většinou už nevyšetří tlusté střevo, ale na tlusté střevo máme zase trošičku jinou kapsli, která vypadá trochu odlišně, myslím, vevnitř, ne jako zvenku. Zvenku vypadá v podstatě identicky, ale má trošku jinak načasováno.
0: Taky to se polkne.
1: Také se polkne a dokáže vyšetřit tlusté střevo. Tady je třeba na rovinu říci, že u vyšetření žaludku platí, že to vyšetření kapslí může být přesnější než to endoskopické vyšetření. U vyšetření tlustého střeva kapslí jednoznačně platí, že běžná koloskopie je vyšetření určitě přesnější, výtěžnější. Kapslička může přehlédnout některé malé polypy, ale zase máme poměrně dost pacientů, kteří se prostě koloskopie bojí a nechtěli by na ní nikdy jít, takže pro takového pacienta, který by jinak odmítl koloskopii, tak to může být vhodným řešením jít na tu kolonickou kapsli, ale potom bychom ji doporučovali třeba dělat v častějších intervalech. Běžná koloskopie se doporučuje po negativním nálezu s odstupem 10 let. Tady u kapsle bych doporučoval třeba každých 3 až 5 let.
0: Držím vám palce, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těším se příště v XTV, až budete mít zase nějakou novinku třeba.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naším hostem byl Evžen Machytka. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí. Je z vajec divokých.

stejný je to celý léta. Já byl klid, on směch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, že Franky má trabl a pech. Hláce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou světla koncový. Auto dál stovkou Michiganem uhání, já a Franky to ví. Tak se šlápnu sem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda a volá.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: mi... Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis,

0: vlastně to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobné.
1: No tak jdeme k tomu.
0: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se

0: projevily ten, určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází tak, jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli, co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost, v té chvíli naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlubila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebaví se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a proti mě jako vždycky ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, přiznám se doslova z kufry, ty jsem položil vedle sebe, protože právě jsem dorazil a jsem plnej dojmu.
1: Vidím a já pro tebe mám takovou milou lustrační kádrovací otázku.
2: V Moskvě jsem nebyl, Petře.
1: K tomu se možná dostaneme později,
2: to
1: na tebe možná vyplaví časem, ale chci se tě zeptat, ty rád jezdíš na chalupu, vždycky jsi mi vyprávěl, jak tam zahradničíš a sekáš dříví. Jezdíš na východ nebo na západ?
2: Hele, já jsem vrcholný alibista. Já jezdím na sever a dokonce, abych si to pojistil, tak teď jsem byl i pracovně na severu. Takže já jsem byl ještě dokonce severněji, než má oblíbená severní chalupa je. Protože jsem si říkal, tentokrát hochu to neuplacíruješ ani na své oblíbené kamarády, což je samozřejmě pevné trio, sekerka, krumpáč a rýč. A popojil jsem a jel jsem se pracovně podívat na německou kampaň. Takže pak tady taky nějaký prvky
1: zakomponuju. Tak ty mi tady z toho zraješ pěkně nehodnotově. Protože, ale i přesto, že jsi jel na sever, tak určitě jsi si všimnul, nevím, jestli jsi jel autem nebo vlakem nebo jak, ale Česko je teď ozdobené další plakátovou kampaní premiéra Petra Fialy. A potom, co se nás stalo, jestli chceme chaos nebo prosperitu, což bylo taky moc vtipný v jeho případě, premiéra neprosperity, tak teď se nás ptá, jestli na západ nebo na východ. A myslím, že mezi západem a východem teď momentálně v Česku nic není. A jestli teda jezdíš na sever nebo na jih, tak by si mohl mít reputační problém trošku.
2: No, tady se ukazuje, odkud vanou trendy. Jo?
1: Odkud vanou vichry.
2: Přesně tak. Politologové ne náhodou minou Brno a jezdí spíš na sever a komentátoři na jih, abychom to vyvážili. Ale hele, já tím mám pocit, že jak byla ta první fáze prosperita nebo chaos, a vznikly poměrně velký zmatky na vládě. Tak já upřímně řečeno čekám, kdo teďka začne trhat mapu a odkud přijde děs, protože fakt mám dojem, že vždycky, když spolu vyhlásí nějakou etapu a řekne si, tohle téma nám nikdo nevezme, v tom jsme kovaní, to nám ještě jedno z mála věří voliči, tak většinou začne tam okamžitě eroze, jo? Že to začne někdo spochybňovat, okopávat kotníky, natočí se nešikovný video, něco se nepodaří, to pódium s tím tématem spadne. Jak jsme zažili ten chaos na přelomu měsíce ledna a února ve vládních řadách, tak já teďka počítám, že něco vymyslí Donald Trump, aby jsme se mohli drbat a říkat, ale jo, Západ máme rádi, ale tohle se trošku nepovedlo a navíc my se o tom asi budeme potom bavit, ale ono se ukazuje, že těch západů je fakt teďka hodně. Že jsem pochopil, když se moje babičky ptali, na kolik západů jsem zamknul, že to byly velmi moudré ženy, protože teď si těžko vyber.
1: No, azimuty mezi západem a východem začínají být dost zmatené s nástupem a návratem Donalda Trumpa do Bílého domu, ale my vlastně teda oba, vzhledem k tomu, že ty jezdíš na sever, já jezdím na jih, tak my oba bychom měli doufat, že přijde třetí fáze plakátové kampaně Petra Fialy a tam bude jich nebo sever.
2: No by nám vzali občanky, Petře.
1: Ale teď jaký téma chceme řešit? A to, že z té, vlastně tohle už je volební kampaň Petra Fialy a že vidíme, že on ví moc dobře, že je zoufalý. V jaký je zoufalý situaci, on jak je nepopulární a neúspěšná jeho vláda. A proto, že ví, že nemůže, že nechce dopustit, aby se vlastně voliči rozhodovali klasicky v těch nadcházejících sněmovních volbách podle své peněženky, ale že nám chce vlastně dát naprosto falešný umělý téma, a sice jestli Česko jde někam na východ nebo na západ, nebo chaos nebo prosperita, což byla úplná ironie, jak jsem řekl v jeho případě. A že to je vlastně pokus o to prostě tematicky sfalšovat volby. Mě to trošku připomnělo krajské volby 2008 Jiřího Paroubka, kdy do ní hodil to v podstatě téma celostátní politiky, parlamentní, těch zdravotnických poplatků, jenomže Jiří Paroubek tehdy v podstatě dokázal aspoň částečně dostát svýmu slibu a začaly ty poplatky rušit na krajské úrovni skutečně. To, co předvádí Petr Fiala, je naprosto umělý, protože mimochodem, víš co, já jsem si ještě dal takovou práci víkendovou a Petr Fiala má na těch plakátech taky jako rok rozhodnutí. Opravdu tomu dodává ten dramatický patos, že se bude hrát, jak jsme říkali už několikrát, o charakter státu a Petr Fiala teď zachraňuje českou demokracii a tak dál. A že jsou to volby zásadní. No a já jsem si našel to, že volby zásadní úplně stejně byly i v roce 2017. Našel jsem si takový vyjádření naší umělecké národní fronty, třeba Evy Holubový, a ta přesně říkala, tohle to jsou zásadní volby sněmovní, teď se hraje o naší demokracii a o směřování státu. No a tehdy vyhrál docela jasně ty sněmovní volby v roce 2017 Andrej Babiš. A co se nestalo? My jsme zůstali členy Evropské unie, členy NATO a v podstatě se o žádné směřování Česka nehrálo. Přestože dokonce byli jednou nohou ve vládě, nebo tu vládu ze sněmovny drželi komunisti, kteří k NATO i k Evropské unii mají své výhrady. Už asi ono, teď je objevili někteří novináři, ale oni mají zhruba 35 let. A teď se nám to vrací. Tak, ale ono to vychází ze spousty věcí, o kterých se v téhle férovce budeme bavit. A to jsou prostě za prvý výsledky loňských voleb, hlavně těch dvojích evropských a krajských, který ten tábor Petra Fialy prostě v nich neuspěl. Hlavně z trojkoalice Spolu a uspělo, nebo dvakrát je vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Takže to je ten důvod, proč máme už, jak bych řekl, několik týdnů oblepené Česko těmi falešnými plakáty Petra Fialy.
2: Je nejjediný problém, že to v podstatě má trošku jak prodejce hrnců, že vlastně tě to nějak jako neosloví tě to, nevěříš mu, máš pocit, že to je úplně vytržený téma. Já jediný jsem si uvědomil, že když jsem viděl tyhle billboardy, tak jsem si řekl, aha, takže opravdu je únor. Protože to se samozřejmě nabízí.
1: Ale tomu... únor je. Opravdu
2: je, je. No, ono venku to moc zatím nevypadá, ale začne tuhnout a to začne připomínat ty únorový dny roku 48, protože mimochodem byly obrovské mrazy.
1: No, přituhuje.
2: Začne přituhovat i v politice a v politické komunikaci, ne náhodou začne podle mě zase tendence zakazovat kde koho a začíná taková ta oblíbená etapa strašení. Problém je, že Petru Fialovi ten strach nevěříš, protože vlastně nic nedělá k tomu, aby jakoby zúročil tu svou pozici, jak on říká, těch výborných zahraničních vztahů, tu v Americe, tu na půdě Evropské unie, tu u sousedů, protože vztahy se sousedy, to je jeden velký rozvál. Nadstandardní vztahy, o kterých jsme slyšeli ve vztahu ke Spojeným státům americkým, ke kamarádce Ursule von der Leyen, ale mimochodem třeba nám blízké, protože pravidelně sledujeme jak Itálii, tak italskou politickou kulturu, tak tím pádem Giorgio Meloni. Vem si taky, že byl jeden z orodovatelů, říkal, prosím vás, nehažte na ní hnedka hnědou košili fašistickou, nebo v tomhle případě by to byla černá, přesně tak. Není to Duce dámský, no ono moc sukně nevyhledává, takže spíš takové dámské kalhotovém stylu. Prostě dejte jí čas. Myslel jsem si výborně, zúročíme to, konečně taky budeme si všímat, že tady Itálie je, italský trh, že máme některé témata společný, například v otázce migrace a nejen toho. Úplně se to zazdělo. Úplně se to prostě nechalo proplout. Vztahy v evropských frakcích máme, jaké máme, nemáme z toho žádný efekt. Co se týče hlasování na půdě Evropské unie, tak nás všichni vnímají trošku jak černého pasažéra.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo, nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: To... I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili, vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já se říkám. Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To
2: není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezidentu. Ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma, říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zbáváš. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhej.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebo,
2: já dobře, zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej,
2: já jenom řeknu, já jsem selek.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přesně. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: Takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a pak říkal...
1: Taková drobno.
2: Jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
2: Věšek.
1: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikor. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu? Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty ho nemůžu ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel Vovi Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste. Já vás...
2: Jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam...

0: chcete.
1: Tak to prohlašte veřejně.
0: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku na Klub sviní.
1: Umělecký. No. Umělecký, protože umělecký, ne?
0: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
0: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání Klubu sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
0: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
0: No to jsem.
1: No tak, jsem. Tak, čekajte, tak
0: ale já jsem dobrá
1: si,
0: svině.
1: Musíte si vybrat,
0: dobrá,
1: pane Holče.
0: Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
1: Jo.
0: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
0: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
0: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
0: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
0: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
0: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
0: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já vím,
0: no.
1: Ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
0: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
0: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
0: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
0: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
0: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
0: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
0: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
0: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
0: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
0: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
0: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný než ten pan, on je ministr vnitra, ne?
0: No.
1: Ministr policie.
0: Chci být premiérem.
1: Cože?
0: Vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
0: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
0: To ani neznám, co to je.
1: Za taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
0: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
0: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
0: Vít.
1: A nenapíšem
0: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
0: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
0: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana?
0: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
0: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
0: Určitě.

0: Tě.
1: Za
0: Ježišmarja,
1: šmírování, pane Holče.
0: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
0: Si není možný.
1: A všechno je možný.
0: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
0: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
0: Hmm?
1: O, je nuda.
0: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
0: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
0: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
0: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
0: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na vězouku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlezonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: Ta no, Čiči taky.
1: Ta
0: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
0: tak jsem to
1: no. Počkejte, nechte no? To říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou,
0: čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
0: tak
1: pošle
0: jo,
1: poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
0: No
1: doma,
0: ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
0: to je hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád. No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
0: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
1: Já taky.
0: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
0: jo.
1: A pro jeho příbuz.
0: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
0: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
0: Na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle doživotní...
0: Doživotní židle?
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
0: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
0: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
0: Jsi pro židličku.
1: No.
0: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
0: Jako ne? Něco?
1: Třeba 50.
0: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
0: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
0: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
0: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt.
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No. A myslím si, že... že
0: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě či tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: K uzdravení.
0: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
0: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký. A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bys mi ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
0: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Vilzenovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

už v zaplněném baru svůj černobílý film si promítá. Sám v kouři

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
4: Bláznivá Markéta v podchodu těšínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.

0: pražním podchodu, jak v chrámu katedrály v Remeši. Ticho, ticho, Markéta housku jí. Pak v kanclu u vchodu své oranžové blůzy rozvěší. Já ji a já ji miluji.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: První.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se
1: jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co?
1: To
2: no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: Jo, a tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? Jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávist.
2: Jo, a je to ocení.
1: Do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane holče? Mám několik věcí. Teď ten první máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vznikl v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak
2: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel.
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně.
1: No
2: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

0: bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem, jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklidnilo vás to trošku?
2: Tak. Trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato? Spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to MinceX.
2: Je to zlato zavináč
3: MinceX.
2: MinceX.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250 řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano, ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji Fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
2: Ano.
3: Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
3: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
3: Určitě.
2: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Mm-hmm. Je to tak.
3: Ano.
2: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
3: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
2: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
3: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato...

0: měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule. Ano. Té původní hodnoty.
1: Stálo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
0: ano.
1: Peníze,
0: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano. Můžu
1: Říkám
0: si
1: to dobře?
0: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

nejsem generálem, písně zkouším psát, obrace či hladce, slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.

0: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
1: Ano.
0: A že už tady má, Paroubek měl demonstraci, no, teď chystá ten pan Reichl 11.3.
1: Zase bude nějaký mecheche.
0: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
1: No, to byly.
0: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
1: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by si měl vymýšlet něco svýho originálního, jo, aby se neopičil po panu Vrábelovi, ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
0: Co udělala?
1: Vy to nevíte?
0: Nevím.
1: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
0: Nebyl, popravdě.
1: No hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
0: Neboli
1: z té databáze obrázku ona stáhla nějakýho pána,
0: ježiš,
1: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlustého, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustého střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně.
0: Yeah.
1: A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes se měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorkou, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
0: Ježíš, chudá holka.
1: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřeněji, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni tři bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
3: Za to, že neletěl
2: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by si to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
4: Celý pořad podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelný, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře, prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý, ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: vy jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta. Prostě a ta povinná procházka, ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude, to a tak dále. Přemluvil, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem. Tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta XVI. Naštěstí.

0: přední jíslo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl osmé jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou... Jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii, pane prezidente.
0: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno

0: A nebo, promiňte, snad i předstíráno. Za
1: Víc
0: jaké víc
1: předstíráno.
0: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
1: Ksavere, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
0: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
1: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
0: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
1: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
0: Já to nevím.
1: Kde jsou normální lidi.
0: Ale já vám řeknu,
1: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
0: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují, oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
1: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
0: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
1: Vy tak čtete v Obránex?
0: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
1: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
0: Já až řeknu cokoliv, tak... Vy to přenesete.
1: Já to oceňuju.
0: Vy použijete tu ironii.
1: Nečekal.
0: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
1: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
0: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
1: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
0: Těším se na příští díl velmi,
1: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
0: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji. Naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, vy jste se vrátila z dovolené a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
2: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
1: No, jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 2027. Naposled to byl ministr životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření. A tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně jak ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, či tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kdy to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky.

0: na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou tři scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech třech scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu dvou týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver.

0: Natož rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
1: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že? S tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že? To je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš kdysi měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion, no, ale když to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne, to luxusní auto, jo, které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne, tak to, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže já nezaparkuju před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo, ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří. Dneska má jiný luxusní auto, to já tady nebudu říkat, to je každému pendrek. No a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře. Tak mu to jako zakážeme, řekneme, že musí jezdit ve škodovce. Jako když ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce. Takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari. Jo? Čili že jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nevím říct, 50 lidí, no tak je potresta, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každý doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, a my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy. No ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
0: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
1: No je to populismus prostě nejhrubšího, zrovna to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Totiž typický volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že s těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejný platy jako ty chlapy a stejný důchodci, stejný důchody. Ale to je jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, protože ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci nebo že tam víc policajtů. Taky to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na mateřství.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: V příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik, 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat? Koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
2: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
1: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. No, to je velmi jednoduché.
2: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
1: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, tak nám splaskla další, jak bych řekl, ulhaná bublina premiéra Petra Fialy. Co je nový tentokrát je, že jí propíchl člen vlády, a sice minister životního prostředí Petr Hladík, který v televizi CNN Prima News řekl, že žádné zrušení, zredukování nebo dokonce odklad emisních povolenek pro domácnosti, které brutálně zdraží životy nás všech, případně od roku 2027, se nekoná, protože Česko na to nemá v Bruselu žádnou politickou sílu. Což je naprostý opak toho, co nám začal tvrdit premiér Fiala, tak já bych řekl, nějak se nám to v té strakovce hroutí, když už ty lži premiéra Fialy propichují i jeho vlastní ministři.
2: Je pravda, že byl to pro mě šok, že ministr takto vysoce postavený, a mnozí říkali, že budoucnost strany lidové, se dopustil takovéhle flagrantní pravdy. A že to nikdo ani nerozebral, jako tu míru skandalismu, že tady někdo fakt pojmenoval věc, jak je a jak se nějak se tváří, ale jak to bohužel zatím reálně vypadá. Musím ti říct, že jsem teda fascinován, že vlastně nikdo to neotevřel jako téma. Podle mě to je téma podzimních voleb, protože...
1: Číslo jedna, úplně jasně.
2: To zaplatíme, chtě nechtě.
1: A krutě.
2: Přesně tak.
1: Protože já jenom teď dodám, když jsme u toho, že ekonom Lukáš Kovanda, nezávislý ekonom, který na rozdíl od mnohých ekonomů mediálních nemaká pro vládu, tak spočítal ty extra náklady pro domácnost na 83 tisíc korun ročně.
2: Je pravda, že to nekoresponduje s Hladíkovými stovkami korun, a dokonce já doplním, že myslím, že David Marek, který tak jako souzní, nebo přinejmenším je velmi, velmi jako korektní a spíš jde vstříc české vládě, tak sám mluvil, že když se to přepočítá na stávající ceny, tak to budou tisíce a bylo to tam takové jako měsíčně. Takže já když to tak sečtu, tak ono to vychází podobně, jak to počítá Lukáš Kovanda. Každopádně nejšílenější je, že je to čistá otevřená spekulace. Je to dneska předmětem bohatnutí penzijních fondů tu kanadských, tu amerických důchodců, když se bavíme o první vlně, první generaci, kterou už zažívá náš český průmysl, čili to zažívají mnozí lidé, kteří prostě vidí, že se to promítá do výše jejich platu, do jako úspěšnosti té firmy dotyčné, trhu práce, čili jinými slovy všechno to přitlačilo a přidusilo. Nečekám rozdílu vůči českým domácnostem a hlavně mě fascinuje, že nikdo nesleduje jednak, jak teda vláda bude postupovat dál, co má připravené opozice, bych čekal, že s tím budou taky konfrontováni, ale taky bych se třeba podíval, že mimochodem v sousedním Polsku ústavní soud řekl, a my se tím necítíme vázáni a my tou cestou nepůjdeme. A tady je ticho, jo? Mě by zajímalo, co třeba Brno, které
1: Brno je alternativní město.
2: Myslím, že ústavní soud třeba se začne bát.
1: No, opozice ta kolektivně říká, že ty povolenky nezavede, což bude mít nějaký důsledky ve vztahu k Evropské unii. Tomu se budeme věnovat taky. Pokud by opozice po volbách vládla a zradila tenhle slib, tak myslím, že...
2: Teď už nemůžeme říkat konečná, končí, jo, ale jako končí, pro mnohé by to byla stopka. No.
1: Každopádně i tohle to je něco, co schválila vláda Petra Fialy v Bruselu, a po tom rekordním schudnutí za téhle vlády díky inflaci se v podstatě díky stejné vládě na nás valí druhý brutální schudnutí. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com, což bývalo gazetisto.com, a taky platformách Apple Podcasty a Spotify.
2: Já vám garantuji, že když si to poslechnete v detailu, tak si myslím, že dost ušetříte, protože tady půjde o hodně peněz.

0: zkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel, a jak se říká v umění, tohle to je unikátní splnutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili, budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo?
1: Já přijdu. Jo? Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. Špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi. Nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. A smíš, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo a to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál,

0: Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem,
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte rádio Xaver.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř

0: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
1: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
0: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
1: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
0: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
1: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
0: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
1: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
0: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
1: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
0: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
1: Ale dostane se tam ten ministr.
0: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě. A my jsme se už včera dozvěděli, že paní Lajenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
1: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
0: celkem
1: jedno.
0: Oni tomu říkají minerály dokonce.
1: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
0: Jakou pozici má teď prezident Putin?
1: O něco silnější, tak jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
0: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
1: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
0: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
1: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
0: Byl bych opatrný zase.
1: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
0: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
1: no právě.
0: V tom?
1: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
0: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
1: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
0: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
1: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
0: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
1: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
0: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
1: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
0: Mamon třeba se říká také.
1: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
0: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
1: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
0: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
1: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
0: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
1: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
0: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jedí.

0: námi, půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
2: Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
1: ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
1: A
2: to je
1: to jakkoliv, prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, rudá armáda, no tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to
2: jste krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlehčujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportový, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativům nějaký?
1: On podléhá narativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazeně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Z motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně, co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval, jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No jak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty péry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak, a oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak, a já žertovně státní svátek, jako a što vydělají tě, já už jedu, jako jo, a já jsem říkal, nevazmožná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: A je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak by chtěli přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: Ale děli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, jste boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Lečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéf, jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já. Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, potom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
2: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hulče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady no. Naše názorná agitace.

0: No, pane holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to,
1: No tak.
0: to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Jste to řekl.
0: A
1: No.
0: děkuji, že mě tady hážete tak
1: Sorry.
0: popel. Ne, to je v pohodě.
1: To je
0: A
1: kubánský.
0: já vím. Julieta jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Monte Cristo. Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být
1: 7miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: teď už 9 miliard, to je
1: No,
0: jedno.
1: no, no,
0: Tak
1: neříkejte.
0: musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se
1: No,
0: zesral.
1: jsi to prý vydíral.
0: Vydírání.
1: Hele, jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám, jako...
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
1: Hranici.
0: hranici.
1: Tak si to nějak představuju.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé.
1: No.
0: 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
0: To
1: No.
0: smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
1: Vždycky to musí
0: dobačku?
1: jednou začít, ne? Co?
0: Tak
1: U někoho.
0: někde se to utrhne.
1: No?
0: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se,
1: Tak se vede teď papež a ředitel
0: já
1: České
0: mám
1: televize.
0: starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Krvčích horách, ne?
0: No, obojí je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, ji zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mně.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska. To není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne, Sabre, Maďara.
0: No, za papeže,
1: No.
0: vy byste nemohl být papež,
1: Vy jste říkal, že bych mohl být
0: ale jo, ale
1: papež.
0: se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
1: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty róby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru,
1: Jo?
0: hlavně byste musel mít červené boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba,
0: A
1: nebo co?
0: musel byste pozdravit věřící na svatopetrském
1: To by mi
0: náměstí.
1: šlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal k severe.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: Právě,
0: stejno.
1: právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
1: No.
0: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
1: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
1: To
0: Proč?
1: ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak
0: No,
1: když
0: to
1: nějaká cháska jako vy tam
0: je hlavně
1: odvolá, co?
0: ponižující pro
1: No.
0: Součka. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Sarem, víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
0: Já to vím,
1: No, tak vidíte.
0: ale občané to neví ještě.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že

0: Mně to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv
0: A
1: České
0: ji
1: republiky.
0: nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Xavere.
1: To je
0: Proč?
1: důležité veřejnoprávní médium.
0: Tento zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl
1: Nebo
0: generál, ne?
1: nevím, nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Xavere, tu
1: Jo,
0: vyváže, jasně,
1: vyváženost.
0: no.
1: No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku.
1: I
0: Co?
1: spojovatelku.
0: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní
1: No a
0: reprezentace
1: to
0: pokrytí.
1: všichni
0: No,
1: vědí,
0: ale
1: ne?
0: tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
0: On mi křikuje o barikádách.
1: teď starosti dělá ten projekt. No. Umíte si ho tam představit, mimochodem,
0: No
1: pane Zvolený?
0: bohužel jo,
1: Jako ředitele?
0: jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo?
0: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každýho.
0: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrnkneme Jindrovi Rajchlovi?
1: Jindra!
0: Co? To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No?
1: A to je teď, už má
0: To je za
1: 11 minut
0: chvíli, no?
1: demonstraci. My natáčíme ve 14
0: No?
1: hodin. Neměli jsme tam být?
0: To víte, že jo?
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavý. Čijte, kde oni to mají? Jde na malé straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: Tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak.
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni
0: A
1: vyvažujou.
0: z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká. A četl jste příběh Sama doma? Jak
0: Taky.
1: zavexlovali s tím pořadem? Jak to tam prodali? A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádném soukromém médiu nemohlo stát.
0: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto. To.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
0: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím, to nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora.
1: Nevím,
0: Ona
1: jak
0: má
1: se to jmenuje.
0: TV Nora.
1: TV Nora?
0: No.
1: Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to Xavier. Já o tom nic nevím,
1: Nebyl
0: takže
1: jste taky oběť nakonec?
0: ne,
1: Ne?
0: naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
0: no,
1: požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne?
0: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
0: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
0: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
0: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: lidé. To ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
0: jo?
1: to.
0: Je to tak, Savre.
1: Ale jak může být blbá, když je profesor,
0: no, a
1: když prodával, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle, no je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
0: ten
1: že...
0: Má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kam se podívat. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Pane. Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko váš.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák. Ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori a kategorie.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
0: Vy taky.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.
3: Už slyšíš hra.

tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Proč to se mýlíte? Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, které o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, si to myslím.
2: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: sám? Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Mm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla zeptat.
1: A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tisíc korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:05, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
2: To už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek takhle,
2: takhle se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná o ne lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším,
2: ne,
1: že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk,

0: Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o vířivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky. To
0: zmatel. Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano,
0: něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo,
1: jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
1: a jak to...
0: Se dívám,
1: jak...
0: tak

0: rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, aby si vědět, jak to dopadlo. No, no, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš s Xaverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka.
0: Morálka paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je jasný. Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No. No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. To byl nějaký
1: nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký. No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je nějak ta jiná, že? V té nemocnici taky, že ne. to dítě chci.
1: No jo, a toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by před tím, že jo. A jak paní Důlské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt, jo. No jo. Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžem tak říct.
1: Babišovo, Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že byste pozůstali a
2: tak. Já jsem říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure? Mm-hmm.
0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Mm-hmm. Ne, že ne. Diskutuji.
3: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Ano, ano. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, jak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat, a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Stal jsem se najednou hlavně moderátorem, aniž bych se tuto profesi někde vyučil a aniž bych se do ní hrnul. Prostě mě tam nasměroval život a já se nebránil. Několik lidí tomu všemu ale vydatně pomohlo. Třeba již bohužel zesnulý Miloš Bernátek, brněnská legenda, vedoucí klubu Šelepka, kam se vždycky hodně chodilo. Ten mi pokaždé, když jsme se potkali, říkal, že musím moderovat, protože ho strašně baví mě poslouchat. Dokonce mi nabídl, abych moderoval i u něho na Šelepce. Díky tomu vznikl pódiový pořad, jenž existoval několik let a do něhož jsem si zval různé hosty. Bratry Jana a Káju Soutkovi, Dalibora Jandu, Jana Krause, Iva Jahelku, Josefa Klímu, Stanislava Grosse, Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou, Ladislava Freje a Věru Galatíkovou, Petra Haničince, Lucí Bílou, Petra Habku, Hanu Hegerovou, Michala Horáčka, Věru Špinarovou, Jiřinu Švorcovou, byl by to dlouhý seznam. Pořad několikrát změnil název, začínal jako Hvězdy nad Brnem, pak se jmenoval Bez cenzury či Xaver Café. Pořady se odehrávaly na mnoha brněnských pódiích. Kromě zmíněné Šelepky to bylo divadlo Polárka, pak jsme se přesunuli do M paláce, poté do Zemanovy kavárny, do G studia Petra Gazdíka, do divadla Reduta a poslední štací byla Malá scéna Národního divadla. Mnohokrát mi pomohl také Jaroslav Rác, který vydával v Brně noviny, skvělý chlapík, který asi před 2 roky zemřel a krátce před smrtí ve své restauraci ještě uspořádal besedu o mých knížkách. Celou dobu ve svých novinách moje pořady propagoval a tím tomu hodně prospěl. Pozvolna všichni zapomínali, že zpívám, málo kdo věděl, že jsem kdysi vedl restauraci, pro všechny jsem byl moderátor, ten, co dělá rozhovory. Profese, kterou jsem ovládal ze všech nejmíň, všechno ostatní zastínila a dokonce mě odvedla z Moravy do Prahy. Tam začal docela jiný příběh, ale o něm až později. S hosty se mi dařilo. S některými mi pomohla Helena Růžičková, s jiným Miloš Bernátek nebo Jaroslav Rác. Všichni tito lidé už jsou po smrti. Byla to ale hezká doba, ještě dnes dostávám nabídky, jestli bych tento pořad nechtěl obnovit. Občas o tom přemýšlím, jako třeba před časem, kdy jsem byl hostem podobného pořadu Petra Jančaříka v plzeňské Alfě. Cestou domů jsem vzpomínal na svoje tehdejší brněnské pořady, třeba na ten, kdy jsem si pozval sourozenci Káju a Jana Soutkovi. Nebo tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, jehož jsem živě telefonicky spojil s Viktorem Koženým. Na vysvětlenou, Pavel Němec je právník a bývalý politik Unie svobody. Na přelomu 20. a 21. století poslanec poslanecké sněmovny, v letech 2002 až 2004 ministr pro místní rozvoj, pak do roku 2006 ministr spravedlnosti a místopředseda vlády. Viktor Kožený je irský občan českého původu, žijící na Bahamách. Spojené státy americké a Česká republika se jej snaží přivést před soud a je na něj vydán mezinárodní zatykač. V médiích je označován jako pirát z Prahy. Došlo k tomu někdy v roce 2003 a spolu s Pavlem Němcem jsem měl na pódiu muzikanta Janka Ledeckého a kostýmního návrháře Osmana Lafitu. Předem jsem se mailem domluvil s Viktorem Koženým z Baham, že mu přímo z jeviště zavoláme. Dohodli jsme se s techniky, kteří složitě vymysleli, jak se dovolat na Bahamy, jak to udělat, aby hovor slyšeli všichni v sále, aby Kožený slyšel, co my si tam povídáme a tak dále. Uprostřed talk show, která se nesla ve velmi kamarádském duchu, jsem dal pokyn zvukaři a zavolali jsme Koženému. Jednomu z lidí, kteří připravili tenhle stát a jeho obyvatele o značnou částku peněz, vytuneloval nějaké peníze z investičního fondu a zmizel. Bylo vyprodané hlediště a nikdo z přítomných nevěřil svým očím. Protože já, po chvilce nenuceného hovoru s Viktorem Koženým, zapojil do hovoru i ministra spravedlnosti a on si povídal s tímhle člověkem, kterého se Česká republika marně snaží dostat zpátky k potrestání. Byl to zcela kuriózní rozhovor. Dobrý den, pane Kožený, jak se máte? Právě jsem vstal a posnídal. Co vy v Brně? No, sedíme tady s ministrem spravedlnosti a hovoříme o vašem případu. Tak já ministra pozdravuji. Co jste měl k snídani, pane Kožený? Jenom nějakou zeleninu. Ministr Němec na to zareagoval slovy: no, to na tom není moc dobře, když snídá jenom zeleninu. Hovor plynul, vzduchem létaly právnické termíny a hlavně bylo veselo, i když trošku smutno. Potom mě několik lidí podezíralo, že to byla finta, že na drátě nebyl žádný Viktor Kožený. Ale byl. Ostatně, ti, kteří čtou jeho webové stránky, tak vědí, že Kožený tam uveřejnil i telefonní číslo, nebyl zavřený a dalo se mu normálně dovolat. Dlouhý rozhovor mezi ministrem spravedlnosti a panem Koženým uvedl diváky v úžas a ještě při odchodu z G-studia se navzájem přesvědčovali, že slyšeli dobře a že se jim to nezdálo. O pár let později se stal ministrem spravedlnosti doktor Jiří Pospíšil, se kterým mám taky řadu osobních zkušeností a všechny dobré. Ministr Pospíšil je fajn chlapík a byl to jeden z lidí, kteří mě maximálně podporovali v mém lehce šíleném nápadu napsat knížku rozhovorů s doživotně odsouzenými trestanci. Když vznikala knížka Doživotí, několikrát jsem ministra žádal o schůzku a konzultaci a nutno říci, že mi vždycky vyhověl a našel si na mě čas a výrazně pomohl. Helena Růžičková. Helena Růžičková se objevila v mém životě v roce 1999, kdy agentura MA Promotion připravila k vydání kuchařku, kde jsem sepsal své oblíbené recepty na jídla, která jsem pozbíral víceméně na cestách. Pojmenovali jsme ji Country kuchařka a neb jídla, která mám rád, byla to vlastně taková legrace, recepty ilustroval Libor Machata, kterého mám rád, a na obálku mě fotil Jev Kratochvil. Kamarád a světák s bohatými kontakty. Mimochodem, Jev patří do skupiny lidí, kteří mi hodně chybí. Právě Jefa napadlo, když jsme se bavili o křtu, že ideální kmotrou by byla Helena Růžičková. Jednak je všeobecně oblíbená a také má hodně společného právě s vařením, protože sama je autorkou několika kuchařek a to jsem dobře věděl. Já ji neznal a vůbec bych si netroufal ji oslovit. Ale Jef ji hned zavolal a ona souhlasila. Hned mě také chtěla k telefonu, abychom se seznámili, byla příjemná, kamarádská a vůbec nevadilo, že jsem se takřka nezmohl na slovo. Do Brna opravdu přijela, knížku pokřtila, vzbudila předpokládaný rozruch, všichni byli naprosto spokojení. A byla to právě Helena, která po slavnostním křtu navrhla, jestli bych nechtěl moderovat její zájezdový pořad. Ty se budeš ptát, já ti budu odpovídat, řekla tenkrát. Všichni, kdo u toho tehdy byli, tak tvrdili, že jsem jí padl do oka hlavně proto, že jsem se podobal jejímu synovi, který krátce předtím zemřel, a byla to pravda, což mi později i ona sama potvrdila. Každopádně náš společný pořad vznikl, dostal název Co vy na to, paní Heleno, a my s ním začali objíždět republiku. Já jsem moderoval a byl taky za šoféra. Helena byla tou hvězdou, na kterou lidé chodili. Popravdě je třeba říct, že v něčem opravdu viděla za roh. I když jsem od prvního dne s ledčím se nesouhlasil, stále jsem měl na paměti, že jsem Ferda najatý na moderování a tak mám vedle hvězdy sedět a držet hubu. Helena se opravdu znala s každým, budila radost, ale zároveň respekt. Krok po kroku jsem se seznamoval s jejím světem a jsem jí za mnohé vděčný. Kamkoliv jsme přišli, tam jsem se s někým seznámil. Představila mě tolika lidem, že bych je nedokázal spočítat. Ale našli se tací, kdo mě před ní varovali. Například František Ringo Čech, který Helenu svého času měl ve svém divadle, mi kladl na srdce, abych na všechno měl doklady. Já nevím, proč mi to říkal, ale kdykoliv jsme spolu něco podnikli, tak mi to zaznělo v uších a opravdu jsem doklady na všechno měl. Lepil jsem si je do sešitu, ještě ho někde mám.
1: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru, a v domě voní Vánočka, co kdyby třeba zrovna teď, pohyby prstů stále stejný, už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

nemusí ani slova číst, je jí to dávno všechno jasné. Tak zavře dveře, světlo zhasne, ke stolu nese bílý list, nůžkama broužek po broužku, odstřihuje z něj mechanicky a na

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nový díl, řekl bych letní díl pořadu Moc peněz a naším hostem jako vždycky je pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, říkám letní díl, ale čím vlastně bude letní? No, chci se dnes pobavit o tom vývoji ceny zlata, protože jak naši diváci vědí, pane Vlášku, vy jste odborník na zlato a na investice do zlata. A mimochodem, tedy také řeknu hned na úvod, že velmi úspěšné se ukázalo, že diváci XTV mohou spořit
2: ano.
1: z vaší společnosti a že jich je.
2: Hodně.
1: Chodí nám hodně. Obrázky, jak si naspořili, jak jim přišli domů zlaté slitky a stále proti platí.
2: Od několika vás mám pozdravovat z minulého týdne, takže hlásím,
1: tak.
2: Hlásím.
1: No tak to děkujeme. A stále platí, předpokládám, zvýhodněná cena minus 30% na vstupní poplatky.
2: Je to tak, je to tak.
1: A kdyby někdo chtěl?
2: Ať napíše na e-mail,
1: na
2: který
1: zlato@mince.cz. Mm-hmm. To chci říct na úvod, protože je to reklama a bohapustá reklama, a kterou děláme rádi. A navíc ti lidé, kteří spoří tímto způsobem nebo nakupují zlato, podporují částečně provoz XTV a to je důležitá tak. okolnost, vidíte. Tak, my tady máme dneska několik grafů a víte, nikdy jsem se na ně takhle jakoby nepodíval vlastně za tu dobu. Pojďme to, ty jednotlivé věci okomentovat. Tak já tady vidím hodnota jedné trojské unce zlata v období za 1973 až 2024. Tak myslím, že ta zlatá linka nebo ten zlatý segment ukazuje mnohé, ale my víme, my pane Vlášku, co je třeba tady v tom roce 1979 ten zoubek?
2: Já jsem si, tam byla ropná krize, že to byla zrovna ropná krize, kdy potom nám zlato tam vyskočilo. No v těch krizích se to zlato chová správně, na to poukazujete přesně tímhle tím způsobem, že funguje protikrizově. Ale ten graf celý, kdybych ho měl komentovat, je velmi, velmi vypovídající právě v tom, že my ho začínáme datovat někde tam, kde vlastně končí v tom roce 71 ten zlatý standard, ten Bretton-Woodský model zlatého standardu. Takže od toho jsme to schválně napasovali vlastně ten graf do současné doby, kdy tady vidíme dva takové zlomy. První byl ten rok 71, který tam teda nevidíme. Začínáme 73, ale druhý zásadní zlom byl v roce 2008, kdy se úplně v té globální ekonomice ty věci změnily, ten ekonomický cyklus se naprosto změnil.
1: To je tady tenhle ten zoubek.
2: To je ten zoubek. A my velmi často, a myslím i u vás jsme to říkali, říkáme, že tady od té doby vlastně ta globální ekonomika se začala chovat úplně jinak. Že vlastně my už tady nemáme na tom kolektivním západě tu klasickou, řekněme, tržní ekonomiku. Máme tady něco jako dotační ekonomiku, něco, co se více podobá nějakému možná korporátnímu socialismu, tak trošku. A ty ekonomické cykly nám přestaly tak nějak jako fungovat. Je tady nějaká permanentní taková krize a my to dobře vidíme na tom zlatu. Viděli jsme ten šok v tom roce 2008 v té první velké krizi, jak nám to zlato vyskočilo a vidíme, že vlastně přešlo potom po nějaké korekci do trvalé jakoby růstové fáze, která teď nám docela graduje, protože před nedávnem jsme překonali nějaká historická maxima, překonali jsme 2450 dolarů za trojskou unci, takže...
1: Víte, toto tak zhruba je 50 let vývoj, plus minus nějaký plus, minus. Rok, abychom nebyli. Když si vezmu tu cenu zlata, která byla pod 200 americkými dolary za trojskou unci
2: ano.
1: a ty 2400 a porovnával bych, co jsem si za to mohl koupit tenkrát, za tu trojskou unci, co si za ní mohu koupit dnes. Protože to je ta otázka, kterou si nadevší pochybnost budou klást naši diváci.
2: No jo. Ano, odpovím na to, je to důležitá otázka. Ono by bylo ještě zajímavé, co bylo před tím rokem 73, kam jakoby nevidíme. A to s tím hodně souvisí, protože předtím se peníze rovnaly zlato, takže tam vlastně ten vývoj byl jako dost jako odlišný. Ale přesně to, co vy říkáte, nebo na co se ptáte, je to, že to zlato funguje jako typický uchovatel hodnoty, že ono uchovává 100% hodnoty na těch dlouhých časových úsecích, třeba stoletých a podobně. Známe vidíme, že si za tu unci zlata koupíme to stejné, co jsme si koupili v roce 73 nebo 71 nebo 1871, respektive koupíme si za ně o něco mírně více, protože takovým typickým příkladem by mohlo být, já nevím, rok 1908, kdybych vzal třeba, který teď mám v hlavě, ten příklad, že v roce 1908 bychom si za trojskou unci zlata, to znamená nějakých 25 dolarů, koupili pánský oblek na míru nebo dámský kostým, abychom byli genderově vyvážení. No dneska si 25 dolarů nekoupíme ani kravatu do toho obleku, ale pokud máme unci zlata, vyměnili bychom ji zpátky za peníze, tak vlastně v tu chvíli si koupíme ten oblek na míru zase, nebo ten dámský kostým, a ještě nám trošku zbyde, protože ta trojská unce dneska se bude pohybovat kolem 50 tisíc korun. Ten oblek na míru standardní, nějaký v dobré kvalitě, pořídím za 40 tisíc korun asi, zhruba z košilí, z kravatu a tak dále, takže mi ještě něco trošku navíc zbyde. A zbyde mi navíc to, o co se zvýšuje náklady na těžbu toho zlata, protože my těžíme s čím dál tím větší jakoby hloubky, rostou nám náklady na tu těžbu, a to vlastně zdražuje. Pracuje to pro ty investory. Mm-hmm.
1: Takže když se podíváme na ten, nebo my můžeme na některý z těch dalších grafů, tam to můžeme lépe vidět, to, na co se chci ptát.
2: Můžeme na některý z dalších.
1: Tak tady je třeba vývoj té ceny od roku 2004 do 2024, což je tedy 20 let.
2: Ano.
1: Přesně, že?

0: flotu a zhodnocoval vlastně rezervy těch lidí, tak jak říkáte. Mm-hmm.
1: Vy jste říkal, že je-li krize, tak zlato se chová tak, že stále si drží hodnotu a většinou vyskočí. Potom je tam nějaká sinusoida, která lítá nahoru dolů, jsou tam ta nákupní okna, jak vy často říkáte v našich pořadech. Ale řekněte mi, pane Vlášku, to, co vidím na konci toho grafu, tedy rok 2024, mám tady v tom číst, že jsme v mnohem větší krizi než mnohá léta předtím.
0: Já myslím si, že ano, že ten svět je skutečně ve velkém nepořádku. My to vidíme na mnoha věcech viditelných, ale pak jsou nějaké věci neviditelné. Já to zkusím zmínit. Ty věci viditelné určitě jsou to, co prostě vnímáme. Válka na Ukrajině, velmi nepříjemná samozřejmě situace, konflikt v Gaze, nějaké napětí geopolitické v jihovýchodní Asii, americké prezidentské volby, velké napětí ve Spojených státech, řekněme realitní krize v Číně, inflace v Indii a tak dále. To jsou viditelné věci, které samozřejmě tlačí na růst ceny toho zlata. Mimo to ale vidíme, nebo nevidíme některé méně viditelné věci, nevidíme to, že 30 velkých amerických bank má zásadní problémy, že vykazují daleko horší bilance než v roce 2008 před tou velkou krizí. A samozřejmě pokud toto bude gradovat nějakým způsobem, tak to spustí další obrovskou jakoby krizi. Ale ty trhy vlastně tohle to vnímají. Ti velcí investoři, ti analytici, kteří se tím zabývají, tohle vidí. To znamená, že to zlato to vlastně odráží.
1: Ty příklady, co jste teď říkal, vlastně ty příklady krizí, které se posléze promítnou do aktuální ceny zlata a zachytí je takto ten graf v letech, tak opravdu si myslíte, že to, kdo se stane americkým prezidentem, jestli to bude Trump nebo Biden, má vliv na cenu zlata?
0: Já si myslím, že už to má vliv na cenu zlata právě teď, ještě než se to vůbec rozhodlo, protože v Americe panuje veliké napětí z těch voleb. A má se za to, že ať už vyhraje jedna strana nebo druhá, že to k něčemu úplně jako pozitivnímu nemusí vést z hlediska společenského nějakého konsenzu. Takže dneska Američané masivně nakupují zlato a nakupují třeba zbraně taky a střelivo, což je takové zajímavé. No, takže už je to vliv má.
1: A ten ukrajinsko-ruský konflikt?
0: Bez pochyby. Tam já myslím, že diváci si dobře mohli pamatovat, co se stalo na jaře 2022, když ten konflikt vypukl. Ty trhy reagovaly vlastně emocionálně, jsou velmi emocionální. To zlato extrémně tam vyskočilo, protože byla obava z toho, zda ten konflikt nebude dál gradovat, nestane se z něj velká válka a tak dále. No ale samozřejmě my vidíme, že ten konflikt nekončí, že vlastně dokonce by se dalo říct, že do jisté míry eskaluje. Že a rozhodně se nevyvíjí tak, jak třeba někteří si představovali. Takže
1: Vy máte někdy takové jinota, je nevyvíjí se tak, jak si někteří představovali. Co prosím, zatím mám číst?
0: No tak já myslím, že v našich mainstreamových médiích 3 roky posloucháme, jak vyhráváme. Jak vyhráváme a už jsme skoro vyhráli.
1: Vyhráváte, jo?
0: No, že vyhráváme. Jako kolektivní západ, myšleno.
1: Jo, médiích. Tak to.
0: Ale nezdá se, že by to úplně byla pravda, že bychom vyhrávali. Že jo? Vypadá to přesně naopak. To znamená, že vlastně to Rusko získává další jakoby území. A teď je úplně jedno, komu kdo straní nebo komu kdo fandí, ale je to prostě nějaký fakt. A samozřejmě ty trhy tohle vnímají.
1: Dobře, ale víte, podle jakéhosi průzkumu, který vyšel docela nedávno, si občané České republiky myslí, že by válka měla skončit za každou cenu. 70%, přes 70% občanů i za cenu, že Ukrajina přijde o svá území, neboli že vyhraje Putin.
0: Ano.
1: Co se v tu chvíli stane s tím grafem, když by to bylo třeba ještě v letošním roce? Půjde cena zlata dolů?
0: Nemyslím si, protože ta Ukrajina je jenom jedním z faktorů toho, v čem ten svět je porouchaný. My jsme zmínili ty další věci, takže nemyslím si, že by to by znamenalo, že by cena zlata šla rapidně dolů. Myslím si, že dál jakoby poroste, jsme v nějaké růstové fázi, že ty závady, které jsme zmiňovali, budou dál nějak jako gradovat v té ekonomice. A dokonce ten předpoklad je těch velkých analytických autorit, že to zlato do toho roku 2030 by mělo vyrůst někde na 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci. Řeknu ještě jednu věc možná pro diváky. Když se díváme na ty historická maxima tady, na kolik to zlato stálo nebo stojí, že překonalo těch 2450 dolarů za trojskou unci, tak kdybychom vzali ten rok 1971, ku příkladu, a podívali bychom se na to, jaká byla kupní síla dolaru a kolik bylo dolarů v oběhu a přepočítali bychom to, tak ten vrchol sice nominálně my jsme dosáhli 2450, ale vlastně fakt

0: Vždycky by mělo být někde už dneska přes 3 000. To znamená, to zlato je stále jako kdyby podhodnoceno oproti té reálné hodnotě, kolik by to mělo vlastně stát.
1: Dobře, pojďme na další graf. To je od roku 2009, kdy už to začíná být chvilkama vyrovnanější, chvilkama tady dolů a potom vidíme teda ten vzestup. Tak můžeme tady říct, vysvětlit třeba lidem, kteří nakupovali řekněme v tom roce 2024 a najednou byly 2,9, dobře, ale taky byly 2,16, kdy se dívám, že to bylo pod 1200 amerických dolarů za,
0: ano, někde tam byla ta hranice.
1: Za trojskou unci. No.
0: Tak... no, vždycky je otázka, kdy nakupujete, to je primární. Když používáte spoření, to znamená ty naše produkty, a posíláte tam peníze pravidelně či nepravidelně v nějaké periodě, tak si tu cenu průměrujete, je vám vlastně tak trošičku jedno, jestli tam jsou ty vrcholy nebo tam jsou ty propady. Respektive jednou kupujete trošku dráž, jednou levněji a tu cenu si vlastně průměrujete. Pokud ten investiční horizont máte třeba 10-15 let, tak naopak vítáte tam ty nákupní okna, jak jsme zmiňovali, nebo ty poklesy. Takže v tomto smyslu ten postupný nákup, to spoření je velmi výhodné právě z hlediska průměrování ceny. Pokud bych ale se choval tak, že vlastně nakupuju na vrcholu to zlato, když všechny média o tom informují, že zlato jde nahoru a samozřejmě lidé se často chovají vlastně jako trošku stádovitě, nechci, aby to znělo nějak jako pejorativně, ale tak to je a mají tendenci a řada lidí právě v tom roce 2011-2012 nakupovala na tom vrcholu absolutním, kdy teda všichni o tom psali, ale to je možná dobrý signál, že spíše když o tom všichni píšou, jak to zlato je vysoko, tak je dobré právě buď tedy tam posílat si peníze pravidelně či nepravidelně v rámci toho spoření, anebo naopak realizovat zisky, ale rozhodně to nevyužívat k nějakým jednorázovým nákupům. Mm-hmm. Protože já nevím, kam to přesně potom půjde.
1: Když jsme u toho, tak tady za námi v XTV byl jeden ze zákazníků vašich, tedy našich diváků, který si přes tu e-mailovou adresu zlato@mince.cz pořídil spoření už někdy, myslím, v září loňského roku a trošku nám poodhalil jeho způsob a říkal, že si každý den kupuje za 100 korun zlato, což je 3 000, jestli se nemýlím, zhruba za měsíc. Jaký to má smysl?
0: No je to skvělé, jsou tací, není sám, my to samozřejmě sledujeme. Chová se chytře, prostě rozkládá si tu cenu na ty malé úseky, skutečně průměruje velmi jako precizně, no a skutečně pak jakoby vychytává všechny ty případné poklesy, ale i ty růsty prostě, a zejména pro něj pozitivní ty poklesy, kdy si jako zlepšuje tu
1: nákupnice. Dobře, ale potrženo sečteno, tak vychytává poklesy i růsty, tak kde je ten jeho profit?
0: No, on kupuje oproti tomu, kdo nakupuje jednorázově, který by jako musí sledovat vývoj ceny zlata a měl by jako časovat ten trh, což je dost problematické, protože nikdy přesně nevíme, jak se zachová, tak jeho výhoda je, že tohleto on vůbec nemusí řešit, že si skutečně na tom časovém úseku, který si vytyčil, kupuje za průměrně skutečně tu nejlepší cenu.
1: Mám tomu rozumět tak, že si takový člověk dá takzvaně pravidelný příkaz, to jde dát i na každý den?
0: Je to tak, banky to umí.
1: Jo, a potom už jede jak pila teda.
0: Přesně tak.
1: Pojďme k dalšímu grafu. Tak a ten je za období 2014 až 2024, tedy za posledních 10 let. No a tady od toho roku 2019 už je zřetelné. Tak co se tady vlastně, pane Vlášku, dělo? Tady začaly být investoři chytřejší a začaly být větší krize?
0: Začaly být neklidnější spíš investoři a ti velcí operátoři, kteří nakupují vlastně zlato, velké privátní investiční banky a velké penzijní fondy a podobně, protože se začalo gradovat něco, co začalo v roce 2008. My jsme viděli od té poslední krize ten masivní tisk těch peněz. Viděli jsme, že ty centrální banky začaly chrlit vlastně peníze, takzvané kvantitativní uvolňování do ekonomiky. No ale to v době covidu po roce 2019-2020 vlastně ještě zrychlilo. My jsme tam potom viděli, že americký Fed natiskl za 2 měsíce roku 2020 víc peněz než za 100 let svojí historii. Natiskli 3,5 nebo 6,5 bilionů, pardon, amerických dolarů, neuvěřitelnou sumu. Evropská centrální banka natiskla 3,5 bilionů eur. Takže samozřejmě na to ty trhy reagovaly. Viděli, že ty peníze se masivně znehodnocují, že ta krize právě pod tím povrchem je velká, že vlastně ty centrální banky právě proto masivně pumpují ty peníze do té ekonomiky, aby udrželi nějakým způsobem ten vývoj, takže na to reagovala cena zlata tím růstem.
1: Mm-hmm. No, 2019 až 2024. Já se podívám, jestli tady máme ještě. Jo, tento je podle mě nejzajímavější, ano. Protože to je hodnota jedné trojské unce zlata v období 2003 až 2004. Tak vlastně 2003, to máme tady zhruba,
0: ano.
1: Tak bylo nějakých méně než 1900 amerických dolarů. Tady se něco přihodilo v 10. měsíci. To umíme popsat, tento zoubek?
0: Realizovali tam investoři zisky. Tyjo. Ty zoubky většinou tady v té růstové fázi toho zlata znamenají, že třeba velcí nějací investoři realizovali nějaké zisky. Chtěli prostě zpeněžit to, co na zlatě vydělali.
1: Z čeho se ten trh potom probere? No a teď se podíváme na třetí měsíc roku 24, tedy roku, který žijeme. Tak tam se něco utrhlo. A já se ptám, jestli ještě teď má význam pro ty investory a středatele vůbec vlastně nakupovat, protože to vypadá, že tady někdy v pátém měsíci tam vidíme, že ta cena přesáhla, kolik to bylo přesně ten rekord?
0: 2450 dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což už je hodně. Zatím to tak víceméně tak trošku osciluje kolem 2300.
0: Ano.
1: A já si říkám, jestli toto je ten okamžik, protože tady někde jsme na konci, kdy vlastně vaši klienti udělají dobrou věc nebo chytrou věc, když naskočí do toho spoření nebo do nákupu.
0: Já myslím, že když bychom zase ten graf jako zmenšili zpátky, a to je hezká ukázka toho, konce toho grafu, tak vidíme, co se vlastně děje dlouhodobě. My taky často říkáme, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida, že v čase stále jako roste, má tam ty volatility, ty výkyvy drobný, ale je to dlouhodobě rostoucí sinusoida. A právě to, že ten svět a ta globální ekonomika, geopolitika je v takovém nepořádku, v jakém je, tak samozřejmě to tomu zlatu velmi, velmi svědčí. To znamená, já jsem tady zmiňoval, že ta prognóza do roku 2030 je 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci, tam rozhodně nejsme, to je jeden moment. Druhý moment je, že těch 2450 byl nominální jakoby vrchol, ale reálný, kdybychom to přepočetli na tu kupní sílu dolaru, by už dneska měl být přes 3200 dolarů. A samozřejmě to hraje dál pro to zlato a dál to podporuje jakoby samozřejmě tu investici do zlata. Nicméně, abychom se vrátili zpátky k tomu spoření, tak samozřejmě to spoření je to východisko, že já nemusím úplně spekulovat, jestli náhodou teď to nepůjde ještě o 1-2% dolů, než to začne zase růst, ale já pokud si tam ty peníze posílám pravidelně, no tak si to průměruju.
1: No, 1-2%, ale tady vidíme, že ta volatilita, jak vy používáte ty odborné, krásné, vznešené termíny, je až 21,8%.
0: No to je plus, to je dobrá volatilita, to je pozitivní.
1: Já vím, že to je plus, ano. Ale aby to taky nebylo minus.
0: No zase, když bych to vztáhnul na to, že by tam bylo to minus, vy jste ukazoval ten zobáček, tak pro mě je to skvělý, protože já tam kupuju to zlato velmi levně. A když vycházím z toho, že to je trvalé rostoucí sinusoida, že všechno, co my známe, ty fakta a faktory, nasvědčují tomu, že dál poroste, tak jako rostlo do posud, tak je to vlastně pro mě pozitivní moment.
1: Tak, pane Vlášku, o čem svědčí tento graf? Zlaté rezervy České národní banky v období 2000 až 2024. Protože tady tím se krásně dostaneme k pointě a je to vlastně v tunách uvedeno, že? Takže v roce 2000, řekněme, to bylo nějakých něco přes 10 tun. Tak bajboko, jo.
0: Ano.
1: Pak to šlo dolů. Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterými teď mluvíme, což jsou většinou takový ti drobní nebo větší středatelé?
0: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějaký 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že si centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964. To znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí.
1: Ano.
0: Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, abych nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala. A dneska drží nějakých 32,71 tuny. Aktuálně.
1: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
0: Určitě.
1: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
0: sleva na vstupní poplatky.
1: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
0: Určitě.
1: To je takové milé. Na příště, pane Vlášku, začneme Zimbabwe. Tam mám zásadní dotaz. Na to se připravte, něco málo jsem o tom četl, takže já tímto diváky zvu k dalšímu pokračování pořadu Moc peněz, který předpokládám zvládneme ještě teď začátkem léta někdy.
0: Budu se moc těšit, Zimbabwe, zajímavé téma, nebudu nic prozrazovat a připravím se.
1: Tak díky a těším se na příště.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Moc peněz a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Život je šat.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ji uchytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tybiu a jí po pyšnisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z tého příklad sebrala,

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
1: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
0: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
1: Teď se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
0: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
1: A vyhrál.
0: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
1: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já, a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je?
0: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: V tom zajímavé se nic nevědělo. Ještě Piráti teda přibrzdili, a Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny vyhrál, Petře.
0: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

0: Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné. Aby ne, už ve 4 hodiny ráno postupně nás probudila šílená zima.
1: Co se vrtíš, upíre? Probudil jsi mě?
0: Světlanko, upír tě neprobudil, ale probudila ti zima, jako nás ostatně taky.
1: Tak zatop!
0: Naléhala Světlanka. Tohle auto topí jen když jede. A Michal zas vše omlouval. Byl skvělý.
1: Tak odjeď někam daleko, ať topíme.
0: A postupně jsme chodili ven, rozespalí, mrzutý, nevrlí a já si zakřičel.
1: Proč? Když už se do člověka dostane zima, proč nejde ven?
0: Pokoušeli jsme se různě zahřát. Nekoordinovaně a zbrkle dělali dřepy. Trapně se pokoušeli běhat, ale nešlo to. A tak jsme se různě vraceli do auta, že tam je tepleji, ale ono ne. A zase slyšeli,
1: kterej vůl to vymyslel?
0: Světlana byla dost nevrlá.
1: Stojí to vůbec za to?
0: Různě se ozývalo z auta a nikdo nevěděl, kdo za to zrovna může. A já si tak ležel v autě a klepal se a začalo svítat a ptáci řvali. A tak jsem si řekl, že si jdu zařvat taky. Poodešel jsem trochu dál od auta, abych kolegy nevyrušil. Nadechl se a z plných plic si zařval.
1: Zasranej bolševik! Kde to žijeme? Proč tu žije ten komouš?
0: Křičel jsem si na lesy a měl pocit, že slyším ozvěnu. I když tam žádná asi nikdy nebyla. Prostě i zprostěji jsem si ulevil, to jsem potřeboval. Michal vystrčil hlavu z auta a taky si trošku šeptem zakřičel.
1: Víš to, že tvůj křik je dost v ohubu, i když je to v lese a i když s tebou souhlasím?
0: A v autě začal šramot. Auto se nastartovalo, já rychle nastoupil a Michal tak hezky řekl, tak jedeme. A pomalu vyjel z lesa a já koukal ven, byla raní mlha a nikdo nikde.
1: Michale, mě blbě, budu nemocná.
0: Ozvalo se zezadu, to se právě opět probírala Světlanka. To mi neříkej, máme před sebou 2000 kilometrů.
1: To nedám.
0: Musíme být v přístavu přesně, jinak nám ujede loď. Je 5:30, tak jedu. Úderem 6:00 jsme najeli pomalu a tiše na celnici a zastavili na vyhraženém místě před závorou. Michal zašeptal.
2: Jsme tu první a nikdo tu. Ty celníčci asi ještě spí. Nečekají, že by tak časně někdo ráno vyrážel do západního Německa.
0: Michal nenápadně stáhl trochu okýnko a my ty celníky slyšeli. Pochechtávali se.
3: Kdo je tam? Kdo to je?
0: Jeden odhrnul firháněk a prohlíci nás.
1: To je to mým trione. Tak ať si počkej, komici.
0: Aha, oni netuší, že je slyšíme. Už tu čekáme 30 minut.
2: Dochází mi trpělivost.
0: Vlastně ta už mě došla v lese a procedil mezi zuby.
2: Já je asi pošlu někam.
0: Upíré, neprovokuj, tvař se neutrálně, ať nás pustí co nejdřív, prosil Michal. Světlana se probrala.
4: Hele, už někdo jde.
0: A přišel ten nekompromisní úředník. Tak ukažte, nálepková podala pasy, výjezdní doložku a celní prohlášení.
3: Vezete nějaký marky, dolary či jinou měnu?
4: Ne, my je tam dostaneme.
0: Nesměle, aby to nevypadalo, že se chlubíme, odpověděl Michal.
3: Vezete cigarety, alkohol?
0: Ne, jen pro vlastní potřebu. Zas tak stroze Michal odpověděl.
3: Vezete drogy?
1: Ne,
0: vyjekli jsme všichni. Celník se sehnul, aby si nás prohlédl, kontroloval to s fotkou v pasu. Byl to takový ten pohled, který už dnes umí jen policajti.
3: Otevřete kufr.
0: Nesvadba rychle vystoupil z auta. Já chtěl taky, ale Michal mě zarazil.
2: Ty seď, upíre, provokuješ jenom, že seš.
3: Máte to proclené?
0: My jedeme hrát do Skotska, to jsou rekvizity, bezcenné.
3: To je jedno, že bezcenné. To jste si měli dojít na celní zprávu, udělat soupisku a oni vám měli každou věc označit a drahé věci zapečetit.
0: To jsme nevěděli. Nesvadba mlžil, věděl dobře. Ale to je takovej oprus, že jsme to raději riskovali, vždycky. Celník se začal ve věcech hrabat.
3: Otevřete tuhle tašku.
0: Nesvadba pokorně dělal to, co celník chtěl.
3: Vyndejte tohle a tohle a taky tohle.
0: Podívali jsme se se Světlanou na sebe. To nám bylo jasný. V téhle tašce máme schovaný peníze.
3: To jsou kostýmy, tohle kulisy a tohle. Tohle je drahé. To je zvuková aparatura.
0: Myslel si celník, že nás nachytal.
3: To mám já zapsané v celním prohlášení.
0: Zachraňoval jsem z auta situaci.
3: Ukažte,
0: Světlanka dodala.
3: To máte už v ruce, to jsem vám dávala.
0: Celník prohlížel celní prohlášení, dlouze a pak řekl.
3: Tak počkejte.
0: A odešel. A já procedil mezi zuby jízlivě. Hurá.
3: No, ještě se neradujte. Ještě pořád není vyhráno.
0: Strachoval se Michal. V autě zavládlo tiché, dlouhé napětí z nepochopitelného čekání. A do toho rozklepaný Michal kouknul na hodinky.
3: Mám pocit, že už to nestíháme.
0: Po dalších 15 minutách se objevil ten celník ve dveří.
4: Hele, už jde. A nese pasy a celní. Tak upíre bez poznámek, jo?
0: Světlana mě předem napomínala.
3: Tak tady to máte. Ani neřekl, jestli můžeme nastartovat a jet.
4: Děkujeme, děkujeme, nashledanou, nashledanou.
0: Celník šel a otevřel závoru. A když jsme byli snad v dostatečné vzdálenosti, aby nás neslyšel, tak jsme všichni jásali.
1: Jedeme, konečně jedeme.
3: Německá celnice bude snad OK, ještě vystrašená Světlana dodala. Němci byli lepší, sice čuměli jako ty naši celníci, kdože jim to tam leze, ale kontrolovali jen pasy, jestli nejsme v Německu hledaný, kontrolovali i pneu, jestli je nemáme sjetý, ale to netrvalo dlouho a co nejrychleji jsme projeli hranicí.
1: Cítíte to? Najednou mě polila svoboda,
0: radostnil Michal,
3: a mě zasáhla demokracie do hlavy.
0: A i já si přidal.
3: A teď komouši mě můžou měsíc líbat prdel.
0: Jen si dej pozor na posoupír. Tady je víc tajných než u nás doma. Skoro všichni emigranti a ty si chodí pro prachy za udávání. Což byla pravda. S kýmkoliv jsme se z emigrantů dali do řeči, tak jsme si to nemuseli pamatovat, protože když nás Bartolomějský vyslýchali, tak nám to řekli. Tak jsme se nakonec žádnými českými mluvícími lidmi nebavili. A jeli a jeli a jeli. Celá ta cesta byla poznamenaná velkým stresem. Každou chvíli někdo v autě s nervama nevydržel.
3: Potřebuju zastavit na záchod, prosil jsem.
0: Není čas, upíre. To vydržíš, pospícháme, rozhodl řidič Michal.
3: Praskne mě močák a zemřu, naléhal jsem. Upíre, neblbni. Tak si měl jít na té celnici.
0: Tam se mi strachy nechtělo.
4: Tak kvůli tomu tvýmu čurku nestihneme loď, ale mě vlastně se chce taky.
0: Tak jo, stejně už to nestíháme. Přijeli jsme do přístavu, hledali jsme tu správnou loď. Když ji našli, zastavili jsme na parkovišti ve frontě na loď, těsně před závorou. Michal vyběhl pro lístky, když se vrátil, řekl. Tak nám to ujelo a další jede za 2 hodiny.
4: To je dost velký průšvih, ne? Čekají nás v Edinburgu novináři a mě blbě, bolí mě v krku a mám hlad.
0: Na lodi si něco koupíme. A protože bylo teplo, tak jsme v autě usnuli. Probudilo nás bušení na okno, to byl naháněč, který před námi otevřel závoru a Michal vyl na obří zámořskou loď.
3: To byl zas veliký zážitek, ve 3 patrech naskládaný auta, osobní, nákladní, autobusy.
4: Co je? Co chce? Proč nás vyhání?
0: Ptala se Světlana, když další naháněč nás nekompromisně hnal z auta a nejen nás.
3: Něco mele, že musíme ven, že nějaká loď se převrhla a všichni, co zůstali v autech, se utopili. Tak jdem.
0: Jenže toto bylo osudové. Sedli jsme si na palubu a Svíťa hned popíchla Michala.
4: Hele, jsi slíbil, že si něco dáme, tak koupíš něco?
0: Jo. A začal hledat.
3: Do prčic, já jsem to všechno nechal v autě. Já nemám tu peněženku s librama. Máš něco ty, Svíťo, upíre?
0: Oba jsme kroutili hlavama, že ne, a že je to teda průšvih.
4: Tak to jsme v prdeli a umřeme tu hladem, řekla Světlana.
0: A šli jsme na horní palubu, alespoň se dívat.
3: Ty vole, tohle Venclovský plaval. Já jsem tak šťastný, že to vůbec vidím.
4: Odsud ne, tudy z Holandska je to delší. To bylo z francouzského přístavu, že Michale?
0: Napomínala mě Světlana, ale Michal koukal někam do dálky. Hele, vidíte to? A tam obrovský trajekt ležel na boku. Pohled to byl děsivý, ale pořád nám to nedocházelo.
4: No jo, tam natáčí nějaký film asi.
0: Naivní Světlana reagovala.
4: To bude asi nějaký katastrofický film, nějaká havárka, jsem dodal. A vedle nás byli snad všichni cestující a ozývalo se jen Co je, Michale, co říkají?
0: Dožadovala se informace Svíťa. To je prý ta naše loď, co jsme ji nestihli. Světlana málem omdlela. A já jsem si to komentoval po své.
4: Díky, bolševiku, díky! Poprvé v životě děkuji, že komunista nás zachránil a nepustil dřív na západ a tím žijem.
0: Upír, ty jsi blbej. Světlanu to upřímně rozesmálo, ale zalekla se, abych si nemyslel, že s tím souhlasím. A mně to bylo jedno. Chtěl jsem si užít tu slávu dvojího života. Že jsem na západě a znovu živej.
4: Jdem, to se musí oslavit.
0: Jak oslavit, když nemáme peníze?
4: Hele, ty nepotřebujem. Myslím, že v bufáči budou zbytky nedopitýho alkoholu, když se všichni šli dívat.
0: A opravdu, projel jsem kalíšky a vypil si několik doušků, tu whisky, tu brandy, kolu a fuj vodu.
4: A Světlaně jsem přinesl nedojedený hambáč a hranolky.
0: Měli jsme se fakt hodně dobře. Dopluli jsme do Dovru, vylodili se a pádili do Londýna. A pak z Londýna po tříproudovce 600 kilometrů do Edinburgu. Michal ještě zastavil na čerpačce, vzal benzín, volal tetě a tam mu řekla, co se stalo. A my jsme se podruhé zhroutili, čemu jsme unikli. A znovu nasedli do auta a já pak řídil. A jel jak vozávod. Do Edinburgu jsme sice dorazili, ale hodně pozdě. Ale tiskovka vzhledem k té události toho trajektu byla posunutá. Takže novináři ještě byli na místě a hned se nás ptali, jestli jsme náhodou nebyli v tom trajektu. No to dá rozum, když jsme přijeli, že nebyli. No a tak jsme řekli, co bylo potřeba, chválili jsme naše představení a říkali, že se těšíme na diváky. Když skončila tiskovka, těšili jsme se do postele. Byli jsme fakt unavení a to moc. Jenže Světlanka těch 600 kilometrů spinkala, takže byla odpočatá. A měla nápad.
4: Hele, pojďte ještě do obchoďáku. Chci si tam koupit svetříček, mám ho vyhlídnutej.
0: Světlano, neblbni, zítra je taky den. Ten svetříček ti určitě nevyprodaj, neboj. Ale Michal ji neukecal. Ukecala ona nás.
4: No, tak se šlo do menšího obchoďáčku. My jsme unavení, s Michalem se zastavili u vchodu a řekli Světlance...
0: Světlanko, jdi a sama si nakupuj, my tady s upírem budeme stát a ve stoje spát.
4: Vy jste fakt hrozný.
0: Odešla a za chvíli se vrátila a zas kňourala.
4: Mě to samotnou nebaví.
0: Hele, to nemá cenu. Podívej, už na nás koukají, abychom vypadli, za 15 minut zavíraj. Tak pojď, zítra s tebou budu nakupovat a konečně si ho koupíš.
4: Tak jo, ale zítra hned ráno vstanem a jdem.
0: Ale netušila, že nepůjde. Když jsme přišli do hotelu, ubytovali se, někdo pustil televizi a tam zprávy a my skoprněli.
4: Svítě, upíre, to není možný, vidíte to? Když jsme tam před chvílí byli, málem si nás kvůli tomu svetříku vyhodila do povětří.
0: Nekecej,
4: no jo.
0: Tam ukazovali, jak na ulici Prince Street v Edinburgu bomba zrušila obchodní dům.
4: Ta zubatá nám dneska ale šlape na paty, co?
0: Doufám, že tenhle barák taky nespadne. Podíval jsem se na Michala, který ležel v posteli.
4: Michale, i ten obraz, co visí nad tebou, když spadne, tě může zabít.
0: Musím smrt eliminovat. Žádný obraz a pod okny taky nespím. Co kdyby přiletěl meteorit? A postel odstěhoval doprostřed místnosti a já nějak dlouho nemohl usnout. Plný hrůzných zážitků. A tak jsem si vyndal potají dvě flaštičky francovky. To jsem si bral vždycky sebou. Taky to byl jediný alkohol, který nám bolševik dovolil převést přes hranice. A ty jsem si vypil a ráno jsem se probudil živej.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím, zdravím i tebe.
1: Dobrý večer, starý fotře. My jsme se domluvili, že vlastně neprosekneme vaše pravý jméno a jste říkal, že vás můžu oslovat starý fotře a to já si užiju teda.
2: Tomu věřím.
1: To je jako hezký. No, je tady už spousta dotazů od našich diváků, vrhneme se na ně, ale spoustu věcí zajímá mě. Kdo by náhodou nevěděl, kdo je starý fotr, youtuber, úspěšný, který v poslední době chodí a hodnotí věci v hospodách?
2: No,
1: můžu to tak říct.
2: Můžeme to tak říct, já to jako nehodnotím. Já to spíš beru tak, že jsem člověk, který má rád dobré jídlo,
1: ano.
2: Jde se najíst,
1: ano.
2: A vezme s sebou kameru.
1: No dobře, ale to komentujete to jídlo nějak, ne?
2: Komentuju samozřejmě, ale není to tak, že bych to hodnotil úplně na konci, že bych třeba řekl, tohle tu restauraci doporučuji nebo nedoporučuji a tak dále. Vždycky to nechám na těch lidech, jestli o tom jako udělají názor svůj, ale samozřejmě to komentuju.
1: Publikum stojí o to, abyste jim ukazoval věci, které jsou kde všude možně k jídlu. Je to tak?
2: Ano.
1: Co má největší úspěch?
2: Největší úspěch, ty mastný fast foody, z kterých teče olej, prostě, a to je to neúspěšnější.
1: A to vy tam řeknete. Je to hrozně mastný, nebo to tam, co jsem já viděl. To
2: jo, jo, jo, jo, jo, když je to jako hodně mastný, tak to řeknu.
1: No a co je taková jako největší vlajková loď? Je to nějaká luxusní restaurace, kam přijdete a...
2: Je to hodně různý. Opravdu některý videa jsou úspěšný, třeba zrovna ty luxusní restaurace, který třeba lidi chtějí vidět, ale nikdy tam nešli nebo tam nechtějí jít. Pak je ta druhá skupina, to jsou ty fast foody. No a samozřejmě i třeba restaurace známých lidí, což je taky, jako jsme dělali vlastně teďko nedávno u Sapíku, dělali jsme vlastně některé ty restaurace s Ano Šéfe, který prošli tím pořadem, takže to ty lidi zajímá.
1: Restaurace známých lidí, to zní tak jako... Sapík a Polarych určitě. No a kdo ještě třeba?
2: No já si myslím, že Babiš. Pak bylo Čapí hnízdo. Tyhle ty díly vlastně byly točený. Hlavně kvůli tomu, že to lidi znají. Že to lidi znají.
1: Mimochodem ta hospoda u benzinové pumpy, kousek za Prahou, o které se říká, že je Babišová. Bůh ví, jak to je. Tak tam se jí mimořádně dobře, ne?
2: To bylo dobrý.
1: Moje zkušenost.
2: To bylo dobrý. To mi chutnalo, já jsem to i v tom videu řekl, že já jsem tam šel opravdu s tím, že to bude asi taková průměrná prostě benzínová stanice, kde dostanete nějakou hotovku a tak dál. Když jsem tam přišel s tou kamerou, tak na mě nejdřív chvilku koukali, co se děje, ale musím říct, že se zachovali úplně super, že poznali, že to někdo někam točí, možná mě tam i někdo poznal. A já jsem z toho překvapený hrozně.
1: Mm-hmm. Jo. No a u Sapíku viděl jsem račí polívku. Mm-hmm. Tak to je, ostatně má i Polarych v tom Next Door. Mm-hmm. A to jsem nikdy nerisknul. Ale teď po tom vašem videu už bych možná to zkusil.
2: Račí polívka u Sapíku byla super, byla moc dobrá, ale teď nechci někomu jako přihrávat, ale v Next Dooru mi chutnala, ale i mému kolegovi Honzovi, který jezdí občas se mnou,

0: chutnala víc, byla taková jako víc kremová, máslová, byl tam armaňák v té povorajchový, že jo.
1: No tak. Nebo...
0: Takže bylo to takový to, ale musím říct, že u toho sapíka to bylo taky velmi dobrý, byly tam zase krásný kusy toho račího masa, bylo to dobrý.
1: Já jsem se teda ještě u sapíka, vlastně ani u polrajcha, nikdy netrefil vedle s ničím. Jakože bych se řekl, na to, že jsem u sapíka, tak to se mi nikde přihodilo, tam mají všechno, nevím, jestli ten sapík stojí v té kuchyni, nebo vy jste tam něco říkali v tom videu, že tam zrovna nebyl, že?
0: On tam zrovna nebyl, ale vlastně obsluha nám říkala, že to navařil tu svíčkovou a tu šípkou, kterou jsme tam měli, jasně, s tím kančím, jasně. Takže to navařil den předem. A já musím říct, a ten kamarád Honza, který tam byl se mnou, tak řekl, a to mi řekl i mimo kameru, i na kameru, nebyla to žádná pochlebovačka, takže lepší prostě svíčkovou, jako dlouho, dlouho nejet. A já musím říct, že byla výborná a ta šípková byla taky skvělá.
1: Mm-hmm. No, nevím, jestli ještě pořád to tak je u sapíku, ani si nevzpomínám, jestli jste to zmínili v tom videu, ale tam, když si u sapíka, roky to tak bylo, když si dáte k něčemu housku i knedlík, tak ho poliju máslem.
0: Ano.
1: To tam, ano. To ještě pořád...
0: Je, jo, jo.
1: Já teda musím říct, že to je jako dobrý.
0: No. Jo, je to výborný. My jsme to, já jsem to i v tom videu zmínil, říkám, hele, podívej se, říkám na toho Honzu, říkám, podívej se, ten knedlík ještě krásně politej tím máslem.
1: Jo, jo.
0: Jo, to se málo kde vidí v hospodě, domácí ten knedlík je vidět, že tam asi dělají, teda podle mě, protože to byla taková struktura, jako když dělá babička doma. My jsme byli trošku jakoby zklamaný z toho, že jsou jenom 4 ty knedlíky, jo, protože jsme takový objemnější oba dva, ale na druhou stranu...
1: Jakože málo koleček, jo?
0: No, no, jenom 4 byly, jenom 4. To je málo, no, si
1: tak
0: myslím.
1: Je krize taky.
0: Je krize, ano, tak jako musíme to brát takhle. Ale na druhou stranu, tím, jak jsou udělaný dobře, jak jsou domácí, tak byly takový hutný a byly citý.
1: Jo.
0: Takže to vlastně v finále vlastně stačilo.
1: No a vyčetli jste vlastně něco, protože já jsem neřekl, že vy většinu těch videí máte s takovým gentlemanem, který s váma chodí a ochutnává, tak pro toto množné číslo, vyčetli jste něco polrajchům?
0: Ne, já si myslím, že to byla nejlepší restaurace, kde jsem točil video na svůj kanál. Za mě.
1: Já si nespomínám, co jste tam měli.
0: My jsme měli...
1: Mají skvělý vývar z žebra.
0: My jsme měli radši tu radší polívku, nebo radší krém, respektive měli... Já už si to taky nepamatuju, ale...
1: No ale ledvinky jste neměli.
0: Ledvinky jsme neměli.
1: To bych si pamatoval.
0: Ledvinky jsme neměli, no.
1: No tak slušný člověk chodí k polrajchovi.
0: na
1: ledvinky nebo na držky.
0: Já jsem tam byl poprvé v životě ještě s kamerou, což teda jako je smrtelná kombinace, jo. A my jsme tam nějak nejdřív volali den předem, ale my jsme chtěli do Cafe Imperial. A my jsme volali do kafe i do Nextdooru a nějak se to celý popletlo a oni nám řekli, že tam můžeme přijet, že my se přijeli do Cafe Imperial, oni o ničem nevěděli a řekli, že se tam točit nesmí. Říkali, možná jste mluvili s někým z Nextdooru, tak nám dal šéfa nebo nějakého toho provozního z Nextdooru a ten řekl, hele, klidně si tady můžete natočit, co chcete, ale nesmíte jako moc točit prostě nějaký věci, který to. Takže my jsme tam šli, byli jsme tam poprvé v životě a ještě s kamerou. Ale já musím říct, že tam na mě zapůsobil hlavně ten servis, který byl suprovej, jídlo bylo skvělý, celý to prostředí se mi strašně líbilo, takže já myslím, že to byla asi za mě nejlepší restaurace, co jsem točil na tenhle kanál.
1: Jo. Takže, abych tomu dobře rozuměl, ten vývar z žebra jste tam neměli?
0: Ne.
1: No a ten je legendární.
0: To je legenda.
1: No.
0: To jsme
1: neměli. To by stálo ještě za jednu.
0: Jestli nás tam ještě pustí.
1: Je taková věc, nevím, jestli jste to už někde našli, v nějaký hospodě, v tom vývaru u polrajchů plavou maličký, možná 3-4 milimetrový kostičky a mrkve a celeru uvařený. Ale jsou všechny stejný. Jenom ten polrajch večer doma sedí s pravítkem a chystá je neuvěřitelný. Bude na to nějaký trik samozřejmě, ale nikde jinde jsem to neviděl. A kvůli takovéto hlouposti, kdykoliv tam jsem, tak si to musím dát. Krom toho, že ten vývar je výborný, teda, no, tak to bych doporučoval. Kostičky.
0: Určitě jich zkusil. Já když říkáte o té zelenině, tak když jsem koukal třeba i na Masterchefa, ale i na konkurenční takovýhle pořady, takovýhle reality show v cizině, tak tam byly právě takovýhle, jakoby, no, museli udělat zeleninu na přesně stejný prostě kostičky. Jo, jakože v luxusních restauracích se to musí prostě krájet přesně. Musí nějaký kuchař a ten opravdu jako umí.
1: Masterchef je to, co je... Na nově, jo? Ten...
0: Jo, jo.
1: Já jsem vůbec ještě neviděl ani jeden díl a nějak mě to...
0: Nebere.
1: No,
0: no, já musím říct, že tuhle řadu už vůbec nesleduju, která teď běží v televizi, protože vlastně samozřejmě tyhle reality show jsou napsané, je to nějaký koncept, který si koupí ta televize a musí ho dělat přesně podle toho manuálu. No a mně přijde, že jsou v každé té série stejný lidi. Oni jsou jiní, ale jsou vlastně stejní. Jsou pořád to jsou stejně typově stejní lidi, takže proto mě to trošku přestalo bavit. No.
1: A já to právě nevím, proč bych se na to měl dívat. Stejně tak, jako když je peče celá republika. Nebo
0: já to jsem nikdy neviděl. No to je peče celý Česko.
1: Česko, to je zase Česko. Na české a tam pečou. A když jsem to vydržel asi 10 minut jen tak ze zvědavosti. No ale asi to lidé chtějí. Nicméně existuje americká verze. Teď si vzpomenu, jak se jmenuje, je to na Netflixu, kde soutěží ti profesionální šéfkuchaři. A je to něco neuvěřitelného. To, oni tomu říkají kuchařský stadion. A ono to tak je. Obrovský samozřejmě. Nákladný, jakože v Čechách by se za to natočilo 5 celovečerních filmů za jeden díl.
0: Tak to je čím bývá, no.
1: A tam mě to už tak nějak bavilo. Jak tam dělali různé věci, které jsem si říkal, jako... že udělali něco, že tam nafoukali kouř, zaklapli to takým tím skleněným a podávali to jakože uzen. Různý věci. No tak jo, a co vás, to mě ještě řekněte, starý fotře, co vás táhne na těch fast foodech? To já si pořád říkám, ty o tom rád mluvíte, v těch videích máte spoustu. Co je na tom zajímavého?
0: Já netočím videa o fast foodech, jako jsou prostě řetězce. Jo, jako je třeba McDonald's, mám tam dvě videa.
1: Viděl jsem, mám tam německé.
0: Většinou to jsou videa, většinou, když jsou to tyhle videa o těchto fast foodech, tak je to většinou spíš takový, že se to jako, nikdy to není jako, že bych se tam nad tím rozplýval, vždycky to je spíš taková jako, vždycky to trošku s hejtím, jo, protože ty fast foody jako takový, tak když si dáte hamburger v Mekáči, tak to není hamburger přece, nebo je to hamburger? Já myslím, že to hamburger není. Je to takový jako rychloburger.
1: Co to je to?
0: Je to takový rychloburger, je to nepřijde jako já si představu hamburger prostě s kusem dobrýho hovězího šťavnatýho, s pořádnou prostě houskou, krásnou opečenou, s dobrou domácí omáčkou a vlastně McDonald's je prefabrikát, respektive, protože se to skládá z různých komponentů, který se vyrobí pokaždé někde jinde a je to všechno mražený a tam se to vlastně jenom ohře, dá se to dohromady. Takže já jakoby netočím fast food jako takový, spíš vždycky, že točím, tak tam vždycky na tom chci ukázat těm lidem nějakou tu chybu a proč jako to není úplně dobrý.
1: Co máte proti McDonaldu?
0: Hele, vůbec nic.
1: Skoro náhod, protože když je nouze nejvyšší, a to mě dneska přivezli sem odpoledne, a já jsem zjistil, že v McDonaldu mají vineu.
0: Jo, mají už nějakou dobu.
1: Mám v tom vineu.
0: Jo, vineu mám rád právě.
1: No já taky. No.
0: Ne, já proti němu nic nemám samozřejmě, já si myslím, že to je skvělý koncept, skvělý biznis.
1: Překvapuji mě, že říkáte, že to není hamburger, já
0: myslím, když si koupíte cheeseburger v Mekáči, tak je to takový, to maso, ty masa v tom McDonaldu, tím, jak je připravujou. Oni je připravují na grilu samozřejmě, jo, opečou je, jsou krásně šťavnatý, osolají, opepřejí, oni to ochutějí až po opečení, to je v pořádku, ale pak to jde do těch mísek a tam se to hřeje v tom teplu. Aby to zůstalo teplý. Jo, oni ho nedávají z grilu do hamburgera, málo kdy. Takže ty burgery jsou takový vysušený. Jo, že to není takový ten kus šťavnatýho masa.

0: momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď
1: konec. Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, 100
0: 000.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení
0: ještě
1: za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladáku. Bít tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbále, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš po...

0: Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
3: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
3: To říkal, no.
2: A teď končí.
3: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
3: To ne.
2: Končí prokletí.
3: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
3: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
3: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
3: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
3: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
3: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
3: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
3: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
3: A to ona taky ne.
2: Je.
3: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
3: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno by šlo, jak by mělo.
3: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
3: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: To je tak hezký pocit, milý Jirko Krampole. Já si to tak užívám s tebou, víš, když v rádiu moderuju většinou s těma politikama. Tak je to takové miloučké, když má člověk proti sobě u mikrofonu kamaráda, se kterým taky leco zažil a máme si o čem vyprávět. Hodně jsem už od tebe slyšel, ale některé věci nevím. A nevím třeba, jak došlo ke spolupráci, řeknu ke slavné spolupráci, se Slávkem Šimkem a s Uršulou Klukovou.
1: Tak se Slávkem Šimkem došlo ke spolupráci tak, že Slávek Šimek mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. Práce mě zaujala. Lidem se to líbilo, co jsem tam kecal. Luděk Sobota mě podpořil, že s Luďkem jsme kamarádi od malička. A tak jsem začal Slávkovi nosit drobné dárky. Pak jsem mu přivez větší dárek, no a byl jsem přijat. No a od prvního momentu až do konce mě to bavilo, až do té doby, než on začal dělat politickou satiru, což je věc, kterou někdo umí, ale já to teda za prvé vzácně neumím a za druhý to vzácně nenávidím. Jo. Já jsem se politickýmu vtipu nikdy nezasmál. Mě to nebere.
0: Mm-hmm. No, pamatuju si dobu, Jirko, kdy jste se Šimkem měli tak neuvěřitelné období, protože v Brně tahala Rondo, to byla taková ta největší...
1: Já vím, ano.
0: Taková ta bílá kulatá.
1: Ano, ano.
0: Tak si vzpomínám, že jste tam měli dvoják. Třeba v 7, v 9, nebo jak to bylo. A oba dva jste měli vyprodaný. To si nedokážu v dnešní době vůbec představit. To byla ta doba největší slávy se Šimkem?
1: No, to dá se to tak říct, tak hlavně toho Šimka bavili ty věci normální, než on se chytí politiky prostě. Jak se zase k tím háčkem, on to uměl, jo, tu politickou satiru. Ale já prostě, to bylo zajímavé, že třeba když byla nějaká scénka, kde byla nějaká politická hláška, kterou jsem řekl já, tak se tomu nikdy nikdo nezasmál. A řekl to on a ty lidi se smáli.
0: Mimochodem, umíš ještě dneska vyslovit jméno toho Surya?
1: No tak to byl spolužák, ten se jmenoval v podstatě, režisér Mexičan, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. A no. tam byla skvělá skvadra, ty spolužáci to byli, my jsme měli, já to mám takhle, Damu byla součást jako AMU. Akademie muzických umění. Kam spadali? Damu divadelní, FAMU filmová, LAMU loutkaři, TAMU taneční, HAMU hudebníci.
0: A ještě CAMU.
1: Cože?
0: Tam chodil bez ouška prý na CAMU.
1: No, to říkali.
0: Víš, co to je, jo?
1: Cože?
0: Víš, co je CAMU?
1: No, cigánská. Ano. Tam právě my jsme měli některé předměty jako tělocvik, marxismus, leninismus, politickou ekonomii, ruštinu. Jsme měli společně s těma ostatníma studentama. Což byli studenti třeba. Jeden spolužák byl Vietnamec, Bích Lam, což znamená zelený strom. Z provincie Bích Lam, z provincie Zelený. Všecko bylo, sestra byla Zelený strom, brácha byl Zelený strom, provincie Zelený strom, všichni byli Zelený strom. Pak tam byl Sukumar Shankar, loutkař, to byl Int, taky výborný kluk. Jo. Bulharka Marcela Zlatareva Asenova. Kim, to byl Korejec, Kir taky. To byli vynikající houslisti, s kterýma ti řeknu krásnou historku, jak ten jeden dost jako holdoval alkoholickým nápojům, ale ten byl talentovanější. Ten druhý byl míň talentovaný, ale víc zase jako dřel, takže to vyšlo asi tak na stejno. No a jednou se vracel ten talentovaný, ten houslista, se vracel v Hradební ulici na kolej, kde byla kolej kolej AMU, a tam byla ve vrátnici, seděla paní Pardunová, tam byla asi snad 30 let. A povídá, ty vypadáš, ty zmetku. A ten, jak byl ožralej, tenhle ten houslista povídá, babo, prdel veliš. Šel pryč. A povídá, ty hajzle žlutý, ty mi budeš nadávat, já tě kopnu, jako teď byla prostě baba zprostá. Zavolám na ambasádu a uvidíš. No a teď on vyjel nahoru do třetího patra, tam to prostě znečistil teda, jak pokoj, tak chodbu, tak toaletu. Na ten hodnej, ten míň talentovaný, aby nebyla ostuda, tak to uklidil. Jak to uklízel, tak přijeli z ambasády a tohle hodného, co uklízel, zhaftli. Odvezli. Druhý den se tenhle ten ožralej probudil a všichni říkali, Kime, kde je Kyr? Říkal, s Kyrem to být moc špatný. Kyr být v olověných dolech, už nikdy neuvidět světlo. Protože oni, když udělali nějaký průser, tak oni opravdu vyhodili a šli do nějakého prostě do
0: a vyhodili dolů. Ho opravdu?
1: No, opravdu.
0: Ty jo.
1: Do hutí nebo do dolů a tohleto.
0: To jsou věci. Prosím tě, ještě o Šimkovi se říká, že on byl takový velmi paličatý a velmi tvrdý principál. Že to byl přísný šéf zkrátka. Jaký byl Slávek Šimek?
1: Slávek Šimek to byl prapodivný pták. On byl učitel. Já jsem ho omlouval za to, že on mě furt vychovával. Jo? Přestože jsem byl starší, tak on mě furt vychovával. Ale on se choval takhle, jak se choval ke mně. Tak se choval ke svý ženě, tak se choval ke svý dceři. On se choval ke každému. Tak to nebylo, že by byl nějaký to. Akorát on jako srandičky z druhých, to jo, ale když jsi si udělal z něj srandu, tak to moc nebral, pak to ve finále bral, ale jako když mu to udělal, tak zrovna nadšený nebyl. My jsme byli v Americe, v Kalifornii a ten Mike Bilek, milionář, nás pozval soukromým autobusem, takovým luxusním autobusem, do Sequoia Parku, kde jsou ty nejstarší stromy světa. Když jsme se vraceli večer, tak se jelo takovýma serpentínama pořád takhle dolů do údolí. No a jak jsme jeli těma serpentínama, tak ten Mike Bilek, ten Čecho-Američan, povídá, tak pánové a dámy, tady v těchto těch místech je největší výskyt vůbec medvědů grizzly v celých Spojených státech. Jo? A Šimek, že by se potřeboval jako vyčůrat, tak zastavili autobus a Šimek se rozhlížel, jestli někde nějaký medvěd. Já jsem se bleskově, v té době jsem ještě s nohou neměl problém, takže mi rychlý pohyb nedělal problém. Vylít z toho autobusu před ním, proplížil jsem se takhle kolem autobusu a Šimek jak stál, prostě obrácen teda směrem údolí, koukal, jestli někde není nějaký medvěd, jsem k němu přišel a udělal jsem ucha. Dědo, až ty kletce nadával a proklínal mě prostě strašným způsobem.
0: Hele, a byli jste se Šimkem kamarádi nebo kolegové?
1: My jsme byli jak kolegové, tak i kamarádi, protože když jsem třeba na tom byl jako blbě, jsem se rozvedl, tak jsem u nich bydlel dokonce jeden čas. A on se mi snažil pomoct a on byl divný, ale jako byl to kvalitní člověk.
0: Parťák.
1: Jo, ano.
0: No a kde se tam vzala Uršula?
1: Ta tam přišla nějak z Ypsilonky a on měl takový, jako on byl hrozně rád obklopený lidma, který ho brali jako šéfa. Jo. On byl prostě Sobota třeba ten to neuznával, ten říkal, co ty jsi automaticky vedoucí všeho, jako vždycky hned. On byl vedoucí prostě.
0: Front.
1: No ano.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, přinejmenším v médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět. Zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále. Či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srílanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že je třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž. Slovo čeho? Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomoc.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje? To asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za 2 a kousek měsíce a ťukejme se do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální, protože ani taková věc ty volby nerozhodne. Takhle bych o tom spíš byl schopen diskutovat, ale nakolik to rozhodne a jaká je ta citlivost názoru voličům. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nedovedu si to vůbec vysvětlit a představit, tak proto nemám žádný silný soud na to, co toho voliče může oslovit. Já vím, že někdo má docela rád svého pana starostu v poslední vesničce či ve velkém městě a může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, já tam nevidím, přeci úkolem starostů je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. No a teď nejenom, když přichází tohle myšlení, je do toho parlamentu a senátu, no tak ten stát už je vyždímaný úplně a proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Znáte sama

0: Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Ta mě taky zaujala.
0: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože...
0: Tak Marek Eben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně stoprocentně a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion no chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, což je pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte nafrčen?
0: No ne, no to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě, protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nepřesně, to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, měno naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala. To abych slavil na vašem místě.
0: To když jsem poslal tadyhletu SMS-ku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
0: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: A tenhle ten člověk psal jakýsi komentář v okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
0: Já ho fyzicky neznám,
1: já
0: jak
1: také
0: vypadá,
1: ne, ale už to jméno slyším dnes po druhé. Takže,
0: to je zajímavý. No. Tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím upevňujete
1: značku. No.
0: Hergot.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice dohoub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Heart Attack Grill. Nevím, jestli někde na světě existuje bizarnější restaurační podnik než Heart Attack Grill, Infarct Grill, v downtownu v Las Vegas. Přiznám se, že jsem do podniku pouze nahlédnul a chyběla mi odvaha. Právě toto bylo jedno z míst, kam jsme s Petrem Novotným vyslali emisary a nechali si podrobnosti vyprávět. Velmi bych stál o to, aby sem se svým štábem alespoň na pár hodin zavítal Zdeněk Polreich. Ostatně v řadě televizních pořadů se už restaurace objevila. Nedávno jsem ji zahlédnul v nějaké kulinářské show na Travel Channel. Chtěl by se říct, že hospůdka je to milá. Není. Je zařízena jako nemocnice, hosté jsou pacienti, personál, lékaři a sestřičky. Vše je tady podřízeno nezdravému jídlu. Všechno, co lékaři zakazují a nedoporučují, se tady prodává a nabízí ve stylu jen houšť a větší kapky. Tak například zde dostanete Octuple Bypass Burger. Pozor, má v sobě 9982 kalorií. Najdete na něm 1,8 kg hovězího, 40 plátků slaniny, 16 plátků čedaru, 16 plátků rajčat, 7 vrstev červené cibule a speciální omáčky. Pokud tento gigaburger sníte celý, máte nárok na odvoz na kolečkovém křesle. Zatímco pokud kterékoliv jídlo nedojíte, přiběhne přísná sestřička a dostanete naplácáno. Lidé, kteří váží více než 160 kg, mají v restauraci jídlo zadarmo, ale taky se nesmějí flákat. Nabídka platí až od určitého skonzumovaného objemu jídla. Víno nebo tvrdý alkohol zde můžete pocucávat z kapačky a sestřičky vás chodí průběžně kontrolovat. A co teprve, když přijde pan doktor? Tomu se většinou platí. Restaurace se chlubí například tím, že hranolky se u nich smaží pouze na čistém vepřovém sádle. Tedy ve Vegas je možné všechno a restaurace s takto úchylným konceptem tady má svoje místo a prosperuje. Čokoládová fontána v Bellagiu. Tato velezvláštní záležitost nám byla v Las Vegas dlouho utajena. Zajímavé. Nemá nikde reklamu, nikdo o tom moc nemluví. Říká se o ní, že je to největší čokoládová fontána na světě. Ostatně jako všechno v Las Vegas musí být buď první, nebo nejvyšší, nebo největší a mnohdy se jedná jen o chytrý marketingový tah. Tady tomu celkem věřím. Neumím si moc představit, kdo a proč by stavěl a provozoval obří čokoládovou fontánu. Mě na tento výdobytek luxusu upozornil architekt Michal Postránecký, který vzhledem ke svému angažmá ve Vegas ovládá právě i všechny mimořádnosti, o kterých turističtí průvodci nevědí a taxikář nebo recepční v hotelu je nepovažují za podstatné. Michal Postránecký v sobě nezapřel pověst výborného architekta a člověka se smyslem pro humor. Poslal mi totiž SMS v okamžiku, kdy jsme byli ve Vegas. Dodnes ji mám v telefonu, takže přesná citace. Xavere, jeste nezapomente zajít do Bellagia mrknout na čokoládovou fontanu. Tusím, že asi uvidíte, hned mi zadáte, abych vám ji postavil doma v obýváku. Pak napište Michal. No SMSky s Michalem Postráneckým na téma fontána měly ještě pokračování, ale o tom později. Projdete hlavním vchodem do Bellagia, pasáží s luxusními obchody, kde jsem viděl pánské boty za 3700 dolarů a nebyly nic moc. Kdysi se takovým botám v Čechách říkalo meltonky. Na konci pasáže najdete několik cukráren a k těm já mám vztah už od dětství. Jo a hlavně se tam dá jít po čichu. Čím dál pasáží procházíte, tím silnější je lákavá vůně čokolády a najednou objevíte ten zázrak. Od stropu dolů teče svým líným tempem několik druhů čokolády. Mléčná, hořká, bílá a další. Masa čokolády přepadává z misky na misku a pak mizí někde v podzemí. Ať jsme to zkoušeli na různé způsoby, na žádnou fotku neumíme fontánu dostat tak, jak by si zasloužila. Samotná fontána je vlastně součást speciálního čokoládového obchodu, cukrárny. Prodává se tady čokoláda ve všech druzích, tvarech a příchutích. Samozřejmě zákazník má možnost omočit si v čokoládě třeba ovoce na špejli a sníst ho, nebo počkat, až čokoláda stuhne a nechat si ji zabalit sebou. Ptali jsme se mladé paní prodavačky, velmi stylově též čokoládové, kterou z těch mnoha druhů čokolády má sama nejraději. Nevím, už jsem čokoládu neuchutnula 12 let, ale jestli mě chcete pozvat na steak, tak končím v 8 hodin. Překvapila nás paní čokoládová. Ještě v Bellagiu v kavárně jsem poslal SMS Michalu Postráneckému. Tak fontanu máme obhlídnutou, jak to vidíte. Kdyby mohla stát u mě doma? Odpověď v zápětí. Nevidím v tom problém, už jsem to začal projektovat.
Abyste tam mohl mít taky tunu čokolády, bude nutné přikoupit i byt pod vami i nad vami, ale to určitě nebude problém. Jenomže tím to skončilo. Čokoládovou fontánu doma nemám. Zatím. Gold and Silver Pawn Shop. Domnívám se, že těžko existuje na celém světě slavnější zastavárna, než je ta v Las Vegas. Určitě nenajdeme žádnou, která by měla vlastní televizní show. Gold and Silver Pawn Shop najdete ve staré části města. Mimochodem pěšky asi 15 minut od našeho hotelu Stratosphere směrem k downtownu. Na první pohled obyčejný barák, nic moc reklama. Jenomže tato zastavárna se postupem času stala jednou ze stěžejních atrakcí a bez přehánění vstoupila do dějin Las Vegas a televizní zábavy. Těžko dnes odhadovat, zda se události kolem zastavárny seběhly náhodou, či zda se jedná o geniální marketingový tah, který v jistém okamžiku protnul pokleslý zastavárenský biznis s momentální poptávkou televizního diváka po reality show. Zatímco v Čechách už doba reality show odeznívá, v Americe si tento žánr drží dlouhodobě své diváky pevně v rukou. Při prvních našich návštěvách Las Vegas jsme sice o pověstném vetešnictví věděli, dokonce jsme znali i legendu o příslušném televizním pořadu, ale nějak nás to míjelo. Zkrátka byla řada důležitějších a zajímavějších věcí. A byla to chyba. Až pojedeme do Vegas příště, povyprávím předem všem prvocestujícím všechny okolnosti a některé volné dopoledne je do zastavárny zavedu. Ona slavná televizní reality show se jmenuje Pawn Stars, hvězdy zastavárny. A každý její díl sleduje kolem 7 milionů diváků na stanici History, která mimochodem vysílá také u některých českých kabelových a satelitních providerů. Já mám doma Skylink a tam běží Pawn Stars i s českým dubbingem. První díl se vysílal v červenci 2009 a od té chvíle už má reality show za sebou několik stovek dílů. Na jedné straně si těžko umím představit, že by svoji televizní show utáhla kterákoliv jiná zastavárna. Naproti tomu je třeba vnímat, že v Las Vegas je možné všechno, jak v této knize zaznívá poměrně často. Princip pořadu je vlastně geniální ve své jednoduchosti. Tvůrci sledují dvě linky, které velmi šikovně smíchané dohromady dávají reality show, jak má být. Předně pořad mapuje běžný dennodenní provoz zastavárny, včetně smlouvání se zákazníky o peníze, kde se často lidem odkrývá a naplno se projevuje emotivní, otevřená americká povaha. Pečlivě se to střídá s peripetiemi osobních vztahů pracovníků zastavárny. Gold and Silver Pawn Shop je typická rodinná firma, kterou založil Richard Harrison. Ten je také jednou z hlavních hvězd pořadu. Kompletní čtveřici stěžejních protagonistů tvoří ještě jeho syn Clark a vnuk Corey s kamarádem z dětství Austinem Russellem, kterému říkají Chumlee. Přiznám se, že mě baví jednotlivé díly a skoro bych řekl, že veškeré jiskření mezi všemi čtyřmi pány je zcela autentické a bez televizních příkras či zásahů dramaturga. Ostatně pokud se v zastavárně zastavíte, většinou tam některého z nich uvidíte stát za pultem a pracovat. Nejbizarnější figura je pan Chumlee. Takový tělnatý drsňák. V okamžiku, kdy promluví, tak sice milý, ale arrogantní týpek někde na půlce cesty mezi Paul Reichem a Krausem. Celý příběh zastavárny, který vyústil v úspěšnou televizní reality show, je vlastně opět splněný americký sen. Všichni čtyři hlavní hráči dnes patří mezi uznávané celebrity a stačí sledovat pár minut cvrkot uvnitř podniku a pochopíte nepředstíraný zájem turistů o setkání s kýmkoliv z protagonistů reality show. Skoro každý turista požaduje podpis nebo fotku. Kromě klasických věcí, které nosí lidé do zastavárny, počínaje šperky přes auta a cetky všeho druhu, zde občas najdete celkem zajímavé věci. Mně se velmi líbil originál znaleckého posudku na hotel Flamingos dob, kdy mu ještě šéfoval Bugsy Siegel. Ten se nakonec objevil i v televizi a od majitele ho zastavárníci vykoupili za pouhých $100. Kdo může říct, že se v jeho zastavárně tu a tam zastavují celebrity? V Gold and Silver Pawn Shop ano. Několikrát se zde například zastavil za nákupy Bob Dylan. Mimochodem, když jsem byl v pawn shopu naposledy, byla zde k prodeji foukací harmonika, na kterou Bob Dylan odehrál několik koncertů za částku $11,600. Někteří lidé od showbiznisu tvrdí, že slavný se stává skutečně slavným, až v okamžiku, kdy ho někdo začne parodovat. Reality show Pawn Stars se dočkala velmi povedené parodie. Ve filmové komedii Slapshot se dva hokejisté snažili v Gold and Silver Pawn Shop zastavit Stanley Cup.
High Roller. Pokud přilétáte do Las Vegas v noci, jedna z prvních věcí, které z letadla zaregistrujete, je High Roller. Nejvyšší ruské kolo na světě. Krásných 168 metrů a určitě jeden z nejkrásnějších výhledů na město. Kdo špatně snáší výšky, třeba já, ať tam raději neleze. Jenomže mě pravil lékař, že mi výšky pouze způsobují úzkost a že se to dá lehce překonat. Když jsme se blížili k vrcholu, zahledl jsem někde dole na stripu svítící billboard s obličejem slavného boxera a nápisem Muhammad Ali. V momentě mi došlo, jak je pravdivá část slavného písňového textu Michala Horáčka Úzkost má tlapy jako Cassius Clay. Mimochodem, abych v té chvíli myslel na něco jiného, než že to za pár okamžiků s námi spadne dolů a jaké to bude, tak jsem kolegům vyprávěl, že mohl v té písni Michal Horáček uvést kompletní jméno nejslavnějšího boxera světa. Cassius Marcellus Aladdin Maligen Montmorency O'Toole Clay, což jsem zcela náhodou věděl z paměti. Jenže v okamžiku, kdy jsme byli zpět na zemi, jsem si už to kompletní jméno nemohl vybavit. Sám mám proto amatérské vysvětlení. Je-li člověk blízko smrti, mozek funguje jinak. Viděli jsme High Roller v Las Vegas jako polotovar a když jsme tam přijeli za pár měsíců na podzim 2014, už to frčelo v plné kráse. Ve Vegas musí být všechno největší, tedy platí to i zde. Ruské kolo v Las Vegas je o 2 metry vyšší než to v Singapuru. Pro srovnání, výška ruského kola ve Vídni v Prátru je 64 metrů. Celá tato legrace stála přes 550 milionů dolarů a patří do rodiny Caesars Corporation. 28 velmi luxusních kabin a do každé se vejde až 40 lidí. Málo kdy je ale plno. Návštěvník si koupí vstup na jedno otočení, což je asi půl hodina. V kabinách jsou obrazovky, kde snadno identifikujete, co kde vidíte. Když ke kolu přicházela naše parta, zrovna jsme zastihli svatbu. Ženich, nevěsta, kněz, svědci, svatebčané, všichni se nacpali do jedné kabiny a začala svatba. Bylo to dojemné. Svatba během jízdy ruského kola se dá objednat v balíčku od 2 000 dolarů nahoru. Záleží na tom, co všechno klient požaduje. Po naší jízdě na High Roller jsme s kamarády zažili hezký večer v našem baru, v našem hotelu Stratosphere a v podstatě jsme celý večer řešili, proč se ruskému kolu říká ruské. Přálo nám štěstí a narazili jsme u pultu na ruského podnikatele. Rusové nevědí, co je ruské kolo, stejně jako nevědí, co je ruské vajíčko, průměrný Španěl neví, co je to španělský ptáček, francouzský číšník nechápe, co po něm chcete, když si objednáváte francouzské brambory. Ve Švédsku nikdo netuší, co je to švédský stůl, o turecké kávě v Turecku ani nemluvím a největší chyba by byla polít Kanaďana kečupem a tvrdit, že šlo o kanadský žertík. Tož tak. High Roller je jedna z věcí, které stojí za to zažít. Kolo začíná každý den v pravé poledne a poslední jízda začíná půl hodiny po půlnoci. Cena se pohybuje kolem 30 dolarů za osobu a pokud nechcete čekat frontu, koupíte speciální jízdenku za dvojnásobek a máte